skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

Letos bych vás po řadu na cestě ráda pozvala na jednu zcela výjimečnou akci, která se uskuteční 17. června v režii Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte. Tak sledujte pozorně, ať vám neunikne nic podstatného. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Šťastný tulák, rivolovka, kterou zaspíval Sandy Nosek s Babým létem. Nahrávka je opravdová vykopávka. Dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc totiž tak trochu na Sandyho vzpomínat, protože on si s tím začal. Sandy připravoval dlouhá léta pořad se zaměřením na folk, country, bluegrass a tramskou muziku. Kdy to všechno začalo, si nepamatuju a ani se mi to nepodařilo dohledat. A seběhalo se to asi tak, že se někde v porotě, nejspíš na portě, potkal Toník Schindler, hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc, se Sandy Noskem, tehdy kapelníkem štemberské kapely Babí léto. Slovo dalo slovo a domluvili se na pravidelných rozhlasových pořadech. A Babí léto nám teď zahraje.

Sandy nejprve připravoval pořady pod názvem Folkový víkend. Ten se časem změnil na název Na cestě. A měnil se taky čas i délka pořadu. Postupně Český rozhlas Olomouc vyjížděl zaznamenávat muziku na festivaly. Do Náměště na Zahradu, na Benjo Jambory do Čáslavy, na celostátní finále Porty do Řevnic, na Mohelnický dostavník. A pořadatelé si toho cenili. Olomoucké studio dostalo na Zahradě Zlatého krtka a Sandy se stal držitelem Zlaté porty. A teď nám taky zaspívá svou oblíbenou Zemi tři sluncí.

Postupně došlo i na to, a díky tehdejšímu markeťákovi Jirkovi Mastíkovi se to podařilo prosadit, že je možné ve velkém studiu dát prostor začínajícím či málo známým kapelám, především z našeho regionu. A tak se taky stalo. Historicky prvním vystupujícím byla 12. února roku 2003 kapela olomoucká DC Vokál. A protože se záznam dochoval, můžeme si je teď poslechnout.

Kapel se vystřídalo na 200. Logicky, když slavíme doustovku. Sandy zavedl pravidlo, že každá kapela může hrát jen jednou. Na výročí jsme vždycky pozvali některou ze známých folkových hvězd. Třeba číslo 10 byl Cop, 20 Lístek, 30 měli Nezmaří a pro zajímavost 31 byli tenkrát skoro začínající Žamboši. Vždycky to desítkové výročí probíhalo v úklubu, výjimečně v Redutě. Natáčelo se a hlavně opravdu živě vysílalo. Nechyběla ani Pavlina Jišová, Hoptrop, Samson, Kamelot, Pavel Bobek. 60, to byl Mickey Rivola se Zajdou a Jimem. 100 jsme oslavili s AG Flekem. Na ten jsme do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc dostali opravdu 100 diváků. A to bych asi neměla říkat. AG Flek tehdy Sandymu věnoval písničku Carpe Diem. Bylo to 12. února 2014.

některé z dnešních hvězd na koncertech živě v Českém rozhlase Olomouc teprve vycházely. Už třeba zmiňovaní Žamboši nebo Marien, Jaret, Křeni, to je předchůdce kapely New Aliquots s Ondrou Kozákem, který je dnes dramaturgem Banjo Jamboree a vyučuje bluegrass po světě. Ale taky třeba Pavel Helan nebo Xindl X. Některé kapely hrají pořád, některé odnesl čas. Sandymu se na koncertech taky splnil jeden ze snů, stál na pódiu se synem Vojtou. Sandy připravoval a uváděl koncerty živě až do 8. února 2022. Přestože už hraje a moderuje někde jinde, koncerty pokračují dál. Výběr kapel je teď na mě a moderátorem je Jirka Matějů. Můžeme tedy 17. června oslavit 200. koncert a vy u toho můžete být taky. Prvním vystupujícím v olomouckém Letňáku bude v 17:30 kapela Alibaba a ta teď zahraje v pořadu Na cestě písničku Olomouc.

Kapela Alibaba nehraje v pořadu Na cestě náhodou. V koncertech živě měli pořadové číslo 5 a vystoupili 11. června 2003 jako sedmičlenný band a taky výjimečně vystoupili dvakrát, po 20 letech v prosinci roku 2023. A protože ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc natočili nedávno album Furt stejný, budou prvním vystupujícím na 200. koncertu živě, na který vás chci v pořadu Na cestě pozvat.

Poslechli jsme si titulní písničku z alba furt stejný olomoucké kapely Alibaba, která na výroční koncert přiveze CDčku i fyzicky, protože zatím je k poslechu jen online. A aby toho nebylo málo, CDčko bude součástí zpěvníku. A všechno to pěkně pokřtíme 17. června.

Malina Brothers budou dalším z vystupujících na výročním 200. koncertu živě. A tentokrát to bude na místě zcela novém v olomouckém letním kině. Začínat se bude už v 17.30. První zahraje Alibaba a Malina Brothers přijdou na řadu kolem 6:30. Vstupné činí symbolicky 200, když už slavíme tu 200. Koncert proběhne v rámci divadelního léta Open End v Letňáku, proto pozor, předprodej vstupenek probíhá na stránkách i v pokladně Moravského divadla Olomouc a hraje se za každého počasí. Malina Brothers teď v pořadu Na cestě zahrají skladbu Ledňáčci nadmetují. Ještě.

0: Dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc bude stejně jako všechny předcházející koncerty ve středu. Ale opět pozor, ne druhou středu v měsíci, ale až 17. června, kdy všichni zúčastnění můžou. Nic není náhoda a tak opravdu shodou okolností je to zároveň den, kdyby Josef Sandy Nosek, nezaměnitelná osobnost trumpingu, folku a bluegrassu, nejenom v Českém rozhlase Olomouc oslavil 70. Přijďte si všechno užít opravdu naživo, protože tentokrát se streamovat nebude.
1: Byl to starý cowboy, měl vošlehanou tvář a na ně kofru vylepenej playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru za celý bar to tak, řekl sedni si sem, spláchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se už klíp a pak říká, abych měl.

Malina Brothers dohráli v pořadu Na cestě skladbu Rychlejší koně a na pódiu olomouckého letňáku je vystřídá stejně jako právě teď Druhá tráva. A doufám, že letní romanci přivezou i na tu 200 živě.

0: Dohrála druhá tráva, která vystoupí jako hlavní hvězda večera na závěr 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Mělo by se tak stát kolem 8. hodiny večerní. Časy začátku vystoupení jednotlivých kapel jsou ovšem pouze orientační. Vždyť budeme slavit. Přijďte si společně s námi připomenout 200. koncertu živě, pokřtit CDčko Alibaby, zazpomínat na Sandyho a hlavně poslechnout si muziku.
1: Dej mi šátek přes oči a poštář

Ráda bych taky poděkovala lidem, díky kterým se všechny koncerty uskutečnily. Ředitelům olomoucké redakce Českého rozhlasu Jirkům, Matěju i Mastíkovi, zvukovým mistrům, kteří u toho byli po většinu doby, Zdeňkovi Slavotinkovi a Tomovi Přidalovi. Od roku 2015 přenášejí obraz do virtuálního světa Martin Zubalík a Zdeněk Srovnal. Samozřejmě těch lidí je víc, ale hlavně děkuji návštěvníkům koncertu, zvláště pak pravidelným, kteří do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc přijdou, přestože muzikanty mnohdy vůbec neznají a ten plný sál nám leckde závidějí.

Na závěr pořadu Na cestě shrnuto nejdůležitější. Dvoustý koncert živě se uskuteční 17. června od 17:30 v olomouckém letním kině. Vstupenky za 200 pořídíte v Moravském divadle. Přijďte se potkat naživo nejenom s kapelami Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Od štafetového mikrofonu vás zve a zároveň se taky loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
3: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
2: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
3: to
2: řada
3: jsem zvědavá.
2: Jestli to budeš vědět.
3: No. Humoriáda.

0: vysíláme s vámi a vysílat budeme Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miloslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miloslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů, od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytídání.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirén.
4: A vyjížděj.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, prosím, když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha, takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznám. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. Jo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvaž kafe.
4: Ano. Nesmí se říct, uvaž mi kafe, ty stará medúzo. No. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najez a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají. Ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítají od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne: Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se mačka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, že použili Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy?
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat. Ale já mám takový recept na manželství, zkrátku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takové, to no. Hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, to ne, ale seznáme vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: ne,
0: nefunguje
1: u vás? Ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
0: Protože tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano. Tak si koupil nové žehlící prkno. všechno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
1: No a rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I
1: no.
0: To, co máš dnes na sobě žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, sobě, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli, a taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší moci.

0: 731 800 900. Ptáme se s Marií Tomsovou dnes ve studiu.
1: Dobrý den, jsi tady z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
0: Dobře, zdravíme Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
2: Republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
0: Dobře, taky přejem. Taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
3: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila, takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
0: A s kým? Koho byste doporučil?
3: Takže zdravím paní Majku a Patrika.
0: Děkujeme.
3: Budeme pokračovat.
4: Děkujeme.
0: Dobře, tak jo, zapisuju.
4: Pozdravujte pejska.
0: Je ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
5: Dobrý den. Standa, Zemník vás, Patriku, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
4: Děkujeme.
0: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
6: Má se v lásce experimentovat?
7: No podívejte se, za svobodna ano. To ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha. A touhu tu nabuzuje zase unikání. Toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe?
6: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
7: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypy. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, je to bez problému.
6: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutněle, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
7: Na povzbuzení existují. Existují dvě školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šláčkou.
6: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
7: No takovej opravdovej umělec života, ten nemrkne a vypůjčí si o to milence 15.
6: To se těžko vymáhá zpátky.
7: To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
6: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
7: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence in flagranti je žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek za 700, chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
6: trapné. A vy pro něj nic nemáte, že? Doktore, byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
0: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
4: Jasně,
0: protože
4: znali jsme
0: musela,
4: se, to víš, jo.
0: Musela uvádět ty pořady některé.
4: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často. A navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i

0: ale... učitel.
1: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
0: Aha.
1: A posluchači, budeme mít soutěž.
0: Tak jo.
1: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch pěti, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriály, kterou posloucháte. Tak knížek je pět, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Kluk. Pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděj Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900. Zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady Petr.
1: Petr odkud?
2: Klatov.
1: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A, češtinu a výtvarnou výchovu, za B, matematiku a fyziku. Co myslíte?
2: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
1: Majko?
0: Máte pravdu. Já a matika, no to by bylo.
1: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla. Ne.
0: Já jsem od páté třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština výtvarka. Petře, gratuluju.
1: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybrala taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
2: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
1: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu těch pěti knížek, která to bude?
2: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
1: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost, ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a také v pátek, nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
0: Mějte se hezky.
1: Děkujeme taky. Moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, to další zase zítra. Budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné, ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písně a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová, kdo s námi bude z toho archivu, kdo zazní, koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ty malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se věděli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byly orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedni. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někdy farmu, zrovna jsem nedávno jen čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No a tak jsme se seznámili pak s Jiskem a s tím Jiskem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, když vás to stojí šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, jak se tu práci musí mít rád, když mě se mu tento má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ježka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vidíš, že ne, už je, asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekl, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom, nebo zpívala?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano, ano.
1: Jo. Takže...
2: To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Semonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, ano, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, nestalo.
1: Třeba, vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon, pane zvukaři,
1: já
2: se omlouvám.
1: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
1: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičit jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem slíbil, tedy Marcela Zmoška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jako ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko. Dobře. A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderátorem pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko?
5: Hlasujeme.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace a výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe, moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla a tam hořelo. V té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučej všem. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely, takový. V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl ňoma, a ňo. A Voskovec do toho vymýsil, říkal oma, a moňo, a ue. A Kanada Lee zase odpověděl a ňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe, my tři, nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se ahojo. No já jsem odpověděl ahojo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut ahojo. No já jsem mu potom odpověděl a položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tím jeskyni před deštěm a před ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem, k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin ale tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty hlasatele.
4: No, potom ano, ano, ano, ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípku. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělala tanečnici. To přiznáš, až poletek tady u nás rozhlase. Jo.
4: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová, a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujeme.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Lábus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku? Je, koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda... Já už jsem taky, já jedu až Přeloučce. Já, no do Tanvaldu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozně. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát?
5: Tak, jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, tak nezlobte se, ale já musím, to se nedá, nezlobte se na mě, ale... Ježiš, bejde se to tam někam
5: no,
4: nahoru?
5: No nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to tam vždycky bylo, no, každou chvíli, ale to jsou tam... ty spěšný vlaky, on vždycky říká, že stát je hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbral. No, tak to nechte někde, tak to vyhodte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady Ešus, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to snad nestihnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihla, jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás, Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v ní bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozně, já jsem se celá naručeně podcast na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hity, ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, to... No jo, jak tam jeme, no. Potřebuji to trošku, kdyby sprklo. Já teď jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec. Teda Ježíš, to vám řeknu. Ten taky tak vždycky čučel z okna. Já mu se říká, kam koukáš? A mu říká nikam. Je to nějaká logika, není, že? Já si povídám, no. Co pak to čtete, tohleto? Co to máte za knížku, tohleto? Co pak to je tohle?
6: Paní, já bych...
4: Já bych. To říká taky moje zna. No, já bych a nic nakonec. Nábych, že jo, no jo.
6: Já bych si rád přečetl knížku,
4: děkuju. Co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet, a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že tu je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná. Že se můžete taky popovídat, to mi ta první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn. Já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká nebožtík Arnoš, takhle se kouká. To byl pesto, víte, to byl pesto.
6: Prosím, paní.
4: No prostě, co byste prosil? Každý prosí, Ježišmarja.
6: Já vás neposlouchám, paní. No, tak já jsem rád, že jsem v klidu,
4: ještě, no,
6: že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete? To by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
6: Ale to vás určitě nebude.
4: Ale bude mě to. Mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co pak je za knížku? Co to čtete pěknýho?
6: Agatha Christie.
4: To snad vám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No, to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrant. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřil.
6: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, abyste mi sdělovala, protože... No, to není možné, to není možné. Jak jste říkala, kdo byl vrah?
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
6: No dobře, ale on se převlekl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlekl za to se převlíkla stará Morrisová, prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má, no to víte, ale to byste nevěřili,
6: já jsem... No tak teď už mu ta knížka je na hovno.
4: No ale tak to, ježišmarja, co děláte, se rozkilujete.
0: Humoriáda.
1: úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat. Za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra. Navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová. Děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji, Patriku. Přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Nemocnice v Hustopečích bude mít nový systém pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Reuse centra zachránila přes 2,5 tisíce tun věcí, které by jinak skončily jako odpad. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá i podvodů a dnes bude převážně zataženo, zpočátku s deštěm a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vedení nemocnice v Hustopečích na Břeclavsku zavádí nový systém pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Technologie posílí ochranu dat, zvýší odolnost informačních systémů a pomůžou předcházet útokům hackerů. Vše má být hotové na konci letošního roku. Na nákladech ve výši necelých 35 milionů korun se budou podílet evropské dotační programy a Jihomoravský kraj. Pokračuje mluvčí nemocnice Jan Netopilík.
2: Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli tento nový systém zavést, je potřeba naplnit požadavky jak nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který souvisí přímo s požadavky zřizovatele, který je teda samozřejmě Jihomoravský kraj. Současně jde o krok, který zvýší bezpečnost a spolehlivost provozu nemocnice.
0: Reuse centra nebo nábytkové banky v Česku za poslední 4 roky zachránili přes 2,5 tisíce tun věcí, které by jinak skončily jako odpad. Oznámilo to sdružení organizací, které vzniku odpadu předcházejí. Většina center je závislá na práci dobrovolníků a potřebuje na provoz peníze z veřejných rozpočtů. Třeba brněnská nadace Veronika má ale podle její ředitelky Heleny Továrkové dostatečný výtěžek na to, aby podporovala regionální ekologické projekty.
3: My jsme vlastně už takovýchhle projektů díky těm obchodům podpořili asi 400. Od toho roku 2008 už je to zhruba nějakých 7 milionů korun a ty projekty si můžete představit třeba jako právě různé komunitní a přírodní zahrady a také třeba iniciativy, které pečují o zeleň ve městech, to je třeba zelená peřina v Boskovicích.
0: S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly například podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky zneužívající značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky, sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje. Lidé by měli dávat pozor třeba i na falešné e-shopy nabízející suvenýry. Podvodný e-shop může člověk poznat třeba tak, že v něm není uveden provozovatel ani jeho kontakty. Topenáři a instalatéři mají poprvé svého patrona. Brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul jim v diecézi ustanovil svatého Prokopa. O patrona dedikovaného řemeslu požádali profesní organizace oboru z Jižní Moravy. Chtěli tak navázat na tradici řemesel s vlastními svědci. Podle legendy svatý Prokop spoutal pekelný oheň. I proto se stal patronem topenářů a instalatérů, říká biskup Pavel Konzbul.
4: Naši církevní právníci mi přesvědčili, že na území diecéze nějaký svatý, který už je v seznamu svatých, tak se mu může přiřadit nějaký patronát. No takže kromě požehnání praporu a obrazu byl i vyhlášen Prokop za patrona tady toho cechu v brněnské diecézi.
1: Počasí.
0: Dnes na Jihomoravě čekejte převážně zataženo, ráno a dopoledne od západu s deštěm. Odpoledne budou opět od západu srážky pozvolna ustávat a k večeru se začne protrhávat oblačnost. Během večera se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty většinou už dopoledne vystoupí na 17 až 20 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Zítra, tedy v sobotu 6. června, budou kvůli nedostatečné kapacitě trati některé vlaky na lince S2 v úseku Blansko, Rájec, Jestřebí nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Ty pojedou podle výlukového jízdního řádu linky XS2. Omezení platí od 7 hodin a 40 minut do 15 hodin a 45 minut. Výlukový jízdní řád i stanoviště náhradní autobusové dopravy najdete na stránkách koordinátora regionální dopravy v kraji idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo. Je 5:05. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je pátek, 5. června. Svátek slaví Dobroslav a Dobroslava. Hrát budeme oslavencům tradičně po 8:00. A písničkami samozřejmě začneme. Posnídá jí muži a ženy dohromady. O tom, jak by to mohlo vypadat, vám gurmánsky zaspívá Karel Gott ve svém hitu Když muž se ženou snídá. Svého času pro něj tuto písničku složil Pavol Habera. No a jen co muži a ženy dosnídají, tak je na Kladákem odveze Petra Černocká. No a další písničky, které nestárnou, budou samozřejmě následovat. Jak to bude vypadat s počasím, které asi během dopoledne bude celkem barvité, se dozvíte v této půlhodince také. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobrou chuť ke snídani, ať už to budou muži s ženami, ženy s muži, nebo muži s muži, ženy s ženami, v jakémkoliv provedení. Užijte si hlavně dnešní den. Přejeme hezký poslech a dobré ráno.
5: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut. Dnes je 5. června roku 2026. Dnešek je Světovým dnem životního prostředí. Připomíná, že hodnota čistého vzduchu, půdy a vody je nevyčíslitelná. Slaví se každoročně už 51 let a svátek má celosvětový rozměr. Lidé ho slaví ve více než stovce zemí světa. 5. června v roce 1882 se ve Važánech na Vyškovsku narodil malíř, grafik a ilustrátor Antonín Procházka. Jeho dílo je zpočátku expresionistické, ovlivnili jej hlavně Edvard Munch. Postupně ale přechází ke kubismu a po roce 1925 přešel k vlastní verzi novoklasicismu. Jeho posledním monumentálním dílem je obraz Prometeus přináší lidstvu oheň pro Masarykovy univerzitu, dokončený krátce před nacistickou okupací. V roce 1942, tedy před 84 lety, byl popraven právník a politik Bohumil Baxa. Pocházel ze Sedlčan u Prahy z rodiny řídícího učitele. Po zřízení Masarykovy univerzity v Brně byl profesorem na její právnické fakultě a následně také děkanem a rektorem. V době okupace působil v odboji a právě za to byl odsouzen k smrti a popraven. Dnešek je narozeninovým dnem divadelní a filmové herečky, režisérky a pedagožky Jany Janěkové. Narodila se ve Zlíně v roce 1955 a dlouhá léta působila v Brněnském národním divadle. Je spojena také s Brněnskou Janáčkovou akademií muzických umění a věnuje se i umělecké fotografii. 5. červen připomíná i brněnské výstaviště, to bylo v roce 2009 otevřeno v novém pavilonu P a v té době to byla největší výstavní hala ve střední a východní Evropě. První akci, která se v ní posléze konala, byl autosalon. A narozeniny hudební na závěr, ty dnes oslaví zpěvačka Jitka Zelenková alias Český Tom Jones. Narodila se v Brně v roce 1950. Úspěch slavila v divadle Rokoko s orchestrem Karla Vlacha, Václava Hybše nebo taky s tanečním orchestrem Československého rozhlasu. K jejím velkým hitům patří písničky třeba Bez lásky, Láska není nebo také Ve stínu na pláži. A právě ten si pustíme. Jitka Zelenková slaví narozeniny, všechno nejlepší přejeme.

Počasí. Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 18 minut, čas na předpověď počasí a sledujeme také, jak se vyvíjí teploty po ránu v našem regionu. Dnes jsou opět spíše ve vyšších hodnotách, rozpětí teplot na jihu Moravy od 12 do 16 stupňů Celsia. Nejtepleji je v tuto chvíli v Brně, konkrétně v Tuřanech, tam je zmíněných 16 stupňů. Předpověď pro dnešek slibuje převážně zataženo, během dopoledne bude od západu postupovat dešťové pásmo, odpoledne pak budou srážky ustávat a během večera by se mělo i vyjasňovat. Nejvyšší teploty většinou už dopoledne mezi 17 a 20 stupni Celsia. A vítr mírný, jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu se bude měnit na západní do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce k

0: ospě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
2: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
3: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Co budete dělat vy?
2: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
3: A nespojíme se?
2: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
3: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
2: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Kapela Alphaville na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 25 minut. Osobní vůz včera při nehodě v Žatčanech na Brněnsku pobořil neobydlený rodinný dům. Řidiče vyprošťovali hasiči. Dům museli staticky zajistit, informoval včera na webu jejich mluvčí Filip Venclovský. Muže s těžkým zraněním převezla záchranka do nemocnice. Zlínští kriminalisté zahájili trestní stíhání 53-letého muže z Hodonína pro podezření ze spáchání podvodu. Jak píší na svém webu, prodával cizí dřevo, které vydával za své. Prakticky to prováděl tak, že nejprve nafotil uskladněnou kulatinu, kterou následně prezentoval jako svoji a nabídl ji zahraničním odběratelům. Ti mu za dřevo zaplatili v hotovosti. Celková škoda je vyčíslena na téměř 160 tisíc korun. Recidivista už má v rejstříku trestů celkem 10 za majetkovou trestnou činnost. Nyní mu v případě uznání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 5 let. Tady je Český rozhlas Brno, jako Déšť teď bude zpívat Jiří Korn. No a zprávy s Jakubem Večeřou už za 4 minuty. Dobré ráno.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Hodoníně se náklady na obnovu po tornádu vyšplhaly na téměř 3,25 miliardy korun. Radnice je kromě svého rozpočtu hradí i z darů od rodinné nadace Karla Komárka, z dotací, sbírek nebo z pojistek. Živel město zasáhl před 5 lety. Projekty na obnovu území ale pořád pokračují. Podle starosty Libora Střechy z hnutí pro Hodonín je teď na řadě rozšíření sportovního náměstí. Na Jižní Moravě přibývá případů, kdy rodiče neposílají děti do školy. Potvrzují to data policie. Meziročně se počet případů zvýšil o 20%. Zatímco třeba v roce 2024 policisté prověřovali 75 skutků, letos jen ke konci května zaregistrovali 58 případů. Informoval o tom mluvčí policie Petr Vala. Národní památkový ústav v Brně vyjádřil obavy z plánu na zastřešení části hradu Špilberk. Správce hradu, Muzeum města Brna, chce na hlavním nádvoří hradu vytvořit prostor pro celoroční pořádání kulturních akcí. Podle památkářů by ale trvalé zastřešení moderní skleněnou střechou bylo v rozporu s historickými hodnotami této památky. Na návštěvu blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli dnes vyráží skupina věřících z Moravských Budějovic a okolí. Slavnostní akt se koná zítra na brněnském výstavišti. Poutníci chtějí na místo dojet na kole. První zastávku mají cyklopoutníci v nedalekém Lukově, kde se Jan Bula narodil. Mše v tamním kostele začíná už v 8 hodin ráno. Uvedl to spoluorganizátor a farář z kláštera Žďár nad Sázavou Marek Husák. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekejte převážně zataženo, ráno a dopoledne od západu s deštěm. Odpoledne budou opět od západu srážky pozvolna ustávat a k večeru se začne protrhávat oblačnost. Během večera se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty většinou už dopoledne vystoupí na 17 až 20 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pondělí 8. června do 11. srpna bude přesunuta autobusová zastávka Březová nad Svitavou Stolárna. Důvodem je zajištění stability komunikace a související stavební práce. Ve směru k náměstí bude zastávka přesunuta přibližně o 215 metrů dopředu, ve směru na Letovice přibližně o 170 metrů dozadu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu IDS.jmk.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Luděk Nekuda zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 39 minut. V Česku budeme mít od zítřka první blahořečené mučedníky moderních dějin. Jde o kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které komunisté umučili v 50. letech minulého století. Proces blahořečení chystali v brněnské diecézi. Takzvaná beatifikační řízení se připravují roky, někdy i desítky let. Podílí se na ní historici, církevní odborníci, překladatelé nebo třeba takzvaný postulátor. Poslechněte si o tom v předposledním dílu našeho seriálu.
1: Slyšeli jsme výpočet řady teroristických akcí a loupeží.
2: V archivních záznamech z 50. let minulého století slyšíme projev prokurátora přímo ze soudu.
1: Nýbrž, že jde o individua, která ztratila jakoukoliv lidskou tvář. Rozsévali smrt, ať tudíž smrt je jim spravedlivou odplatou za spáchané zločiny.
2: Právě podobné rozhlasové nahrávky výslechu obviněných byly podle spolupracovníka historické komise Jana Růžičky jedním z důkazů, které pomohly při výzkumu v diecézní fázi procesu blahořečení.
3: První babický proces let roku 1951 byl opravdu velmi výrazně propagandisticky využíván a k tomu mělo sloužit i to, že se části těch výpovědí, příslušně teda sestříhané, vysílali rozhlasem. No a přišlo nám jako užitečné slyšet skutečný hlas těch lidí.
2: Historici musí detailně zpracovat všechny dostupné prameny a zdokumentovat všechny okolnosti od matriky po protokoly o uložení ostatků.
3: Historici vlastně mají zpracovat všechno, co jde zjistit, a pak ti kanonisté mají rozhodnout, jestli jsou naplněny ty tři skutečnosti. To znamená skutečná smrt, to je tady jednoznačné, smrt ze strany těch, kteří způsobili z nenávistí k víře, jak je doložitelné.
4: A pak se dál zkoumá, jak to ta osoba konkrétní přijala ze své strany. Zdali to vlastně obětoval pro Krista.
2: Dodává postulátor Karel Orlita. Při tomto beatrifikačním řízení figuroval jako advokát.
4: Určitě ta doba 50. let přivedla mnoho utrpení mnoha lidem. To, co bylo u nich, bych řekl, výjimečné, viditelné, to být si vědom toho dobra, které vlastně člověk dělá, a být taky ochoten za to dobro něco nést. Ale je velmi důležité prostě být pravdivý dnes, nezaprodat svoje svědomí, nezaprodat pravdu za nějaké výhody.
2: V Česku jsou i další kandidáti na blahořečení.
4: Asi nejdále z ostatních je proces matky Vojtěchy Hasmandové, která už byla dříve prohlášena za ctihodnou, arcibiskup Stojan. Teď v blízkém jednání také osoba arcibiskupa Berana.
2: Podle Orlity se teď ve Vatikánu projednává podobné řízení ohledně kněze Antonína Šuránka nebo Anny Zelíkové. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 minuta k tomu. V pátek posloucháte Český rozhlas Brno, je tu předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí od 12 do 16 stupňů Celsia. Nejtepleji v tuto chvíli v Brně. Převážně zataženo dnes čekáme, během dopoledne bude od západu postupovat dešťové pásmo, odpoledne budou srážky pozvolna ustávat. Během večera se bude vyjasňovat a nejvyšší teplota většinou už dopoledne mezi 17 a 20 stupňů Celsia. Vítr mírný jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu se bude měnit na západní do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 49 minut, zapadne 4 minuty před 9. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásné páteční ráno.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
0: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je 5:51. Vzpomenete si ještě, milí posluchači, jak se jmenuje největší živočich na Zemi? S odpovědí pomůže právě teď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Reuse centrum, která pomáhají snižovat množství odpadu, chybí podle jejich federace finanční podpora. Dálnici D2 po tragických nehodách plně zprůjezdnili v noci na dnešek. Poštovní pobočka ve Šlapanicích se kvůli havárii vodovodu přesune jinam a dnes bude převážně zataženo s deštěm a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Reuse centra v Česku, která pomáhají předcházet vzniku odpadu, potřebují větší finanční podporu. Informovala o tom ve čtvrtek Reuse Federace. Podle ní roste ekonomický význam těchto provozoven, které lidem nabízí za symbolické ceny věci určené původně k vyhození.
2: Za námi jdou největší provozní náklady a to je pronájem komerčního prostoru, energie, personální náklady, což není dlouhodobě udržitelné.
3: Kvůli tomu hrozí, že bude muset Vladina Koudelková své boskovické Reuse Centrum Prostředník možná přestěhovat. Jitka Hofmanová z Reuse Federace odhaduje, že jednotlivé provozy si dokážou vydělat jen na polovinu nákladů.
4: Jsou tady primárně pro lidi a pro planetu, ale na to konto snižují ty finanční vstupy. A ten rozdíl finanční, tak je potřeba nějakým způsobem finančně dosytit.
3: Zatím je ve federaci 40 Reuse center napříč republikou. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Tématu se budeme věnovat i ve vysílání po 7:45. Dálnici D2, na které se ve čtvrtek staly dvě tragické nehody, plně zprůjezdnili dnes kolem 3 hodiny ráno. ČTK o tom informovalo Národní dopravní informační centrum. Dálnici ve čtvrtek odpoledne na 4. a 8. kilometru před Brnem obousměrně uzavřely dvě tragické nehody. Na 4. kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Řidič osobního auta zemřel. V koloně, která se vytvořila za nehodou, narazil na 8. kilometru řidič dodávky s přívěsným vozíkem do kamionu. Oba vozy začaly hořet. I tato nehoda měla jednu oběť. Pošta ve Šlapanicích u Brna se od začátku července přesune na novou adresu. Z městského úřadu na Masarykově náměstí poputuje do prostor nad supermarketem v Nádražní ulici. Původní sídlo je mimo provoz od květnové havárie vodovodu na radnici, která vyplavila část budovy. Upřesňuje mluvčí České pošty Matyáš Vítík.
5: Výhoda je, že ta pošta partner bude díky výtahu, který je na místě, bezbariérová. Na té samotné poště budou fungovat dvě přepážky. Hodiny pro veřejnost, tak je důležité, že budou na úrovni té dosavadní pobočky, tedy celkem 35 hodin týdně a pošta bude zajišťovat standardní poštovní služby.
1: Do konce června mají lidé k dispozici přepážky mobilní pošty na Šlapanickém náměstí před úřadem. Nová galerie současného umění ve čtvrtek večer zahájila provoz v Brně. Sídlí v industriálním areálu Šmeralových závodů. Prostory otevírá první výstava Hide and Seek, tedy na schovávanou. Expozice podle organizátorů reflektuje podobu lidské existence v digitální době, říká kurátorka Martina Mrázková.
6: Výstava vychází z motivu jednoduché dětské hry na schovávanou. Snažíme se skrýt před nějakým dohledem, snažíme se najít si nějaký bezpečný prostor, ale na druhou stranu toužíme potom být nalezeni. Chceme, aby nás někdo uviděl.
1: Výstava potrvá do 26. července.
0: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy čekejte převažující zataženo, během rána a dopoledne bude od západu postupovat déšť, pršet bude na celém území, během odpoledne budou srážky od západu opět ustávat a postupně se začne protrhávat oblačnost. Během večera čekejte vyjasňování. Nejvyšší teploty většinou až k večeru vystoupí na 17 až 20 stupňů. Biozátěž pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Zítra, tedy v sobotu 6. června, budou kvůli nedostatečné kapacitě trati některé vlaky na lince S2 v úseku Blansko, Rájec, Jestřebí nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Ty pojedou podle výlukového jízdního řádu linky XS2. Omezení platí od 7 hodin 40 minut do 15 hodin a 45 minut. Výlukový jízdní řád i stanoviště náhradní autobusové dopravy najdete na stránkách koordinátora regionální dopravy v kraji IDSJMK.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 6. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno, je pátek, hurá, 5. června roku 2026, svátek slaví Dobroslav a Dobroslava, dnešek je také světovým dnem životního prostředí a možná nevíte, že dnešek je také dnem horkovzdušných balónů, navíc pokud jste milovníci koblih, tak si taky dnes přijdete na své, dnešek je totiž dnem koblih a milovníci sladkého nepřijdou zkrátka, pátek 5. 6. je doslova nabitý. Dnešek je také dnem perníku, takže pochutnejte si ke snídaní kousek perníčku v čokoládce, kobliha plněná třeba meruňkovou marmeládou, mňam, to bude velká dobrota. K tomu vám budeme hrát jak jinak písničky, které nestárnou, hrej dál, hned na začátku hodiny budou vybízet Martáte na Elefteriadu a o tom, že má páru, nás pak bude přesvědčovat Michal Tučný. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásný pátek, svátek, kabátek, ať se vám hezky poslouchá.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 13 minut. Vojáci České armády mají první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Areál simuluje terén ve válečných oblastech. Polygon si postavili sami vojáci a vznikl na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku. Podle armády jde o jediný podobný polygon nejen v Česku, ale i v rámci Severoatlantické aliance.
1: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
2: Štěpán Konecký je jeden z autorů trati celého polygonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek. Po betonových schodech právě vyjíždí letošní novinka Taros V5. Je to čtyřkolové vozidlo, které je možné používat k zásobování i boji. Na kapotě má přimontovaný kulomet. Joystickem ho řídí konstruktér Michal Rusek.
3: Tady tohle vozidlo je vlastně dělané na to, aby tuhle překážku právě překonalo. Takže můžeme vidět, že krásně vyjíždí nahoru a za chvíli budeme sjíždět dolů.
2: Není problém. Další z překážek?
3: Klady zasypané štěrkem, kdy vlastně tady to vozidlo má zvýšený světlovou výšku podvozku, aby tady tyhle překážku hravě taky zvládalo.
2: Polygon ale nebude testovat jen techniku, ale školit se tu budou i její instruktoři. Čeští i z armád NATO, připomíná brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany.
4: Národní testovací polygon pro autonomní robotické systémy je součástí naší celkové snahy o digitalizaci a transformaci v podstatě systému velení řízení a implementaci nových technologií a poznatků z válečných konfliktů, které probíhají jak na Ukrajině, na Středním východě.
2: Polygon se vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 18 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Předpověď počasí. Teploty venku, pokud jste ještě dnes nevystrčili nos, tak se pohybují mezi 12 a 16 stupni Celsia. 12 v Nemochovicích, nejchladněji a nejtepleji v Brně, konkrétně v Tuřanech 16 stupňů. Předpověď pro dnešek slibuje převážně zataženo, během dopoledne bude od západu postupovat dešťové pásmo. Odpoledne budou srážky pozvolna ustávat a během večera se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty čekáme dnes paradoxně většinou už dopoledne mezi 17 a 20 stupni Celsia. Vítr mírný, jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu se bude měnit na západní, do 25 km za hodinu a k večeru by měl pak slábnout. Rozptylové podmínky dnes budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 49 minut, zapadne ve 20 hodin a 56 minut. Pavel Kašpar přeje krásné páteční ráno.
2: Pondělí 8. června přivítají dobré rady botanika Radomíra Němce. Tématem bude fíkovník. Kde pro něj najít ideální stanoviště, jaké odrůdy jsou pro Jižní Moravu vhodné, co nepodcenit při pěstování a jak co nejlépe využít dvou

0: osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 24 minut. Letos už po 22. udělilo Ekocentrum Brno titul Moje veličenstvo, kniha ve výtvarné literární soutěži pro děti a mládež. Absolutním vítězem se stal Čestmír Samuel Brhel v kategorii 6. až 9. třída s prací Kniha zřivá. Má nejenom krásnou podobu knihařsky provedenou, ale i úžasný název, popisuje ředitel Ekocentra Zbyněk Zavadil. Ručně provedenou obálku v tajuplné modrém odstínu zdobí na hřbetu knihy reliefní plastika oka. Na ručně tvořených stránkách je popis různých záhadných bytostí, míst a rituálních předmětů. Soutěže se zúčastnilo celkem 100 návrhů. Ekocentrum Brno tak podporuje u dětí a mládeže kreativitu, vztah k literatuře. Všechny práce jsou k vidění v galerii na ulici Písečník 94 v Brně a potrvá do 18. června. Více informací, fotek a zajímavou reportáž najdete v článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes připravuje Jakub Večeřa a ty další tu budou už za 5 minut. Dobré ráno přejeme.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Vedení nemocnice v Hustopečích na Břeclavsku zavádí nový systém pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Technologie posílí ochranu dat, zvýší odolnost informačních systémů a pomůžou předcházet útokům hackerů. Vše má být hotové na konci letošního roku. Na nákladech ve výši necelých 35 milionů korun se budou podílet evropské dotační programy a Jihomoravský kraj. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly například podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky zneužívající značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky. Lidé by měli dávat pozor třeba i na falešné e-shopy nabízející suvenýry. Bezmála 2000 nových stromů vysázel za posledních 8 let Žďár nad Sázavou, informovalo o tom vedení města. Počítá přitom kusy nad rámec náhradního vysazování. Nových keřů bylo podle něj ještě násobně víc. Stromy Žďár vysazuje v ulicích, ale i k polním cestám, kde mají pomáhat zpestřit krajinu. Topenáři a instalatéři mají poprvé svého patrona. Brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul jim v diecézi ustanovil svatého Prokopa. O patrona dedikovaného řemeslu požádali profesní organizace oboru z Jižní Moravy. Chtěli tak navázat na tradici řemesel s vlastními svědci. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekejte převažující zataženo, během rána a dopoledne bude od západu postupovat déšť. Pršet bude na celém území, během odpoledne začnou srážky od západu opět ustávat a postupně se bude protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty většinou až k večeru vystoupí na 17 až 20 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Zítra, tedy v sobotu 6. června, počítejte s výlukou na lince S82 v úseku Znojmo, Rec. Přeshraniční vlaky a vlaky 1360 a 4513 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, jedoucí podle jízdního řádu linky XS82. Vlaky 4570 a 1371 pojedou podle pravidelného jízdního řádu. Autobusy náhradní dopravy budou odjíždět ze stanice Znojmo o přibližně 45 minut dříve, než je pravidelný odjezd vlaků. Další informace najdete na stránkách koordinátora regionální dopravy v kraji IDS-JMK.cz. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Tenisový turnaj French Open spotřebuje až 100 000 žlutých míčků, odhadují sportovní publicisté. Inovátoři v několika zemích světa, včetně Česka, se snaží z tenisového odpadu udělat užitečné věci. Český startup z nich zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy nebo izolační desky.
1: On málo skáče, je opotřebovaný tenhle star žlutý, ten Melton, ten chlup.
2: Tenhle už je trošičku víc ohraný.
3: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
1: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profik si hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají.
3: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
4: Je na ně nachytaná zada různých pevných částí, tak vlastně obrušuje s kolovinou tomu psovi.
3: On se na tom kazí zuby.
4: A vlastně ty psy mají tenisáky rádi.
3: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
4: Ale v té správné podobě, aby to tomu psovi neškodilo.
3: Vydržíte v ruce gumový kroužek. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
4: Máte pravdu, využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melatonu.
3: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně Meltonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
1: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
3: Co si představíme jako drtit tak gumu?
1: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
3: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firem a iniciativ. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
4: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál.
3: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
5: V interiérovém designu a stavebnictví.
3: To je dohromady guma i s tím filcem.
5: Tady vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
3: Je to takové chlupaté.
5: Tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
3: Je to tlumí hluk.
5: Zkouma, jo.
3: Další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je přesně 6:45 a je tu předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy mezi 12 a 16 stupni Celsia, nejchladněji stále v Nemochovicích a nejtepleji v Brně, konkrétně v Brně Tuřanech. A předpověď pro dnešek, ta slibuje převážně zataženo, během dopoledne bude od západu postupovat dešťové pásmo. Odpoledne budou srážky pozvolna ustávat, během večera se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty dnes paradoxně budou asi dopoledne mezi 17 a 20 stupni Celsia. Vítr mírný jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu se bude měnit na západní, do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky, dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 49 minut, zapadne 4 minuty před 21. hodinou. Přejeme krásné ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Činařský na vlnách Českého rozhlasu Brno, 6 hodin a 50 minut je čas, kdy jsou pro vás připraveny očekávané události dnešního dne, tedy pátku 5. června 2026. Pojďme se před sedmou podívat, co dnešek přinese. Znojmo zahajuje třídenní oslavy k 800. výročí založení města. Z místa se vám ozve i Český rozhlas Brno, konkrétně odtam budeme vysílat mezi 14. a 16. hodinou. Jihomoravští policisté dnes předají tradiční ocenění Gentleman silnic. Získá je řidič, který letos v dubnu poblíž Bučovic na Vyškovsku zasáhl u vážné dopravní nehody. V katedrále svatých Petra a Pavla ve stejný den věřící zakončí novému, tedy modlitbu pronášenému společně 9 dní po sobě, s níž se připravovali na sobotní slavnost blahořečení Jana Budy a Václava Drboli. A v Mikulově se dnes koná jazzový koncert na počest hudebníka mikulovského rodáka Karla Krautgartnera. 6 hodin a 1 na 50 minut, to je aktuální čas. A je tu Hříšňák.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V tišnovské lokalitě pod Květnicí vznikne nové multifunkční hřiště. Poslanci budou volit mimo jiné nového ombudsmana nebo místopředsedu sněmovny. Ve Znojmě začínají oslavy k 8. výročí založení města a dnes bude převážně zataženo s deštěm a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vedení Tišnova plánuje stavbu nového hřiště v lokalitě pod Květnicí. Nahradí současná dvě hřiště, která jsou v nevyhovujícím stavu. Nově přibude kvalitní povrch, branky na fotbal, koše na basketbal nebo parkurová část. K tomu dětské prolézačky a odstavná plocha pro 40 aut. Radnice zatím představila studii. Popisuje místostarosta Karel Souček z ODS.
3: Studie popisuje prostorové uspořádání těch jednotlivých prvků, majetkové uspořádání, řeší vlastně sítě, kde jsou tak, aby bylo možné to hřiště, ten komplex postavit nebo opravit. V příštích letech bychom chtěli projektovat a nejpozději v roce 2028 bychom chtěli stavět.
2: Poslance čeká dopoledne řada volebních bodů. V tajné volbě budou mimo jiné rozhodovat o předsedovi vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. V druhém kole je čeká volba nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou nebo někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Znovu budou hlasovat i o tom, zda se místopředsedkyní sněmovny stane Barbora Urbanová ze STAN. Oproti zvyklostem budou pravděpodobně veřejně hlasovat o nových radních České televize. Znojmo dnes zahajuje oslavy k 8. výročí povýšení na Královské město. Třídenní akce s názvem Znojemská nakládačka začíná odpoledne na Horním náměstí. Program doprovodí výhradně umělci ze Znojma nebo ti, kteří jsou s městem spjatí. Na nádvoří Znojemského hradu do sobotního večera lidé uvidí historické rekonstrukce. Doplňuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
4: Na nádvoří hradu bude středověká hostina, středověké stany a inscenace věnovaná založení královského města z Znojma. Pak se přesouváme do období napoleonských válek, ty budou v jižním hradebním příkopu u Prašné a Nové věže.
2: Oslavy 800 let Znojma potrvají do nedělního odpoledne. Dobrovolníci na brněnském výstavišti dnes připravují část areálu na zítřejší slavnost blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Jde o kněze a oběti komunistické totality. Víc než 160 dobrovolníků je na výstavišti od brzkého rána. Pro tisíce návštěvníků musí nachystat pódium, techniku, ozvučení i obrazovky. Popisuje mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová.
5: V neposlední řadě na venkovním prostranství vznikají sportovní stanoviště pro děti. Staví se taky nábytek, včetně tisíců židlí pro všechny účastníky. A celý areál zkrátka připravujeme tak, abychom zítra zajistili co nejhladší a nejbezpečnější příjezd i celodenní pohyb všech zúčastněných.
1: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy čekejte převažující zataženo, během rána a dopoledne bude od západu postupovat déšť. Pršet bude na celém území, během odpoledne začnou srážky od západu opět ustávat a postupně se bude protrhávat oblačnost. Během večera čekejte vyjasňování. Nejvyšší teploty většinou až k večeru vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr mírný severozápadní, ráno na východě kraje ještě slabý jižních směrů, během dopoledne bude slábnout. Biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Aktuálně pozor na výjezdu z D1 od Prahy na D2 ve směru na Břeclav. Stojí tam porouchané nákladní auto, počítejte se zdržením. A komplikace vás můžou potkat i na silnici 422 u Hlohovce na Břeclavsku, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači. 7:05 je čas, kdy je s vámi páteční Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili. Kolej Yesterday od Michala Prokopa a kapely Framus 5. První písnička v této hodině, přidáme Tomáše Kluse v písničce 178 a pak už tududu soutěž Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude z Veverské Bítýšky. Pro výherce dnes máme výlety, respektive ještě jednou výlety, aneb 141+1 výlet pro Český rozhlas Brno, publikace, kterou sepsal Petr Vejrosta. Čeká na vás na lince 7264652000, respektive na výherce dnešní soutěže. Budeme vám držet palce, věřím tomu, že budete znát odpověď, anebo určitě vyberete tu správnou z nabízených tří možností. Přejeme vám dobrou chuť ke snídani, krásný pátek a ať se vám daří. Pavel Kašpar u mikrofonu, hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: možná ze strachu. Možná jen tak ze zvyku. Zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: To byl Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 14 minut a tak jako tradičně touhle dobou ani dnes v pátek 5. června nevynecháme oblíbenou ranní soutěž Jak se u nás mluví. Tajemné slůvko máme tentokrát z Veverské Bytýšky na Brněnsku. Milí posluchači, víte, co to znamená, když se řekne ve Veverské Bytýšce vyglančit? Dnes tedy hádáme sloveso, vybírat můžete samozřejmě z nabízených možností a nebo možná znáte odpověď sami. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Tak uvidíme, co řeknete. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
2: Dobré ráno přeji vám, samozřejmě všem posluchačům a těším se na otázku.
1: Dobré ráno, tak prozradíte nám ještě vaše křestní jméno, prosím.
2: Jo, to jsem zapomněl,
1: Laďa z Lohovce. Laďo, krásné ráno vám přeju, vítejte. Dnes hádáme slovo z Veverské Bytýšky. Víte, co to znamená, když se tam řekne vyglančit? Co budu dělat, když budu glančit, nebo když mám něco vyglančit?
2: Možná bych uklízel, ale to si myslím tady já podle sebe.
1: Ano.
2: Ale tam to může být úplně něco jiného.
1: Je to pravda. Někdy se skutečně ty možnosti liší. Nabídnu vám tři, jedna z nich je určitě správně. Laďo na vás bude vybrat tu, kterou považujete vy za správnou. Vyglančit ve Veverské Bytýšce znamená buď za A zaplést copy, nebo za B vyleštit, a nebo za C vyžehlit. Tak co to znamená?
2: Nechal bych to za to B.
1: Nechal byste to za to B. A dobře děláte. Je to skutečně tak, vyleštit, vyglančit. Správný odhad, perfektní. Já jsem si taky říkal, že by to mohlo být něco takového s čištěním, uklízením, leštěním, přesně tak, jak jste říkal. Gratuluju, knížka je vaše, poprosím vás, nezavěšujte a domluvíme se na předání ceny. Přejeme do Hlohovce krásné ráno, Laďo, mějte se pěkně.
2: Já vám také samozřejmě.
1: Děkujeme. 7 hodin a 15 minut je aktuální čas. Soutěž Jak se u nás mluví, to bude zase v pondělí krátce po 7. hodině. A po písničce počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, je tu předpověď počasí v 7 hodin a 19 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 15 a 17 stupni Celsia, 17 nejtepleji stále v Brně Tuřanech. A předpověď počasí, ta slibuje převážně zataženo, během dopoledne bude od západu postupovat dešťové pásmo, odpoledne pak budou srážky zvolna ustávat a během večera by se mělo i vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes většinou až k večeru, 17 až 20 stupňů Celsia, mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu se bude měnit na západní do 25.

0: Hlubička, Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Do brněnské zoo dorazí dvě nové mladé samice ledního medvěda a vy u toho můžete být s námi. Poslechněte si speciální živé vysílání přímo z brněnské zoo v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě ledních medvědů, plánech na jejich odchov v Brně i modernizaci zázemí v brněnské zoo. Poslouchejte v pátek 5. června mezi 10. a 12. hodinou anebo rovnou přijďte za námi do brněnské zoo. Najdete nás v areálu Beringie. Na zajímavé povídání o ledních medvědech i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 26 minut. Před půl pro vás máme ještě několik tipů na víkend. Jako každý rok se Národní zemědělské muzeum Valtice zapojuje do festivalu muzejních nocí. Na návštěvníky 5. června, tedy dnes od 17 do 22 hodin, čeká nasvícené muzeum, komentované i volné prohlídky expozic a sezónních výstav. Vše doplní doprovodný program a připraveny jsou také kreativní aktivity pro všechny věkové kategorie. Naváže to také na výstavu bratří Bauerů. Vědomostní kvízy, oblíbené malování na obličej a jiné atrakce na vás čekají. Do Tvrdonic na Břeclavsku se o víkendu od 5. do 7. června můžete vypravit na národopisný folklorní festival Podluží v písni a tanci. Slavnostní zahájení se koná dnes od 19. hodiny, ale už předtím od 10. hodiny na programu koncert pro žáky základní školy. První den festivalu vystoupí cymbalová muzika Vladimíra Beneše z hosty, od 20 hodin naplánovaná přehlídka dechových hudeb. Sobotní program přinese pořad Vesele na podluží od 19. hodiny a v neděli se můžete připojit ke mši svaté v chrámu Páně svatého Mikuláše. Státní zámek Uherčice zve k mezinárodní akci Víkend otevřených zahrad, která vždy k počátkem června zve. A v rámci této akce se v sobotu 6. června uskuteční komentované prohlídky zámecké zahrady v 11, ve 13 a v 15 hodin v doprovodu Lenky Křesadlové, vedoucí Centra zahradní kultury. Ženský pěvecký sbor Moravianky z Moravan Ukijova zvou 6. června mezi 14. hodinou, pardon, od 14. hodiny a 30. minuty za kulturákem v Moravanech u Kyjova na koláčkové zpívání, tedy setkání ženských sborů z různých regionů Slovácka. Čeká vás odpoledne plné pohody, písniček, navíc ochutnávkou výtvoru místních i přes polní hospodyněk. A Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického otevře během tohoto víkendu své ateliéry veřejnosti v rámci výstavy studentských prací Enter FAVU. K vidění bude práce studijních vzniklé v 16+2 ateliérech během letního semestru. Letní Enter se uskuteční v areálech FAVU v Údolní ulici na Kraví hoře, kde fakultu po dobu rekonstrukce dočasně sídlí, ale také na dalších místech v Brně. Zprávy chystá Jakub Večeřa a jsou tu za 2 minuty.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Rius centra v Česku, která pomáhají předcházet vzniku odpadu, potřebují větší finanční podporu. Informovala o tom ve čtvrtek Rius Federace. Podle ní roste ekonomický význam těchto provozoven, které lidem nabízí za symbolické ceny věci určené původně k vyhození. Rius centra nebo nábytkové banky v Česku za poslední 4 roky zachránili přes 2,5 tisíce tun věcí. Pošta ve Šlapanicích u Brna se od začátku července přesune na novou adresu. Z městského úřadu na Masarykově náměstí poputuje do prostor nad supermarketem v Nádražní ulici. Původní sídlo je mimo provoz od květnové havárie vodovodu na radnici, která vyplavila část budovy. Do konce června mají lidé k dispozici přepážky mobilní pošty na Šlapanickém náměstí před úřadem. Dálnici D2, na které se ve čtvrtek staly 2 tragické nehody, plně zprůjezdnili dnes kolem 3 hodiny ráno. ČTK o tom informovalo Národní dopravní informační centrum. Na 4. kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Řidič osobního auta zemřel. V koloně, která se vytvořila za nehodou, narazil na 8. kilometru řidič dodávky s přívěsným vozíkem do kamionu. Oba vozy začaly hořet. I tato nehoda měla 1 oběť. Nová galerie současného umění ve čtvrtek večer zahájila provoz v Brně. Sídlí v industriálním areálu Šmeralových závodů. Prostory otevřela první výstava Hide and Seek, tedy naschovávanou, která podle organizátorů reflektuje podobu lidské existence v digitální podobě a potrvá do 26. července. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekejte převažující zataženo, během rána a dopoledne bude od západu postupovat déšť, pršet bude na celém území, během odpoledne začnou srážky od západu opět ustávat a postupně se bude protrhávat oblačnost, během večera čekejte vyjasňování. Nejvyšší teploty většinou až k večeru vystoupí na 17 až 20 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně pozor na výjezdu z D1 od Prahy na D2 ve směru na Břeclav. Stojí tam porouchané nákladní auto, počítejte tam se zdržením. A komplikace vás můžou potkat i na silnici 422 u Hlohovce na Břeclavsku, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Šťastné cesty bez nehod vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. V Česku budeme mít od zítřka první blahořečené mučedníky moderních dějin. Jde o kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které komunisté umučili v 50. letech minulého století. Proces blahořečení chystali v brněnské diecézi. Takzvaná beatifikační řízení se připravují roky, někdy i desítky let. Podílí se na ní historici, církevní odborníci, překladatelé nebo třeba takzvaný postulátor. Poslechněte si o tom v předposledním díle našeho seriálu.
1: Zjistili jsme výpočet řady teroristických akcí a loupeží.
2: V archivních záznamech z 50. let minulého století slyšíme projev prokurátora přímo ze soudu.
1: Nýbrž, že jde o individua, která ztratila jakoukoliv lidskou tvář. Rozsévali smrt, ať tudíž smrt je jim spravedlivou odplatou za spáchané zločiny.
2: Právě podobné rozhlasové nahrávky výslechu obviněných byly podle spolupracovníka historické komise Jana Růžičky jedním z důkazů, které pomohly při výzkumu v diecézní fázi procesu blahořečení.
3: První babický proces let roku 1951 byl opravdu velmi výrazně propagandisticky využíván a k tomu mělo sloužit i to, že se části těch výpovědí, příslušně teda sestříhané, vysílaly rozhlasem. No a přišlo nám jako užitečné slyšet skutečný hlas těch lidí.
2: Historici musí detailně zpracovat všechny dostupné prameny a zdokumentovat všechny okolnosti od matriky po protokoly o uložení ostatků.
3: Historici vlastně mají zpracovat všechno, co jde zjistit, a pak ti kanonisté mají rozhodnout, jestli jsou naplněny ty tři skutečnosti. To znamená, skutečná smrt, to je tady jednoznačné, smrt ze strany těch, kteří způsobili z nenávisti k víře, jak je doložitelné.
4: A pak se dál zkoumá, jak to ta osoba konkrétní přijala ze své strany. Zdali to vlastně obětoval pro Krista.
2: Dodává postulátor Karel Orlita. Při tomto beatrifikačním řízení figuroval jako advokát.
4: Určitě ta doba 50. let přivedla mnoho utrpení mnoha lidem. To, co bylo u nich, bych řekl, výjimečné, viditelné, to být si vědom toho dobra, které vlastně člověk dělá, a být taky ochoten za to dobro něco nést. Ale je velmi důležité prostě být pravdivý dnes. Nezaprodat svoje svědomí, nezaprodat pravdu za nějaké výhody.
2: V Česku jsou i další kandidáti na blahořečení.
4: Asi nejdále z ostatních je proces matky Vojtěchy Hasmandové, která už byla dříve prohlášena za ctihodnou, arcibiskup Stojan. Teď v blízkém jednání také osoba arcibiskupa Berana.
2: Podle Orlity se teď ve Vatikánu projednává podobné řízení ohledně kněze Antonína Šuránka nebo Anny Zelíkové. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 7:06 pro vás máme v pátek 5. června počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno a touto dobou tradičně míříme také za našimi pozorovateli a do Tišnova Hájku teď přejeme krásné ráno paní Jiřině Losové. Paní Losová, vítejte, pěkné ráno, jak to u vás vypadá?
2: Ano, děkuji za přivítání, já vás zdravím a zdravím také všechny posluchače Českého rozhlasu Brno. No, u nás počasí od začátku týdne je takové proměnlivé, kdy se střídají nižší teploty s těmi vyššími, maximálně je to kolem těch 25 stupňů a mezi tím teda občas nějaké ty srážky.
1: Ano.
2: No, dnes ráno tedy máme teplotu 14,8 stupňů. Obloha je hodně oblačná, skoro zatažená a vítr foukal takový slabý až mírný severozápadní. Jinak ty srážky naposledy jsme měli ve středu.
1: Uhum.
2: A za celý týden to bylo jenom 7,5 mm, takže srážky nebyly nic moc, ale nás zachránily srážky v půlce května, když byla ta bouřka,
1: ano.
2: Protože to jsme měli jednorázový takový vydatný déšť 36,5 mm, takže všechno se pěkně zalilo, ta voda pěkně vsákla do země, takže příroda zase obživila, protože opravdu bylo sucho. V dubnu jsme měli jenom 7,5 mm, takže to bylo hodně slabý, nebo skoro žádný déšť na měsíc. Takže teď je to celkem příjemný, země vlhká a sice ta teplota občas kolísá, že by možná bylo ano. Lepší trošku větší, ale je začátek června. Myslím si, že je to tak, jak to má být.
1: Podle toho, jak jste popisovala tu oblačnost, tak vypadá to, že to dešťové pásmo, o kterém jsme mluvili, už se pomaličku blíží. Pršet by v našem regionu mělo nejvíc, asi tak mezi 8 a polednem, tak uvidíme, jestli se to tak projeví skutečně. Uvidíme, přejme si to, máte pravdu, srážek je stále málo, poněvadž to jaro bylo extrémně suché, tak snad se to aspoň trošku zlepší. Moc krát děkujeme, přejeme vám do Tišnova Hájku krásné dny, v podstatě už letní, užívejte si je a budeme se těšit brzy naslyšenou. Děkujeme.
2: Ano, já vám taky děkuji a přeji vám i posluchačům příjemné a slunečné a teplé dny a mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkujeme. Je 8:03. K tomu dnes čekáme převážně zataženo. Během dopoledne bude od západu postupovat dešťové pásmo, o kterém jsem před chvílí mluvil. Odpoledne budou srážky pozvolna ustávat a během večera se pak bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes mezi 17 a 20 stupni, ale spíše k večeru. Mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 se bude měnit na západní do 25 km za hodinu a slábnout by měl opět k večeru. Bio na jedničce, rozptylové podmínky dobré a slunce, které vyšlo ve 4:49, zapadne 4 minuty před 21. hodinou.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
4: Pro nás je to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu se tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
5: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
6: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
7: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy.
0: Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
7: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.

0: Karel Gott zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 55 minut. Původně mělo skončit více než 2,5 tisíce tun věcí, včetně nádobí nebo nábytku na skládkách. Druhý život jim ale za poslední 4 roky vdechla Reuse centra napříč Českem. Data zveřejnila Reuse federace, která sdružuje 40 takových provozoven. Do budoucna ale budou potřebovat víc peněz na fungování. Do sítě míst, která pomáhají s opětovným využitím starých věcí, se před pár měsíci přidalo třeba centrum Prostředník v Boskovicích.
1: Zvonek u vchodu do Reuse centra v Boskovicích ohlašuje jak zákazníky, kteří si chtějí za symbolické ceny něco koupit, tak lidi, kteří sem nepotřebné věci přinesli, protože je jim líto je vyhodit. A tak majitelka Vladěna Koudelková shromažďuje vše, od hrnečků přes hračky až po jízdní kola.
2: Teď jsme se dostali po 8 měsících k tomu, že v podstatě přijímáme už úplně všechno, co je funkční a co jde v podstatě odnést v rukách nebo odvést v autě.
1: Vzadu v obchodě se snaží i na první pohled opotřebované věci oživit, umýt a zkrátka zatraktivnit.
2: My nepracujeme jenom s odpadem, ale vlastně snažíme se ten odpad v podstatě přestransformovat v jakousi pomoc ve spolupráci i s oblastní charitou a přímým napojením na místní lidi bezdomova a lidi v nouzi, který už k nám chodí další měsíce a jsou jich desítky.
1: Centrum funguje v pronájmu s komerčním nájmem a právě na nedostatek financí podobné provozy naráží. Jitka Hofmanová z Reuse federace odhaduje, že centra dokážou své pomocí pokrýt tak polovinu svých nákladů.
3: Jsou tady primárně pro lidi a pro planetu, ale na to konto snižují ty finanční vstupy. A pokud by to tak nebylo, tak bychom se skutečně bavili o klasických bazarech a second-hand obchodech. V tom se liší tyto provozy. A ten rozdíl finanční, kterým tyto reuse provozy se přibližují lidem a planetě, tak je potřeba nějakým způsobem finančně dosytit. Systém v současné chvíli není a je to téma, kterému se chceme věnovat.
1: Přestože dotace na provoz podle federace váznou, na samotný vznik mohly obce a města dostat dotaci třeba z Ministerstva životního prostředí. Tuhle možnost využil například starosta Blučiny u Brna Jan Šenkýř za KDU-ČSL.
4: Aktuálně jsme z tohohle projektu velmi nadšení a jsou proto nadšení i někteří občané, kteří se o toho zařízení chtějí starat aktivně, tvořit tam i nějaké workshopy, blešáky každý rok a tak, aby to centrum jako opravdu žilo.
1: Blučinské Reuse centrum otevře začátkem srpna a právě rozšiřování sítě těchto zařízení se podle Reuse federace stává nedílnou součástí cirkulární ekonomiky. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: řekne probuď se a zpustá. Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT2. S přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Ve Zlínském kraji přibývá škol, které poskytují zdarma oběd dětem v nouzi. Odbory z úřadu vlády dnes stávkují kvůli přesunům agent a dnes bude převážně zataženo s deštěm a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta. Ta je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce vyjdou na víc než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
4: Veškeré konstrukce až po korunu hráze budou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze. Kompletně celá vrstva vlastně vozovky. I vlastně v hrázi máme vodovod, plus vlastně budeme dělat nové zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
2: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Od letošního září se do projektu Obědy do škol zapojí 56 mateřských, základních a středních škol ve Zlínském kraji. Projekt zajišťuje bezplatné stravování ve školních jídelnách dětem z rodin, které se ocitly v nepříznivé finanční situaci. Školy na něj získají přes 9 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí a 910 tisíc korun přispívá i zlínské hejtmanství. Pokračuje Jan Vandík z tiskového odboru kraje.
5: Z dlouhodobého pohledu zájem o program v kraji roste. Před 3 lety se do něj zapojilo 26 školských zařízení, o rok později 27 a loni už to bylo 40 škol. A od září s novým školním rokem toto číslo stoupne na 56.
2: Odbory na úřadu vlády budou dnes stávkovat. Zhruba 60 zaměstnanců chce takto protestovat proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Dnes mají být k převodu podepsané protokoly. Proti jsou i experti na ochranu lidských práv. Přes 50 z nich už podalo rezignaci, doplňuje bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
6: Osobně považuji tento zásah za největší zásah do té lidskoprávní agendy, která tady existuje 30 let od toho roku 1997.
2: S odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta, která potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí. Topenáři a instalatéři mají poprvé svého patrona. Brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul jim v diecézi ustanovil svatého Prokopa. O patrona dedikovaného řemeslu požádali profesní organizace oboru z Jižní Moravy. Chtěli tak navázat na tradici řemesel s vlastními svědci.
3: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy čekejte převažující zataženo, během rána a dopoledne bude od západu postupovat déšť. Pršet bude na celém území, během odpoledne začnou srážky od západu opět ustávat a postupně se bude protrhávat oblačnost. Během večera čekejte vyjasňování. Nejvyšší teploty většinou k večeru vystoupí na 17 až 20 stupňů. Biozátěž je pro dnešek mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: A k Aktuálně se zdržíte na výjezdu z D1 od Prahy na D2 ve směru na Břeclav. Stojí tam porouchané nákladní auto. A pozor dávejte na 33. kilometru D2 ve směru na Břeclav, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 8:05, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi v pátek 5. června 2026. Nezapomeňte dnes popřát všem Dobroslavům a Dobroslavám, dnes slaví svůj svátek a mnozí z vás určitě i své narozeniny. Slavit dnes bude třeba Bítka Zelenková, kterou jsme si hráli už také na začátku našeho vysílání. Navíc je dnešek také dnem koblih, což možná nevíte, tak si pochutnejte a nebo také dnem perníku, takže pokud patříte mezi milovníky perníkové chaloupky, tak schutí do toho. Posíláme vám Jízdu králu jako malý hudební dárek na vlnách Českého rozhlasu Brno a přejeme, ať jste hlavně zdraví, šťastní a spokojení. Čeká na vás také Viktor Sodoma s písničkou Ke hrám míčky jsou, no a pak už tu bude počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásný pátek, dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, je 8 hodin a 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, pěkné ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli s počasím a teplotami?
2: Tak teď už je to ráno spíše zatažené, na úplném východě ještě možná svítí nebo posvěcuje trošku sluníčko, ale naopak na západě tam už je to zase se srážkami, s deštěm a teploty se pohybují většinou mezi 14 a 18 stupni Celsia.
1: Báro, jaký bude dnešek? Po včerejším teplém dnu nás čeká zase ochlazení.
2: Ano, je to tak. Dnešek se bude podobat spíše předvčerejšku, tedy středě, a to tak zakončí ten týden, který byl v podstatě jako na houpačce. Obden se střídal teplejší a srážkovější den, tak dneska bude zase ten srážkovější. Mělo by tedy být zataženo a ten déšť se už teď během dopoledne postupně rozšíří na celé území a během odpoledne budou srážky potom opět od západu ustávat a postupně se za nimi začne protrhávat také oblačnost a během večera se pak bude postupně vyjasňovat. Maximální teploty ty dnes očekáváme většinou až ve večerních hodinách nebo k večeru a měly by vyšplhat mezi 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Před námi je také víkend. Sobota a neděle budou také ve znamení takto střídavého počasí.
2: Budou více slunečnější a srážky očekáváme spíše v noci ze soboty na neděli. Zítřek začne jasný nebo ještě spíše krom té jasné oblohy se také zítra ráno mohou vyskytnout časté mlhy, a to zejména v nížinách a v údolích. Ty mlhy se rozpustí a pak bude během dne převládat polojasno a v průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost. Ta bude ale i částečně průsvitná, později večera v noci, jak už jsem říkala, se přechodně zatáhne a můžou se objevit i drobné přehánky. Zítřejší maximální teploty se zase budou podobat spíše těm včerejším, 22 až 25 stupňů kraje na jihu kraje, 22 až 25 stupňů na jihu kraje až k 27 stupňům Celsia. A neděle ta bude skoro jasná, polojasná, chvílemi možná oblačno a s možností přehánky, a to právě hlavně v těch nočních hodinách, případně ještě ráno, a maximální teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 5. červen.
2: A maximum pochází z roku 2000 z Brna Žabovřesk, kde teploměr ukázal 33 stupňů a 3 desetiny. Minimum pak z roku 1930 z Moravské Nové Vsi na Břeclavsku, kde teploměr ukázal minus rovné 2 stupně Celsia.
1: Říká meteoroložka Bára Kučerová. Báro, díky, přejeme krásný víkend, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Dobrovolníci chystají brněnské výstaviště na zítřejší velkou slavnost blahořečení. Organizátoři na akci očekávají tisíce lidí. Při slavnostním mši katolická církev blahořečí mučedníky a kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisté v polovině minulého století. Jde o první takovou událost za celou dobu existence brněnské diecéze. Na výstavišti už máme teď reportérku Hanu Novotnou. Hanko, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co všechno musí dobrovolníci nachystat?
1: Tak já jsem právě teď v pavilonu P, který bude centrem sobotní slavnosti. Kolem už od brzkého rána běhají dobrovolníci. Někteří z nich do jednotlivých řad rozmistují tisíce židlí, které sem před chvílí dovezly dodávky. A teď zrovna vidím, jak dorazil další kamion a pomocí vozíku z něj vykládají další židle na paletách. Naopak na druhé straně ode mě už pomalu vzniká konstrukce, která bude okolo pódia a naváží se taky už bedny s technikou a část lidí pracuje i na instalaci ozvučení a osvětlení. S chystáním to bude pomáhat víc než 160 lidí.
0: Jak to bude zítra s dopravou na výstaviště?
1: Pokud jsou lidé z Brna a okolí, doporučují organizátoři, aby přijeli městskou hromadnou dopravou. Z hlavního nádraží i ze Zvonařky jsou domluvené posilové spoje. Pokud se někdo vypraví na blahořečení autem, zaplatí na místě parkovné 100 korun a za autobus je to 1000 korun. Zároveň pořadatelé návštěvníky prosí, aby měli u vstupu připravenou místenku, respektive lístek, a taky, aby počítali se zdržením, protože se na akci chystá hodně lidí. Odbavení rezervovaných vstupenek končí o půl druhé, mše začíná o půl třetí.
0: Reportérka Hana Novotná se nám přihlásila z brněnského výstaviště. Hanko, díky za informaci.

0: Lukov je rodným místem Jana Buly a mši k jeho památce slouží farář a taky cyklopoutník Marek Husák ze Žďáru nad Sázavou. Mše bude brzy končit, za chvíli věřící půjdou už k přijímání. Cyklopoutníci ujeli zatím od Orlovny z Moravských Budějovic 4 kilometry. Po mši je čeká ještě 86 kilometrů.
1: Vypadá to, že počasí tohoto týdne je velmi pestré. Určitě se to projeví i na trase cyklistů. Kdy dorazí do cíle asi?
0: Podle plánu by měli zhruba o 6:30 podvečer přijet do Rajhradu. Tam by se k ním měla v podobný čas připojit druhá skupina cyklopoutníků, kteří měli startovní čáru ve Velehradě. Nicméně cíl cesty to ještě není. Tím je samozřejmě brněnské výstaviště. Proto druhý den v 8 hodin ráno nasednou na kola znovu a všichni společně, obě skupinky už, vyjedou směr Brno. A o 9:30 by už mohli užívat kulturně duchovní program na výstavišti.
1: Říká reportérka Veronika Bartes-Vohralíková, která doplnila informace o cyklopouti z Moravských Budějovic na zítřejší slavnost blahořečení v Brně. Veroniko, díky za informace, přejeme úspěch celé akci. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Je 8 hodin a 23 minut, tady je Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení Tišnova plánuje stavbu nového hřiště v lokalitě pod Květnicí. Nahradí současná dvě hřiště, která jsou v nevyhovujícím stavu. Nově přibude kvalitní povrch, branky na fotbal, koše na basketbal nebo parkurová část. K tomu dětské prolézačky a odstavná plocha pro 40 aut. Radnice zatím představila studii, informoval místostarosta Karel Souček z ODS. Poslance čeká dopoledne řada volebních bodů. V tajné volbě budou mimo jiné rozhodovat o předsedovi vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. V druhém kole je čeká volba nového ombudsmana. Znovu budou hlasovat i o tom, zda se místopředsedkyní sněmovny stane Barbora Urbanová ze STAN. Oproti zvyklostem budou pravděpodobně veřejně hlasovat o nových radních České televize. Znojmo dnes zahajuje oslavy k 800. výročí povýšení na Královské město. Třídenní akce s názvem Znojemská nakládačka začíná odpoledne na Horním náměstí. Program doprovodí výhradně umělci ze Znojma nebo ti, kteří jsou s městem spjatí. Na nádvoří Znojemského hradu do sobotního večera lidé uvidí historické rekonstrukce. Oslavy potrvají do nedělního odpoledne. Dobrovolníci na brněnském výstavišti dnes připravují část areálu na zítřejší slavnost blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Jde o kněze a oběti komunistické totality. Víc než 160 dobrovolníků je na výstavišti od brzkého rána. Pro tisíce návštěvníků musí nachystat pódium, techniku, ozvučení i obrazovky, uvedla mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová. Chodník slávy před rodným domem jazzmena Karla Krautgartnera v Mikulově na Břeclavsku se dnes rozšíří o další hvězdu. Budou na ní jména Ladislava Kolmačky a Jaroslava Smečky, zakladatelů a bývalých předsedů Sdružení přátel Karla Krautgartnera. Oznámili to pořadatelé v tiskové zprávě. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekejte převažující zataženo, během rána a dopoledne bude od západu postupovat déšť, pršet bude na celém území, během odpoledne začnou srážky od západu opět ustávat a postupně se bude protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes většinou až k večeru vystoupí na 17 až 20 stupňů. Biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně se začínají tvořit kolony na D1 v Brně, nejvíce mezi STým 92. a STým 97. kilometrem ve směru na Ostravu. A pozor dávejte také na 33. kilometru D2 ve směru na Břeclav, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Šťastnou cestu bez nehod vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji, protože dnes opět nad ránem našeho času se hrálo na ledě Karolajny druhé utkání finále Stanley Cupu, ve kterém se domácí hokejisté utkali s týmem Vegas. A po dramatickém závěru mělo po 60 minutách, pane Meixnere, skóre jakou podobu? Vítejte, dobré ráno.
1: Ano, dobré zamračné ráno přeji vám všem posluchačům, samozřejmě milovníkům hokeje, ten nejkrásnější hry na světě. Tak mělo to podobu, a to sice skončilo to 3-3 po těch 60 minutách, a bylo to takové zvláštní to utkání, protože ty první dvě třetiny vyzněly ve prospěch Vegas, v 14. minutě dal Holden gól, v 28. minutě ve druhé třetině přidal další gól, už jich má ten Kanaďan zkušený, který už má v tom play-off už na 13 gólů, je nejlepší tady v tomhletom, v této disciplíně. No a tak to tak jako spělo k tomu, že teda ti z toho Vegas, ti Golden Knights, že tedy vyhrají i to druhé utkání, jak víme, vyhráli první, že v 51. minutě spustila domácí Caroline prostě velký nátlak, Stankoven sebral puk za bránou, objel to, prostrčil to tam, šup, a už to jelo 53. minutu za v zápětí, Jankovský wing na dlapačku, takže 2-2. Potom to bylo takové zvláštní, Vegas dotlačili puk do sítě, tak přes gól mám takový mumraj a rozhodčí rozpažil, že ne, pak se na to šli dívat a opravdu gól neuznali, ale to znamená, že Vegas, když si vzali tu výzvu trenerskou, tak dostali trest na 2 minuty a v té přesilovce poprvé vůbec tady v těchto dvou zápasech toho domáci využili a šli stálem na dovedení 3-2, takže to bylo. A Vegas si vzali time, minutu a půl, začali hrát bez brankáře 6-5 a minutu 21 sekund před koncem Stone s dorážkou vyrovnal. Dokonce tam tomu trochu pomohl i vlastní hráč. Takže to skončilo 3-3, tak to bylo, říkám, z začátku to bylo takové jako nějaké a pak to teda nabralo pěkný fofr.
0: Následném prodloužení se nehrálo dlouho, stejně jako v prvním utkání se na konečném výsledku, pane Meixnere, podepsal který hráč?
1: Ano, na tom konečném výsledku se v tom trošku mírně pozitivním, ale hlavně negativním směru podepsal Tomáš Hertl, tedy jediný Čech, který hraje tady to finále playoff, tak napřed se podílel na té třetí vyrovnávací brance, připsal si asistenci, to znamená, to bylo prima, a pak, když se šlo do prodloužení, tak asi ve 4. minutě u mantinelu nešťastně podrazil domácího hráče ve snaze získat puk, šel si hačnout, no a v zápětí, co se hráli perfektně, domácí Carolina a Jarvisem perfektně střelou k tyči dali gól a vyhráli 4-3, takže ano, Tomáš Hertl tady na tom podílel, na tomhle výsledku, bohužel.
0: Takhle to vypadalo v NHL a my se ještě naskok zastavíme u nás. Hokejisté Komety absolvují letní přípravu a navíc stále také doplňují kádr, pane Meixnere, který rozšířili o obránce nebo útočníka?
1: Oba, dokonce. Tak, do Komety se po 5 letech vrací obránce Stanislav Svozil, 23-letý to odchovanec Přerova, který přišel do Brna už jako dorostenec, zahrál si taky extraligu, odešel do juniorky a poslední sezóny hrál na farmě American Hockey League Clevelandu, což je farma Columbusu, kterým byl draftován, ale neprosadil se, takže se po 5 letech Standa Svozil vrací a také získali útočníka takové, a o tom se nějak ani moc nemluví, ale je to rodák z Opavy, ale jinak ostravské Poruby, a sice Maxim Vehovský, už si zahrál 20 zápasů za Vítkovice extraligu, tak má 21 let, tak tohohle chlapce a jeho brášku, Tobiáše, který má 18 let. Jinak je to takové zajímavé, protože Kometa už má 3 brankáře na soupise, 11 obránců a 20 útočníků, je to zajímavé. Tak to je dnešnímu hokeji všechno, jenom bych ještě doplnil, že NHL pokračuje a sice v neděli zase nad ránem se bude hrát, tentokrát už na ledě Vegas ve Vegas. Tak, tečka.
0: Moc krát díky, pane Meixnere, přejeme krásný víkend, mějte se pěkně a brzy naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Na dlaní jedno z tvých řas.

0: léto. Počasí.
1: Aktuální předpověď počasí přesně ve 8:45. Teploty na jihu Moravy se moc nehýbou, pohybují se mezi 13 a 17 stupni Celsia. V Kobylí už se teplota blíží 18 stupňům a nejchladněji v tuto chvíli ve Znojmě Kuchařovicích. Předpověď počasí, tak pro dnešek čekáme převážně zataženo. Během dopoledne se bude od západu pohybovat takový dešťový pás, odpoledne budou srážky pozvolna ustávat a během večera by se mělo i vyjasňovat, víkend by pak měl být ve znamení lunného počasí. Nejvyšší teploty dnes nevysoké 17 až 19 stupňů Celsia, mírný jihovýchodní až jižní vítr. Do 20 km za hodinu se bude měnit na západní do 25 km za hodinu a k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 49 minut, zapadne ve 20 hodin a 56 minut. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Pro nás je to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu se tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
6: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut a je tu 56. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly života mnoha rodin. Cyklus uváděný Michalem Isteníkem zní každý týden v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2023. Bezdomovci zemřeli v Unimobuňkách. Ty obytné stavební buňky poblíž Plotní ulice v Brně nikdo roky nevyužíval. Stály přikryté zelenou plachtou, obrůstala je zeleň a logicky se staly útočištěm bezdomovců. Až do osudové noci na 4. května 2023. Tehdy uvnitř zemřelo 8 bezdomovců, 6 mužů a 2 ženy. Policisté identifikovali 7 z nich. Oheň, který obyvatele buněk připravil o život, vznikl podle policie nešťastnou náhodou. Bylo to hluboko v noci a bezdomovci neuhořeli, ale udusili se s plodinami. Vyšetřovatelé v troskách hledali důkazy, zjišťovali, zda šlo o technickou závadu, někdo budovy zapálil, hořet začalo kvůli něčí nedbalosti, nebo to byla nešťastná náhoda. Technickou závadu policisté vyloučili. Komplex byl odpojený od všech inženýrských sítí a uvnitř nebyly žádné elektrické spotřebiče či zdroje energie, které by připadaly v úvahu jako příčina vzniku ohně. Kriminalisté vyslýchali svědky, prohlíželi záznamy kamer z okolí, nenašli však ani žádný důkaz, že by stavbu někdo zapálil úmyslně. Místo prohledali i kinologové se psy speciálně vycvičenými na vyhledávání akcelerantů hoření. Nic nenašli. Že by někdo například procházel okolo a odhodil nedopalek cigarety, policisté také vyloučili. Pitva zjistila, že některé oběti byly v době úmrtí pod vlivem alkoholu. Mohlo se stát, že někdo alkohol rozlil a ten vzplanul. Stejně tak mohl začít hořet odpad nashromážděný uvnitř od nedopalku cigarety. Začít hořet mohlo i vlivem průvanu, což by souviselo s tím, že obyvatelé si běžně svítili svíčkami. Počtem obětí se tragédie na Plotní ve své době stala 4. nejtragičtějším požárem na území dnešní České republiky od roku 1990.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 56. díl našeho cyklu. Najdejte ji na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme s Michalem Isteníkem a Milošem Šenkýřem za týden v tomto čase.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut, blížíme se do finále dnešního Dobrého rána s datem 5. června. Venku je sice zataženo, tak jsme vám aspoň Sunshine Reggae zahráli, no ale to největší slunce už teď svítí ve studiu. Je tady Zdeněk Junák, přátelé, srdcovky jsou tady, co by dub. Zdeňku, vítej, krásný pátek.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, pravdu díš, chlapče, je tam trošku pod mrakem, ale přesto jsem vystrčil čumák a zjistil jsem, že ta teplota není až tak příliš nízká.
2: To
1: něco kolem 18. No a když jsem přišel do kuchyně a slyšel jsem, to bejvávali na kolejích časy.
0: Ano, po 7
1: hodině. Když ráno
0: hodině
1: skončil večírek, tak jsem, víš, jako tak srdce mi prostě, bych řekl, tak jako se roztesknilo nad tím, jak už máme ty studentský časy za sebou. To je moc krásná písnička, ale ty vždycky hraješ. Minimálně dvě z toho rána si vyberu, který mě tak jako nějak
0: osloví. Tak to mám radost.
1: No včerejšek jsem měl takový pracovní, protože já jsem dostal roličku ve filmu Bobule a Bobulky, tak se včera točilo v Sedlci.
0: Těšme
1: se. Což je tady kousíček jako od Váltic. Bylo to příjemné, paní režisérka Marta Ferencová prostě byla úžasná, takže všechno připraveno, setká jsem se s mladými našimi kolegy, kteří perlí v těch seriálech
0: podobně,
1: víš, takže bylo to fakt jako přijáhlavně, hlavně bylo nádherně. No a už jsem se na tebe těšil samozřejmě, abych ti řekl své dojmy, no a protože je pátek, teď se rozloučíme a sobotu, neděli máš volno?
0: Jo.
1: Tak si to užij.
0: Děkuju.
1: A v pondělí se budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes z pera básníka Jana Borny. Zbaběle mizím ve své posteli, oddaluji naše setkání. Čekám, až zčerná televize, pod dekou si čtením zahřívám chladnoucí nohy. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lidé už poslali přes 430 tisíc korun na výkup pole na Pálavě, které chtějí místní upravit na biokoridor. Školní jídelny na Vysočině zvažují pořízení automatů na nevyzvednuté obědy. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá i podvodů a bude převážně zataženo s deštěm a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Téměř 300 soukromých dárců poslali přes 430 tisíc korun na výkup pole na Pálavě. Peníze jdou místní komunitě z okrašlovacího spolku Mikulov. Ten dary na vznik přírodního koridoru stále sbírá. Co má být cílem celého nápadu, vysvětluje spoluzakladatelka projektu Helena Chytrá.
2: Chceme vytvořit místo, které bude sloužit jak přírodě, tak pro lidi. Spolek, které na tomto místě aktuálně je, chceme vytvořit přírodní koridor. Prostor, který propojí Kočičí skálu, což je vzácná přírodní lokalita, s Mandloňovým sadem, prvkem, který jsme v krajině vytvořili.
0: Plýtvání jídlem se snaží snížit školní jídelny na Vysočině. Například střední stavební škola v Jihlavě u své jídelny v Žižkově ulici instalovala automat na nevyzvednuté porce obědů. Pořízení výdejního boxu aktuálně zvažuje pro své školní jídelny i vedení Pelhřimova. Naopak střední umělecko-průmyslová škola v Helenině u Jihlavy od pořízení výdejního automatu ustoupila, i když o něm uvažovala, vysvětluje ředitelka školy Sylvie Čermáková.
3: My jsme provedli takovou poctivou analýzu, vzhledem k tomu, že u nás opravdu by se jednalo o velmi malé přebytky, v podstatě v jednotkách porcí, tak v tuhle chvíli pro nás tenhle ten problém není jako natolik akutní, abychom k němu nějak systematicky přistoupili.
0: S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly například podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky zneužívající značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky, sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje. Lidé by měli dávat pozor třeba i na falešné e-shopy nabízející suvenýry. Podvodný e-shop může člověk poznat třeba tak, že v něm není uvedený provozovatel ani jeho kontakty. Slavnosti Podluží v písni a tanci dnes začínají v Tvrdonicích na Břeclavsku. Jde o jednu z nejstarších folklorních akcí svého druhu v Česku. Letos je její 71. ročník. Do obce zamíří regionální soubory, ale taky účinkující z jižních Čech, Slovenska a Rumunska.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy čekejte převažující zataženo, během dopoledne bude od západu postupovat déšť, pršet bude na celém území, během odpoledne začnou srážky od západu ustávat a postupně se bude protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně pozor na silnici 422 u Hlohovce na Břeclavsku. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Týden červnový, kalendář nám napoví, komu říká dneska slav. Je tam zapsán Dobroslav. Tak snad od nich za chviličku sklidím díky za písničku. A že mám jich celou várku, nebudu hrát jenom v dárku. Vám všem zlepší náladu hity z mého pořadu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dnes máme pátek 5. června roku 2026. Máme pořád jaro, ale dneska, tedy po tom včerejším nádherném dnu, kdy tedy opravdu teploty sahaly až téměř k 27 stupňům Celsia plusovým, tak dneska je to tady v tom Brníčku pošmourno. Taky se nám trošku ochladilo, i když jsem vyrazil do divadla, promiňte, do rozhlasu v tričku s krátkým rukávem, v bermudách, akorát jsem si vzal deštník, protože to hrozí, že opravdu něco spadne, že bude pršet. A tak se trošku ochladilo, ale nevadí, nevadí, ono se nám to zase všechno, bych řekl, navrátí, to hezké počasí. Dneska mají svátek muži, chlapci, pánové, kteří se honosí křestním, krásným, staročeským jménem Dobroslav. Takže všem dobrošům, slávečkům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Chtěli bychom vás poprosit o zahrání pěkné písničky pro naši milou kolegyni Jitku Šomanovou ze Slavičína za její obětavou výpomoc a úsměvy, kterými nám umí udělat hezčí den. Děkujeme a přejeme panu Junákovi a celé redakci hezký začátek léta. Ludmila Valentová. Milá paní Ludmilo, děkujeme vám za přání a samozřejmě, že vaše přání rád splním a písničkou potěšíme vaši kolegyni Jitku Šomanovou ze Slavičína. Tady je
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Ano, ano, čas chvátá, ono mě to chvátá i v těch srdcovkách mojich milovaných, ale mám tady pro vás takovou jednu připomínečku, moji milí posluchači. Dneska je totiž Světový den životního prostředí. Sice ho neslavíme tak intenzivně jako třeba svátek matek, ale přesto stojí za to se zamyslet nad tím, co nám připomíná. Protože jestli máte zahrádku, a já si myslím, že hodně z vás jí má, tak to téma určitě znáte. Možná si sami říkáte, že letos zase musíte zalévat dřív než jindy, že jabloň kvetla o 14 dní dřív než před 20 lety a že po ránu není rosa, jak bývala. Není to strašení. Je to jen to, co můžete vidět z okna. Vzpomínám si na naše řeky. Na Moravě se kdysi ještě za mých rodičů koupávalo, v Dyji, v Bečvě, v Moravě. Prostě vzala se deka, něco k jídlu, děti a šlo se. Voda byla prostě součástí léta. Pak se ale hodně změnilo. No jo, ale víte, co mě těší? Že se na některých místech ta voda pomalu vrací. Řeky se nechávají zase trochu meandrovat, lužní lesy dostávají prostor, krajina se pomalu obnovuje a vrací se do své přirozené podoby. Moravští vinaři a ovocnáři to sledují pozorně. Pro ně to není jen teorie, je to každá sklizeň. A leccos z toho možná znáte i vy, ze svých záhonů a sadů. Takže dneska, moji milí, u příležitosti toho světového dne, možná stačí se na chvíli rozhlédnout po té své části naší Moravy a říci, co tam vidíte a co byste tam rádi viděli, ještě za pár let. Tož

0: a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno.

Když zbývá pár slov, zpívá Ilona Čáková, hezká písnička, já se dívám na hodiny, bude co nevidět 9:30 a mám tady nádherné druhé přáníčko v pořadí a to zní takto. Je z webového formuláře. Dnes slaví nádherných 50 let společné cesty životem, tedy zlatou svatbu, naši rodiče Luskovi Zlažánek, Luskovi Zlažínek u Moravských Budějovic. Milí maminko a tatínku, my, vašich 5 dcer, vám chceme z celého srdce poděkovat za lásku, kterou jste nám celý život dávali. Za domov plný smíchu, podpory a porozumění. Jste pro nás důkazem, že opravdová láska existuje. Vydrží všechny radosti a starosti a čas jí jen posiluje. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, spoustu dalších společných chvil, radost z dětí i vnoučat. Máme vás moc rádi a jsme šťastné, že právě vy jste naši rodiče. Vaše holky Lída, Mací,

0: Pík, Hania, Lenda a Lúca. Tak, milá děvčata, krásné přání. A já vám ho splním samozřejmě. A když dovolíte, zařadím se taky do zástupu gratulantů a vašim rodičům povinšuji ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. A už jim posílám písničku.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Tak to byl Kenny Rogers, Somewhere My Love, krásná písnička, víte? No a já už pro vás mám, protože je pátek. Představte si, je pátek. Dneska končí, bych řekl, tento týden, tedy celotýdenní hádanka Kdo, kdy, kde. Mám pro vás poslední indicii, tedy páteční. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Ztracená kniha dobrodružství. Tak, páteční indicie tedy zní: Pohřbení jsou všichni pohromadě, všech pět na jednom místě. Čtyři ženy teď už pohromadě, jejich choť zvlášť. Který muž měl čtyři ženy, o kterých tu celý týden mluvíme? Opakuji páteční indicii. Pohřbení jsou všichni pohromadě, všech pět na jednom místě. Čtyři ženy teď už pohromadě, jejich choť zvlášť. Který muž měl čtyři ženy, o kterých tu celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie, no a už vám pouštím Šalom.
1: Český rozhlas Brno.

0: Písnička dozněla a já mám zase ještě jedno přáníčko, ale tentokrát ze záznamníku, tak to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junák. Prosím, zahrajte nějakou pěknou písničku mé kamarádce a spolužačce Jitušce Vojtkové. Tady Zdena z Obřan. Děkuji.
0: Paní Zdeno, rád splním vaše přáníčko a zahraj paní Jitušce. A tak už ji posíláte písničku Sen kovbojů.
2: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
3: Každý

0: Tož, moji milí posluchači, Michal Tučný se svojí písní zdárně dovedl dnešní srdcovky s datem 5. června do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Pohřbeni jsou všichni pohromadě, všech 5 na jednom místě. 4 ženy teď už pohromadě, jejich choť zvlášť. Který muž měl 4 ženy, o kterých tu celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie. Popřemýšlejte, pošlete vaše správné odpovědi, dostanete se do osudí a já už se těším, jak zítra z vás vylosujeme nějakého šťastného výherce. Držím opravdu pěsti, ať máte štěstí. Já když jsem četl tu pondělní indicii, měl jsem jistou představu, jenomže teď já vždycky říkám, že v pátek Miloš položí otázku, že kdy vlastně, abychom věděli, co vlastně po nás chce, kdo, kdy, kde. Tak jsem si myslel, že hledáme ženu, ale ne, který muž měl 4 ženy, o kterých tu celý týden jsme mluvili? No, tak já doufám, moji milí, že to bude jasné a v pátek už se těším na vaše odpovědi. No a protože, jak říkám, končíme dnešní srdcovky, tak vám ještě zopakuji, protože máte přáníčka, abych vám zahrál. Vždycky mě potěší, když mě napíšete a ještě mě to těší o to víc, když taky si vyberete písničku. No, to pak mám radost ještě větší, protože co když já se netrefím do vašeho vkusu svým vkusem. Takže tak, takže máte tyto možnosti. Můžete mi, pokud se vám nechce psát, namluvit své přáníčko na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop, tedy 24 hodin denně od pondělka do neděle. No nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přáníčko v konkrétní den a k tomu přidat tu vaši vybranou písničku, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět s dostatečným předstihem, abychom to stačili do toho našeho plánu, jak se říká, zařadit do toho playlistu, abychom to tam všechno dali tak, jak má být a něco nepopletli. Takže, moji milí, jo a pozor, jak říkám, třeba po včerejšku, hodně se mi hromadí přáníčka k narozeninám. Nehraju k narozeninám. Nemám nic proti tomu, ale k tomu jsou určeny jiné pořady. A já bych svým kolegům Květušce Navrátilové, Jiřince Ostré, Ivance Slabákové, Karlu Hegnerovi bych lezl, jak se říká, do zelí. To je pořad blahopřání s písničkou. Dávejte si na to pozor. Mě pište na adresu srdcovky@rozhlas.cz. Mějte se moc a moc hezky. Zítra je sobota a hned po 11. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Blučině na Židlochovicku si budou moct lidé opatřit použité věci v Rius centru. 160 dobrovolníků připravuje brněnské výstaviště na slavnost blahořečení Buly a Drboli. Muzejní noc dnes otevře Hodonínskou galerii a bude převážně zataženo s deštěm a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Nové Rius centrum staví dělníci v Blučině na Židlochovicku. Vedle sběrného dvora dostanou obyvatelé šanci své věci místo vyhození nabídnout jiným lidem nejen z Blučiny. Centrum chce obec provozovat sama. V budoucnu by v něm mohla pořádat třeba bleší trhy. Na rozdíl od jiných Rius center bude to v Blučině přijímat i elektrospotřebiče, popisuje starosta Jan Šenkýř za KDU ČSL.
2: Těch je prostě hodně. Člověk si koupí prostě novou televizi, velkou, no a tu malou zase prostě neprodá. Malou 80, 100 televizi dneska nikdo nekoupí, takže to je naprosto krásný předmět, kterému my budeme muset vybavit revizi a pak si to bude moct někdo vzít.
0: Centrum začne fungovat 8. srpna. Otevřené bude nejspíš ve stejných hodinách jako sousední sběrný dvůr. Ještě do konce června mohou lidé odevzdávat nelegálně držené zbraně, střelivo či výbušniny na kteroukoliv policejní služebnu. Následně zbraň podrobí zkoumání a pokud v minulosti nesehrála roli v trestném činu, může ji odevzdavatel dokonce po doplnění povolení a zbrojního oprávnění dostat zpět. Zbraňová amnestie se koná už po 6. Naposledy byla před 5 lety. Dobrovolníci na brněnském výstavišti dnes připravují část areálu na zítřejší slavnost blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Jde o kněze a oběti komunistické totality. Víc než 160 dobrovolníků je na výstavišti od brzkého rána. Pro tisíce návštěvníků musí nachystat pódium, techniku, ozvučení i obrazovky, popisuje mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová.
3: V neposlední řadě na venkovním prostranství vznikají sportovní stanoviště pro děti. Staví se taky nábytek, včetně 1000 židlí pro všechny účastníky. A celý areál zkrátka připravujeme tak, abychom zítra zajistili co nejhladší a nejbezpečnější příjezd i celodenní pohyb všech zúčastněných.
0: Hodonínská galerie výtvarného umění se dnes zapojí do celorepublikové akce Muzejní noc. Celý program volně naváže na výstavu Kortizol a endorfiny, která se věnuje lidským emocím. Návštěvníci zhlédnou divadelní představení v podání žáků místní umělecké školy. Nebo si poslechnou četbu z knih pro děti autorky Daisy Mrázkové. Zaměstnanci galerie připravili také komentované prohlídky, dílny nebo honbu za pokladem pro malé návštěvníky. Říká kurátorka galerie Tereza Pavůčková.
4: Návštěvníci budou mít možnost si vyrobit nějaké masky nebo přírodní takové jako obrázky nebo záložky do knížek. Další je skládání origami. Bude připravený fotokoutek, který taky bude nějak jako spojený s emocema a součástí bude i takový jakože kvíz.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy čekejte převažující zataženo, během dopoledne bude od západu postupovat déšť, pršet bude na celém území, odpoledne začnou srážky od západu opět ustávat a postupně se bude protrhávat oblačnost. Během večera čekejte vyjasňování. Nejvyšší teploty většinou až k večeru vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr mírný severozápadní bude během dne a dopoledne slábnout, biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 10. kilometru D2 ve směru na Břeclav stojí porouchané osobní auto, počítejte se zdržením. Nehody jsou aktuálně hlášené na silnici 150 u Svitávky na Blanensku a na silnici 413 u Hostěradic na Znojemsku. Na místě jsou složky IZS. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné dopoledne, milí posluchači, hlásím se vám tentokrát nikoli z našeho studia, ale z brněnské zoo, kam včera dorazily dvě nové mladé samice ledního medvěda. Dnešní speciální vysílání proto věnujeme právě chovu ledních medvědů v brněnské zoo. Veterinářkou Terezou Zerhau, paní ředitelkou Radanou Dungelovou a vedoucím útvaru programu Markem Slámou. Dozvíte se mnoho zajímavého o životě i chovu ledních medvědů a pokud byste za námi chtěli dorazit, tak nás najdete u Severské chalupy. Příjemný poslech přeje z brněnské zoo Zdeněk Truhlář.

0: posluchači z Brněnské zoo, dnešní speciální vysílání se Zdeňkem Truhlářem věnujeme. Já tady mám vedle sebe chovatele ledních medvědů Jaroslava Jasinka, kterého vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak včera dorazily nové dvě mladé lední medvědice, je to tak?
1: Ano, dorazily. Samozřejmě jsme za ně rádi. A naštěstí transport dopadl výborně. Asi byli jsme nervózní z toho transportu, ale holky samozřejmě se jim v Brněnkách moc nelíbilo. Ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Pak vlastně jsme tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací, protože prvně jsme potřebovali vlastně po jedné vypustit. Tam potom vlastně jsme uměli každou zvlášť, ale tím, že holky byli zvyklí, tak jsme samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě.
0: Takže už zase zabydlují v tom novém výběhu, jsou tam nějaké jenom v těch klecích, aby si trochu zvykali?
1: Ne, to jsme nechtěli, protože ty kole vlastně jsou zelený vlastně pro jednoho medvěda a říkám, ty holky by byly z toho nervózní a byly hlavně zvyklí být ve výběhu, takže jsme nás spíchali, aby se mohli vykoupat, už tam je nachystaný bazén, vlastně by dostali tam vlastně balón na hamení, dostali krmení, samozřejmě to krmení, oni z nás půměně nervózní byli, takže měli tolik to, co běžně, ten lední medvěd pořádá za ten den, ale jsme rádi, že si hnedka začali brát, takže jsme byli to v pořádku.
0: Zdá se, že si snad bude mě líbit. Každopádně o tom krmení se určitě ještě bavit budeme, ale mě by teď spíše na úvod zajímalo, jaká je vlastně historie chovu ledních medvědů tady v Brněnské zoo, protože ta je poměrně dlouhá.
1: Tak pokud bych to dal úplně od začátku, tak vlastně první medvědí, ten vlastně tady byl v Sřebanice, už je nějakých, nebo v 68. Pak vlastně tady byli v 80. letech a to byly vlastně ještě klecový, jakoby takový klece balí poměrně, byl tam bazén, samozřejmě pro to zvíře to nebylo komfortní, takže potom vlastně ty medvědi se odvezli a potom po nějakých, to vychází do 20 letech prakticky, se vlastně semka přivezl vlastně kovnej pár, nebo prvně sameček, potom samička kora a začal se vlastně chov novej medvědu, ale už jiný podmínky samozřejmě byly.
0: Ano, a to už byl ten výběh, který návštěvníci znají z takové té skály dolů s bazénem?
1: Ano, s tím bazénem, tam se to trošku prvně samozřejmě muselo upravit taky, původně tam byli hnědí medvědi, ale vlastně, nebo většině, kdo zná ty lední medvědy u nás, tak ví, že odchovala 5 medvědět, takže bylo vidět, že je tam spokojená. On je to jeden z nejstarších medvědů, ale za to zase je chladný a medvědy tam byli spokojení.
0: Je pravda, že tam to místo je opravdu asi možná nejchladnější v zoo?
1: Já si myslím, že právě to na skale je to nejchladnější, opravdu má velké bazén, má tam ledovač, jo, jsou tam okolo stromy, byli hodně spokojení.
0: Jak potom tedy vypadal ten smutný odchov těch medvědů? Vlastně přišli kdy ty první tady v Brněnské zoo?
1: Pokud budu počítat jakoby ty odchovaný, samozřejmě bohužel první pokusy byly, že

0: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
1: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
2: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Co budete dělat vy?
1: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
2: A nespojíme se?
1: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
2: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
1: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát,

že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Posloucháte dopolední vysílání speciální z brněnské zoologické zahrady, kde si dnes povídáme o ledních medvědech. Jenom ještě jedna malá omluva za technické potíže, které nás tady provázely, protože přece jenom vysíláme živě, než jsme v našem studiu, takže zkrátka dobře, tímto snad už bude všechno vyřešeno a už nás budete slyšet tak, jak se má. Já tady mám vedle sebe chovatele medvědu Jaroslava Jasinka, se kterým si povídáme o chovu ledních medvědů v Brně. Brněnské zoologické zahradě, tak možná ještě jednou připomeňme, kdy přišla na svět ta první lední medvíďata.
1: Tak vlastně byly to dva samici, bylo to v roce 2007. My jsme vlastně Korinku, protože to byl úplně první porod, tak jsme ho vlastně zavřeli pro jistotu v porodním boxe, aby jsme měli jistotu, my jsme tam měli kamery, aby jsme to mohli sledovat a vlastně po dobu měsíce a půl, vlastně aby ho nikdo nerušil, aby opravdu měla ta medvědice na to klid. Vlastně po měsíci a půl jsme teprve mohli k ní jít vlastně a začít jí pomaličku spouštět krmení, protože ta medvědice v tým brlu vlastně nejí, ona vlastně tráví pouze z toho tuku, takže tím pádem jsme vlastně neměli důvod tam ani chodit a aby jsme pomaličku rozkrmili, tak se tam vlastně udělalo takový spouštědlo, tak jsme tam spustili prvně nějaký vařený maso, taky pomaličku jsme ho rozkrmovali a až vlastně ty medvědě tam měli dva měsíce, tak jsme si dovolili tam jít.
0: Jaký byl potom osud těch prvních odchovanců?
1: Tak šli do jiných zoologických zahrad. Vlastně jeden šel do Německa, jeden do pražské zoologické zahrady. Bohužel už ten není. Ten vlastně potom odcestoval vlastně do Kazachstánu, kdy zhruba po měsíci jim odešel, protože vlastně měl nějaké zdravotní problémy. Takže bohužel už i ty první mláďata některý tady mezi náma nejsou.
0: A vy jste říkal, že celkem 5 ledních medvíďat se tu odchovalo?
1: Pak jsme měli vlastně v roce 2012, to byl kluka holka, Kometa a Nanuk a ty vlastně potom taky samozřejmě, že i v té volné přírodě ta maminka ty medvíďata potom ve dvou letech vlastně nechává svýmu osudu, tak jsme samozřejmě zase opět poslali do jiné zoologické zahrady a pak jsme vlastně měli ještě jeden odchov, to se nám narodila vlastně samička Norinka. Takže samozřejmě taky zase ty dva roky u ní byla a pak jsme ho zase dávali jinam. Pak jsme opět mohli vlastně vrátit, až byla sama, tak zase samce Unkase zpátky ke Korince.
0: Jak úspěšná je brněnská zoo v odchovu ledních medvědů v tom, řekněme, světovém měřítku?
1: No, tak já si myslím, nevím jak my, já hlavně si ocením Korinky, že odchovala 5 medvíd, tak já samozřejmě patřila na tu špičku, protože samozřejmě ty odchovy těch ledních medvědů jsou problémové, říkám, ten pár si nemusí sednout, ta samička, aby vlastně se starala, aby prostě ty mláďata měla o ně zájem, aby se jim líko spustilo, není to tam opravdu úplně jednoduchý.
0: Medvíďata jsou velkým lákadlem pro návštěvníky, věřím, že když se narodí medvíďata, tak v zoo se tak říkají, z dveře netrhnou, je to tak?
1: No, hlavně ty první, to opravdu tam už museli být tady hlídky, aby ty lidi se postupně museli pouštět, protože tam by se, jak já říkám, ušlapali. A tam první odchov, to bylo úplně něco úžasného, to tady bylo lidu a lidu.
0: Jakou roli odchov ledních medvíďat hraje, řekněme, v tom chovatelském kontextu, co se týče spolupráce třeba s jinými zoologickými zahradami?
1: Ta spolupráce tam samozřejmě je. Hlavně lední medvěd má vlastně koordinátora, ten určuje, který samec, která samička může do toho chovu jít.
0: Tak možná o tom ještě trošičku později, teď máme ale připravenou další písničku. Teď byla řeč o medvědech, no a pro nás teď bude hrát a zpívat František Nedvěd, Rejdivá.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestály.
1: Vysíláme z Brněnské ZOO, příjemné odpoledne vám všem, milí posluchači, speciální dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem a také s chovatelem ledních medvědů Jaroslavem Jasinkem, se kterým si tady dnes povídáme o chovu ledních medvědů, protože včera dorazili do Brněnské ZOO dvě nové mladé medvědice. Pane Jasinku, otázka je jasná, budou se odchovávat mláďata?
2: No tak bylo to přislíbené, že vlastně holky, když dorazí, takže uvidíme, myslím si, že to bude vlastně jenom u jedné povolený, protože samozřejmě jde o ty kapacity, jo, aby ty medvědi potom měli dostatek pohodlí, aby opravdu ty mláďata bylo kam dát. Takže počítám, že vlastně jak se potom dovezou samici nebo sameček, tak zhruba počítám za ty dva roky by bylo možnost, že by se vlastně spářil ten jeden pár a byl tady konečně zase nějaký odchov.
1: Takže na mláďata si budeme muset ještě chvíli počkat, zdá se.
2: Tak určitě, protože vlastně sameček, co má dorazit, ten jeden bude vlastně tříletý, tam samozřejmě náznaky páření už by mohly být, ale tam se počítá spíš tím čtvrtým, pátým rokem, takže já si myslím, že za ty dva roky, kdyby to vyšlo, tak by teoreticky mohly mláďata tady být. Samozřejmě uvidíme, jestli ta samička bude schopná, jo, to se právě všechno bude zkoušet.
1: No a vy jste v tom předchozím vstupu zmiňoval také koordinátora pro odchov. To je někdo, kdo má pod palcem, tak říkajíc, odchovy ledních medvědů ve všech zoo nebo v zapojených zoo? Jak to funguje vlastně?
2: Mělo by to být právě ve veškerých zoologických zahradách nebo hlavně v těch zapojených, co jsou. A on vlastně hlídá, jak aby to nebylo příbuzný, aby právě potom ty mláďata bylo odvíz do nějaké jiné zoologické zahrady, kde ty parametry vlastně toho výběhu na to jsou, protože samozřejmě to ledního medvěda nemůže mít každá zoologická zahrada, protože opravdu to není jednoduchý, jak prostorově, tak i na krmení. To všecko vlastně dá se určuje ten koordinátor.
1: Takže když zoo chce chovat lední medvědy, tak kontaktuje právě toho koordinátora a řeší s ním, jestli ten odchov nebo chov je možný.
2: Tak musí samozřejmě být v tom povolení, protože pokud bychom vlastně to udělali bez povolení, tak on by potom mohl přijít s tím, že nemá kam dát a my by se museli řešit ty medvěděta tady vlastně pro ně vytvořit nový výběh nebo nový ubíkace.
1: Tak dorazily dvě medvědice, ale těch medvědů je tady teď víc.
2: No, tak máme momentálně tady vlastně pět ledních samiček a je tady vlastně nejstarší Korinka, to je vlastně bude 28 let, to už je taková babička, tam už vlastně od nějakých 26. roku ten koordinátor nedoporučuje množení, takže Korinka tady je na dožití, plus u ní jsou vlastně dvě sestry, ty nám přijeli vlastně z Německa. Ty sice jsou krásný, pěkný, jsou sedmiletý, nebo teď jim vlastně sedm, ale tam právě, že geneticky už vlastně od té maminky a od toho páru už je poměrně těch medvídků dost, takže koordinátor doporučil vlastně je nemnožit a měli by potom vlastně časem odjet do zoologické zahrady vlastně v Berlíně, kde budou pouze expozičně.
1: Takže tady se vlastně setkali tři sestry.
2: No dvě.
1: Dvě. Sestry.
2: Dvě.
1: My se teď díváme na jednu z nich, protože v zoo v Brně jsou teď medvědi na dvou místech vlastně.
2: No my vlastně, aby jsme mohli vlastně odchovávat, tak koordinátor nám doporučil vlastně, že potřebujeme další výběh, jak kvůli samcům, tak vlastně kvůli těm samičkám, což vlastně tím, že jsme ukončili chov kamčatských medvědů, tak ta Beringie si vyloženě o to říkala, je to krásné, velký výběh, je tady velký bazén, přidali se ledovače, takže ty medvědi, je tady dostatek stromů, takže dá se říct, že celkem naštěstí tady ten stín a ten chlad tady mají taky.
1: Ano. No, dnes je chlad nejenom medvědům, ale také nám naštěstí, alespoň lehce poprchává, takže není to nějaký velký déšť. Milí posluchači, pokud byste byli někde poblíž, tak se za námi samozřejmě můžete vypravit. Najdete nás právě u Beringie, u té severské chalupy, kde se díváme do výběhu, kde už jsou teď tři lední medvědice. A ty dvě nové, které přicestovaly, ty jsou vlastně v tom původním výběhu. No a o tom si budeme povídat zase za chvíli. Teď muzika. Posloucháte speciální vysílání z Brněnské ZOO s Českým rozhlasem Brno a Zdeňkem Truhlářem.

0: Posloucháte speciál. Ani vás provází Zdeněk Truhlář. Dnes si povídáme o ledních medvědech, protože právě včera dorazily do brněnské zoo dvě nové mladé lední medvědice. Ještě možná taková jedna technická poznámka, milí posluchači, že jsme skutečně přímo u medvědů, tak to možná můžete slyšet i pomocí takového drobného lup, které se může ozývat. Je to proto, že tady jsou elektrické ohradníky, tak aby zkrátka medvědi neutekli. Pane Jasinku, povídám si s chovatelem ledních medvědů. Pane Jasinku, ty elektrické ohradníky jsou pro ty medvědy opravdu jenom na to, aby je to odlákalo od toho hrazení, nebo jim to může i ublížit?
1: Tak ublížit by jim to nemělo, je to takový, aby je to upozornilo, samozřejmě ne, že by ho to mohlo, jo, nevím, je to takový něco jako ukrav ohradníček, jak já říkám, že člověk, když se to dotkne, tak to zabrní, takže jako vyloženě ublížit ne.
0: Takže upozorní na to, že prostě tam už by neměli vstupovat.
1: Tak.
0: Pojďme se teď na chviličku věnovat tomu, jak vlastně lední medvědi žijí v té volné přírodě, v tom přirozeném prostředí, protože přece jenom tady jsme v mírném pásmu, není jim tady třeba horko?
1: Není, protože oni, že jo, přece jenom jak mají ten dutý chlup, tak ta termoregulace tam vlastně funguje u nich jak proti zimě, tak částečně i proti tomu teplu je to chrání. Plus samozřejmě my napomáháme tomu tím, že tady mají ledovače, mají tady vlastně vodu, to jde vlastně přes filtraci, takže to není úplně ohřátá voda jak v bazénu třeba, takže je o něco chladnější, mají tady místa, kam si můžou zalíst, takže když člověk je sleduje, tak to není tak, že by nějak trpěli, opravdu si lehnou, jo, prostě krásně odpočívají a jsou celkem, samozřejmě oni takový to funění a to je pro ně přirozený.
0: No a v tom přirozeném prostředí to většinu života tráví na ledu, na sněhu?
1: Tráví, ale samozřejmě teďka už, že, proto jsou lední medvědi jakoby prioritou, protože díky oteplování, tak jim to vlastně částečně ty ledy a tady toto mizí, takže se dostanou aj na pevninu, takže to není úplně pro ně nepřirozený už dneska.
0: Lední medvěd je ale také dobrý plavec.
1: No to oni, plavci jsou výborní a i potapěči, to je jako cokoliv člověk jim dá do vody, jo, tak co se potopí, tak samozřejmě si vytáhnou, ale hračky a to oni si s tím hází, hrají si. Já si myslím, že lidi, co vlastně jsou napojení tady třeba našu kameru, tak kolikrát, když to sledují, tak je to vidět, že opravdu se tam buď střídají, nebo se může stát, že tam jsou všechny tři a i tady.
0: Takže hrají vodní pólo. No, vy jste jim tady dneska připravili takové laskominy, ale ne všechny jsou úplně snadno dostupné. To je asi schválně, aby se ten medvěd trochu zabavil?
1: Je to samozřejmě v té volné přírodě, ten medvěd musí cestovat, musí hledat tu potravu, takže se snažíme jim to zpříjemnit částečně, protože kdybychom jim to předložili vyloženě, jak já říkám, pod nos, tak to není ono, takže ono ty medvědice to baví, oni si to musí hledat, jo, vlastně zabijí tím čas, pohrají si, nandou si ten pamosek nebo to maso a je to pro ně opravdu mnohem lepší, jak kdyby tady leželi a dostávali to být tady na jedno místo.
0: No tady kousíček masa, se dívám, že na dřevěném pahýlu a na větvi, takže docela vysoko, k tomu se ta medvědice musí vyloženě postavit na zadní.
1: No to musí, ale když se člověk podívá, jak je lední medvěd vysoko, nebo jak je vysoký, tak pro něj není problém se postavit a krásně si to podat.
0: No tak připomeňme, jak vlastně lední medvěd je vysoký, když se postaví na zadní.
1: No tam jsou ty 3 metry, u těch samiček, ten samec může být ani o něco větší, samozřejmě, takže je to takový kolos. Takže holky jsou drobnější o něco, tam mají ta váha, je třeba 300 kg, ten samec tam může ta váha být mnohem vyšší, to je tak jednou minimálně tak, jak ta samička.
0: Tak to jsou docela pěkní matci, ale když už jsme se bavili o těch medvíďatech, tak když se narodí, tak mají jakou velikost? Jak jsou velká medvíďata?
1: Ta váha je tam něco málo přes 0,5 kg, já bych to přirovnal třeba k morčátku. Jo, samozřejmě oni jak pijou to mateřské mlíko, tak ono je hodně výživný, takže vlastně během těch 2 měsíců ty medvíďata váží 12-15 kg, když byli zají z toho brlohu, jde to velice rychle, ale fakt, že když si člověk vezme tu velikost toho medvěda a toho medvíděte, tak je to taková pecička, jak já říkám.
0: Je to docela nepoměr. Tak my tady sledujeme medvědy, pokud byste se, milí posluchači, chtěli vypravit za námi, tak tu budeme až do 12. hodiny. Dnes si povídám s chovatelem medvědů Jaroslavem Jasinkem právě o chovu ledních medvědů v brněnské zoo. No a v té další hodině přivítáme další hosty. Teď ale opět muzika.

0: Kapela Mandraže a píseň Brouci, to je písnička, kterou jsme vám nabízeli teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Dnes speciálně z brněnské zoo, odkud vysíláme od ledních medvědů, takže dnes, pravda, brouky úplně neprobíráme, ale probíráme takové trošičku větší broučky, o kterých se budeme povídat i v té další hodině. Takže určitě můžete poslouchat i nadále, protože opět se vám přihlásíme po zprávách a budu si povídat nejenom s chovatelem medvědu Jaroslavem Jasinkem, ale přivítám třeba také veterinářku Terezu Zerhau, takže se podíváme na chov ledních medvědů, řekněme z toho lékařského hlediska. Teď ještě Karel Gott a potom zprávy. Pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V tišnovské lokalitě pod Květnicí vznikne nové multifunkční hřiště. U Smržic na Prostějovsku se srazil osobní vlak s kamionem, zhruba 20 lidí se lehce zranili. Ve Znojmě začínají oslavy k 800. výročí založení města a bude převážně zataženo s deštěm a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vedení Tišnova plánuje stavbu nového hřiště v lokalitě pod Květnicí. Nahradí současná dvě hřiště, která jsou v nevyhovujícím stavu. Nově přibude kvalitní povrch, branky na fotbal, koše na basketbal nebo parkurová část. K tomu dětské prolézačky a odstavná plocha pro 40 aut. Radnice zatím představila studii, popisuje místostarosta Karel Souček z ODS.
2: Studie popisuje prostorové uspořádání těch jednotlivých prvků, majetkové uspořádání, řeší vlastně sítě, kde jsou tak, aby bylo možné to hřiště, ten komplex postavit nebo opravit. V příštích letech bychom chtěli projektovat a nejpozději v roce 2028 bychom chtěli stavět.
0: Zhruba 20 lidí se lehce zranili při nehodě kamionu a osobního vlaku u Smržic na Prostějovsku. Informovali o tom krajští záchranáři. Vlak do vozidla narazil na přejezdu bez závor. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je kvůli nehodě zastavený. Omezení by podle informací na webu Správy železnic mohlo skončit popoledni. Ochránci přírody doporučují vodákům, aby v období sucha nesplouvaly řeky. Kánoe můžou v některých místech rozrývat dno řek, kde žije řada chráněných živočichů. Týká se to hlavně okolí Loděnic, kudy denně proplují stovky lodí. Podle Václava Luky z Agentury ochrany přírody a krajiny by se vodáci měli chovat ohleduplně k přírodě a když je v řekách málo vody, raději nesplouvat.
3: Nezbývá vlastně, než jako apelovat na ty, co jezdí na těch loďkách při malých průtocích, aby tohle nějakým způsobem měli na vědomí a věděli, že tou svou přítomností, tím svým chozením po dně a taháním lodí prostě nějakým způsobem mají vliv na to, co v té vodě žije.
0: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je málo vody třeba v Kamenici nebo na některých úsecích Berounky, Nežárky a Chrudimky. Znojmo dnes zahajuje oslavy k 800. výročí povýšení na Královské město. Třídenní akce s názvem Znojemská nakládačka začíná odpoledne na Horním náměstí. Program doprovodí výhradně umělci ze Znojma nebo ti, kteří jsou s městem spjatí. Na nádvoří Znojemského hradu do sobotního večera lidé uvidí historické rekonstrukce. Doplňuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
4: Na nádvoří hradu bude středověká hostina, středověké stany a inscenace věnovaná založení královského města z Znojma. Pak se přesouváme do období napoleonských válek, ty budou v jižním hradebním příkopu u Prašné a Nové věže.
0: Oslavy 800 let Znojma potrvají do nedělního odpoledne.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy čekejte převažující zataženo, během dopoledne bude od západu postupovat déšť. Pršet bude na celém území, během odpoledne začnou srážky od západu opět ustávat a postupně se bude protrhávat oblačnost. Během večera čekejte vyjasňování. Nejvyšší teploty, většinou až k večeru, vystoupí na 17 až 20 stupňů. Biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda dvou osobních aut je aktuálně hlášená na silnici 413 u Hostěradic na Znojemsku a se zdržením počítejte na D2, konkrétně na 10. a 53. kilometru ve směru na Břeclav. V obou místech stojí porouchaná vozidla, místy projíždějte opatrně. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači. Máme 4 minuty po 11. hodině a Zdeněk Truhlář se vám na vlnách Českého rozhlasu Brno hlásí nikoli z našeho studia v Beethovenově ulici, ale z takového improvizovaného studia v brněnské zoo, kde jsme u Severské chalupy a povídáme si o chovu ledních medvědů, protože právě... časem přivedou na svět nová mláďata ledních medvědů a o tom všem si povídám s jejich chovatelem Jaroslavem Jasinkem a už za chvíli se k nám přidá také veterinářka Tereza Zerhau. Tak příjemný poslech.

0: Posloucháte speciální živé vysílání z brněnské zoo na vlnách Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem a také s chovatelem ledních medvědů Jaroslavem Jasinkem, se kterým jsme si už probrali historii chovu ledních medvědů. Koukáme se tady na jednu z ledních medvědic v tom výběhu u Severské chalupy. Před chvílí medvědice si tam tak lehla, dala si hlavu na tlapky a se zaujetím nás pozorovala a poslouchala. Pane Jasinku, jak je váš běžný den s ledními medvědy?
1: Tak on víceméně každý den není úplně stejný. My to vlastně máme tak, že dvakrát týdně zavíráme, aby jsme se dostali do výběhu, aby jsme tam mohli uklidit, aby jsme tam mohli nachystat a různě rozházet vlastně různě na různý místa to maso, ryby. Jinak vlastně ty ostatní dny se snažíme, jakoby, aby jsme kvůli návštěvníkům mají, aby byli vidět, tak se snažíme, samozřejmě navíc zmizím to tady, ale dáváme jim to z výhlídek, to maso, takže se to dá se každý den trošku mění, je to i kvůli tomu, aby ty zvířátka neměly takový stereotyp, takže se snažíme to dělat kvůli ním, jinak samozřejmě dole potom vlastně se snažíme s nima pracovat, když člověk chce vidět třeba zoubky, nebo aby ukázali tlapku a takový. Takže je to takový přece jenom jiný.
0: Medvědice máte pojmenované, slyší na jména? Slyší, když na ně zavoláte?
1: Oni samozřejmě ty jména vnímají, ale vnímají i člověk jako takovýho, protože já říkám, já jdu, je, oni vás to, já říkám, je, oni už mě cítí a vnímají na dálku, za první člověk promluví, tak slyší, ale říkám, já jsem už tady někde pomalu vrátnice a oni, jak já říkám, dokážou člověka jakoby, vycítit.
0: Zjistí, že se prostě něco děje, tak která z těch medvědic nás tady tak se zaujetím poslouchá a pozoruje?
1: Tady vlastně teďka je Anna nad náma, ona má takový svoje místečko, tak jako vyhlíží, kdyby náhodou ještě něco se pro něho na dobrýho našlo, tak čeká.
0: No tak pořád na té větvi ještě nějaké to maso je, ale už se tady slétávají i ptáci, takže to jsou takový, řekněme, přirození přátelé tady brněnské zoologické zahrady. S námi je teď tady také veterinářka Tereza Zerhau, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den. Tak pan Jasinek říkal, že učíte medvědy i nějakým způsobem spolupracovat. Co všechno s nimi vlastně děláte vy jako lékařka nebo veterinářka?
2: Já se snažím teďko je vlastně natrénovat, aby s náma byli ochotní spolupracovat pro veterinární jakoby vyšetření. Takže aby byli schopní si lehnout k mříži, aby jsme jim mohli třeba prohlídnout, pokud mají nějaké zranění, aby jsme mohli prohlídnout celé to jejich tělo, aby nám dali facku s krsnou mříž, aby jsme mohli odebrat krev, po případě jim dát nějakou injekci, vitamíny, cokoliv.
3: Tak omlouvám se. Další částí toho tréninku je i jakoby odběr srsti, aby nám umožnili kartáčem jako je vyčesat srst a odebrat nějaké vzorky, aby jsme mohli udělat analýzu. Dokážou nám i pěkně otevřít pusu a ukázat nám zuby, dokážou v tom vydržet, aby jsme si to opravdu mohli hezky prohlídnout. Dokážou se postavit na zadní nohy, nechají si prohmatat tlapku, nechají se prohlídnout drápky. A je to všechno jenom jakoby teďko na začátku, že teprve začínáme s tím tréninkem, ale ty samice všechny tři jsou strašně moc šikovný, jsou soustředěný, trpělivý.
0: Jak se těšíte na ty dvě nové samice? To bude zase práce úplně od začátku, ne?
3: Já jsem úplně strašně nadšená, takže já to nemůžu v sobě vůbec udržet, tak jsem nadšená. Oni jsou ještě snad lepší, ještě jsou soustředěnější, ta práce s nima bude určitě skvělá.
0: A už jste se měla možnost s nimi seznámit třeba, než přijeli k nám do zoo?
3: Ano, my jsme právě s kolegou jeli vlastně za nima do toho Kolindu a mohli jsme se podívat, v jakém prostředí krásným tam žijou, mohli jsme se podívat a účastnit toho tréninku. Já jsem se hlavně chtěla naučit, abych je rozpoznala, která je která, aby si zvykli na můj hlas a na to, že s nima potom vlastně budu pracovat.
0: Tak více si budeme o ledních medvědicích a také o tom, jak se o ně starají i veterináři, povídat zase za chvíli. Mými hosty jsou veterinářka Tereza Zerhou a také chovatel medvědu Jaroslav Jasinek. Vysíláme dnes speciálně z brněnské zoo.
4: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte speciální živé dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno, dnes z brněnské zoo, kde si povídáme o ledních medvědech. Jsme v terénu, nejsme ve studiu, takže takové to teplo a pohodlí našeho domova si dnes moc nemůžeme dovolit. Je pravda, že tak jak ledním medvědům je možná teď dobře, nám už je tady docela zima, protože přece jenom to počasí dnes není úplně, řekněme, jarně letní. Nicméně, jak jsem říkal, vysíláme z terénu, bohužel se občas stane nějaký ten výpadeček. Jsem tady s veterinářkou Terezou Zerhau, která to ale vzala na sebe.
1: Jo, já jsem prokletá, takže nosím smůlu, takže všechno, co dneska nefunguje, tak je moje vina.
0: Ano, dobře, tak důležité je mít to na koho svést.
1: Já jsem ráda takhle obětuju.
0: Dobře, no ale vy se hlavně obětujete v péči o lední medvědy, to je docela důležité. Máte na starost jenom lední medvědy nebo ještě další
1: zvířata? Já jsem ráda, že jste to vyzdvih, doufám, že to uslyší všichni. Já vlastně jako moje, jakoby můj účel tady je welfare všech zvířat v zoologické zahradě. To je jakoby pohoda zvířat. Takže aby každé zvíře v téhle zoologické zahradě bylo šťastné, tak to je náplní mé práce.
0: Jak to poznáte, že se zvířeti daří dobře, že je v pohodě?
1: Tak sleduju vlastně veškerý signály, který nám dávají, jak se chovají, jak reagují, už jenom při tom tréninku. Dokonce máme i takovou speciální, řekněme, pomůcku, je to aplikovaná zoofarmakognoze, kde jim nabízíme různé květové vody, esenciální oleje, vůně, bylinky a oni si vybírají podle toho, co zrovna potřebují a my podle toho víme, co je zrovna trápí.
0: Aha, takže komunikujete pomocí bylin.
1: Ano, je to taková komunikace vzájemná prostřednictvím toho výběru.
0: No dovedu si představit, že lední medvěd v tom svém přirozeném prostředí se zrovna s moc velkým počtem bylin nesetká.
1: A to je právě častý omyl. Oni mají zrovna jednu rostlinu velice oblíbenou a i tady v zoologické zahradě nám ukazují, že spásají tady různé traviny. Zrovna tady můžete vidět orvanou kůru ze stromů, takže každá tady ta věc, který oni se v tom svým výběhu věnují, tak je nějakým signálem, že nám něco tím chtějí naznačit.
0: Mají vyloženě nějaké oblíbené květiny třeba, které jim voní?
1: Z toho výběru, co jim nabízím já, tak mají třeba hodně rádi lípu nebo květ hořkýho pomeranče, chrpu. Z toho výběru, co by měli ve volné přírodě, strašně mají rádi rostlinu, která se jmenuje vrbovka. To je taková nádherná růžová květina. Když je něco bolí, rádi okusují kůru vrby, břízy. A těch věcí je spoustu, ale naše medvědice strašně milují šípky, jakoby slupky šípku. A mají rádi kořen pampelišky.
0: Tak dokonce i na pampelišku si přijdou. A k tomu přičichávají, anebo opravdu to okusují, nebo žužlají?
1: Jsou to takový tři stupně. První jsou ty hromádky těch bylinek, kdy oni to jakoby požírají podle toho, co zrovna potřebují. Potom máme ty květové vody, tak na ty jsme jako schopni je nalákat až sem a oni si to jakoby načichávají, inhalují to, ukazují nám, jestli to chtějí nastříkat někam na tělo. A ty esenciální oleje, to už jakoby ta nejsilnější cesta, kterou jim můžeme nabídnout, tak to obsahuje některé antibiotické látky, některé protizánětlivé. A oni podle toho, co chtějí, tak já jim nabízím.
0: Ano. No tak zdá se, že péče o zvířata, o lední medvědy opravdu je tak rozšířená, že ani já jsem si to nedokázal představit. Tak na nás se tady kouká stále Anna. Pane Jasinku, myslíte si, že když takhle půjdeme blíž k tomu hrazení, že přijde za námi?
2: No, to by člověk musel zavolat. No tak nevím, když takhle půjdeme,
1: můžeme.
0: Pojďme, protože naštěstí máme bezdrátové mikrofony, takže se můžeme přiblížit až vlastně k tomu hrazení.
2: Tím, že vlastně už dneska byli doma, takže došlo k tomu, že za první už se tam s něma pracovalo, ale krmení už tady dostala. To znamená, že já bych jí musel ukázat, že jí něco chci ještě vlastně tam podat.
1: Máme míč.
0: No,
1: jdu pro míč.
0: Tak dobře, tak... Jdeme pro míč, no a po písničce se podíváme na to, jak lední medvědi reagují právě třeba na hračky. O tom si budeme povídat s veterinářkou Terezou Zerhau a také chovatelem medvědů Jaroslavem Jasinkem. Teď ale Věra Špinarová.

0: pondělí 8. června přivítají dobré rady botanika Radomíra Němce. Tématem bude fíkovník. Kde pro něj najít ideální stanoviště, jaké odrůdy jsou pro Jižní Moravu vhodné, co nepodcenit při pěstování a jak co nejlépe využít dvojitou sezónní úrodu sladkých plodů? O v současnosti moderním fenoménu pěstování fíků si povíme mnohem víc i díky vašim dotazům. Na setkání se těší a vás k poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: hlavně.
1: Pěkné dopoledne, milí posluchači. Máte naladěn Český rozhlas Brno a dnes vysíláme speciálně z brněnské zoo od výběhu ledních medvědů. Jsem tu s veterinářkou Terezou Zerhou a chovatelem medvědů Jaroslavem Jasinkem. No a také už se k nám přidali návštěvníci zoo. No a lední medvědi tady čekají na to, až se jim hodí nějaké ty hračky. Tak co tu máte? Co jsme si pro ně připravili?
0: Máme tu dneska dva velké míče. Z toho Kora miluje červený míč, protože červená je evidentně její oblíbená. Ale pak tu máme takový dvě novinky a ty jsou úplně pro ně nejoblíbenější hračka. To jsou takový děravý míče s míčkem uvnitř, takže jim kladou neustále odpor, jakože mají pocit, že je to nějaká kořist, která s nima bojuje.
1: Tak pojďme se tedy pohrát trošku s ledními medvěry, tak čím začneme?
2: Tady to má, to hodím tady ale bokem,
1: ano.
2: Ať přece jenom ono tady jsou různě dřeva.
0: Já to nechám na Jarovi, abych je trefila do hlavy.
2: Ani.
1: Tak. A už letí míč až do bazénu a Anička už se k němu vrhá. Máme tady kolem nás taky děti. Jak se vám líbí lední medvědi?
3: Jak se ti líbí? Krásně, že? To super.
1: Krásný, líbí se? Tak, děti, když se k ním dá mikrofon, tak samozřejmě najednou oněmí, ale já myslím, že oněmili úžasem, protože medvědice si už tady začínají hrát.
0: Čím víc míčů, tím lepší.
1: Ano.
0: Dobrý.
1: Teď už zvládla tři míče naraz, to je neuvěřitelné.
0: Dáme ještě čtvrtý.
1: Tak dáme ještě čtvrtý.
2: Korinka ta je najezená ta se
0: no.
2: Z dálky.
0: Ona má plný bříško, takže má siestu teďko.
1: Tak, je tady docela živo, no ale jakým způsobem se vlastně takhle medvědi dokáží naučit na to, že si prostě hrají a vystačí si s tím, s těmito hračkami?
0: Já myslím, že jsou jakoby přirozeně hravé všechny tři, ale není to vlastně jediný typ enrichmentu, který oni od nás mají. Mají různý, jak jste se ptal, tak to je taková cesta za pokladem, mají různý způsob prezentace toho krmiva, který každý den připravujeme. Mají různý schovky, do kterých ukrýváme to jídlo, aby oni museli odkrývat nějaký klády nebo přemysťovat kameny. A jeden z enrichmentů je vlastně ta květová terapie, kdy oni zase jakoby aktivují čich a pátrají potom, která ta rostlina je pro ně jakoby ta potřebná.
1: Ano. Pane Jasinku, celou dobu mi vrtá hlavou jedna taková otázka. Dokážete jít i přímo za medvědy třeba do výběhu nebo do klece?
2: To samozřejmě ne, sice oni nás znají, ale furt my se snažíme, říkám, aby se chovali přirozeně, takže člověk ve chvíli, kdyby tam vlezl, tak je dost pravděpodobný, že nejenom, že by se s ním hráli, ale i postupně začali jíst.
1: A, takže najednou byste byli sami potravou.
2: Dalo by se tak říct.
1: Takže všechno se děje přes klec, ale když potřebujete medvěda vyšetřit opravdu tak, že musíte jít až k němu, tak to potom probíhá jakým způsobem?
0: Právě proto se snažíme vlastně zavést ten veterinární trénink, aby jako byli ochotné s námi na tom vyšetření spolupracovat, aby jsme nemuseli právě ta zvířata uspávat jenom kvůli tomu, že se chceme podívat na dráb nebo na zub. Hmm. Takže je to vlastně pro ně jakoby výhoda. Oni jsou udržované mimo stres. Tím, že s náma dobrovolně spolupracují na tom vyšetření, tak nám umožní vlastně zjistit víc, než bychom zjistili bez toho tréninku.
1: Říká veterinářka Tereza Zerhau, se kterou si tady povídám, a také s chovatelem medvědů Jaroslavem Jasinkem. A už za chvíli tady také přivítám paní ředitelku. Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Brno z brněnské zoo.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte speciální vysílání z brněnské zoologické zahrady na vlnách Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem. Povídáme si o ledních medvědech, protože včera dorazily do brněnské zoo další dvě nové mladé samice ledního medvěda. Já tady v zoo nejsem sám, kromě mých hostů je tady se mnou také můj kolega, regionální stopař Vojta Halaš, který se právě vydal k tomu výběhu, ve kterém teď ty dvě nové medvědice už jsou ubytovány, ale návštěvníci se tam ještě nedostanou, protože ještě probíhá taková, řekněme, karanténa nebo zvykací období, ale Vojta Halaš už by se měl dívat právě do toho výběhu, který byl upravován, tak Vojto, jestli se slyšíme, já tě zde návštěvníci uvidí, až se areál otevře.
1: Ahoj Zdeňku, doufám, že se taky slyšíme. No, uvidí dvojnásobně velký výběh, než býval dříve. Nově má teda 1000 m² a od 13. června, tedy od soboty, tu bude znovu zpřístupněná i cesta, která byla zavřená téměř 3 roky. No, je tu znovu vymalované stěny toho výběhu, je tu nové takové válecí pískoviště pro medvědice, nebo je v něm teda mulčovací kůra, ale válece v něm očividně medvědice baví. Je tady také odstavný výběh se střechou i klecemi. No a jsou tu právě dvě dánské sestry, které mají 4,5 roku. Jmenují se Anory a Nivy a jsou na mě velmi zvědavé a kontrolují, jestli vám to vykládám správně. A válejí se právě v tom pískovišti.
0: Tak doufejme, že se bude medvědicím to nové ubytování líbit. Vojto, děkuju za tuhletu aktuální report toho nového výběhu. No a vedle mě už teď sedí také paní ředitelka brněnské zoo, Radana Dungelová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak co všechno jste museli jako zoo udělat, aby se sem vůbec mohly dvě nové medvědice dostat?
2: To je poměrně dlouhé povídání, tak já se to pokusím zkrátit. My jsme hlavně museli zvětšit ten prostor, který jsme měli dříve k dispozici a který vlastně nenabízel těm zvířatům žádnou pochozí plochu s nějakým variabilním povrchem. To znamená, trávili svůj život převážně na malé ploše betonové, která zatěžuje nadměrně i ten pohybový aparát těchto velkých a těžkých tím pádem zvířat. Takže jsme museli připravit projekt, projít celým tím procesem, včetně stavebního povolení, postavit ho, vybrat firmu, která ho postaví, postavit ho, aby byl bezpečný, aby splňoval všechny ty vysoké standardy, které nám ukládá Evropská asociace zoologických zahrad, jejím jsme členem, a která hlídá právě to, aby všechna ta zvířata pobývala v prostředí, které jim samozřejmě nenahradí přírodu, to víme, ale která jim umožní rozvinout celou škálu jejich přirozeného chování. Před chvilkou mluvil váš kolega o tom, že se válejí prostě v něčemu, čemu říkáme pískoviště, ale je to vlastně takový prostor, který můžeme vysypávat variabilně různým substrátem, mulčovací kůrou, pískem, a vlastně nabízíme zase nějaký nový povrch pro ta zvířata. Takže těch kroků byla spousta, navíc nám ty prostory umožňují a jsou enrichmentové prvky, které můžeme vlastně hry, které vlastně probouzejí a jsou podněty k tomu chování těch zvířat.
0: Ano. Jak dlouho to mohlo trvat, takové vyřizování, zařizování a stavění?
2: Několik let.
0: Několik let, tak to je běh na dlouhou trať, jak se říká. Mým hostem je také, kromě ostatních, ředitelka Radana Dungelová, no a za chvilku si ještě budeme povídat, teď další muzika.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Pro nás je to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu se tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
2: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
4: Tak to byly pozvánky, milí posluchači, jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Brno a dnes vysíláme živě z brněnské zoo od ledních medvědů, kteří si tady před námi hrají. Musím říct, že takový výhled by se mi tady líbil ve studiu. Dnes improvizované studio, je to, myslím si, docela znát. A vedle mě také paní ředitelka Radana Dungelová, se kterou jsme si povídali o tom, co vše museli udělat pro to, aby sem mohli nové medvědice přijet. Ale Vojta Halaš zmiňoval, že ještě návštěvníci k tomu výběhu nemůžou, z jakého důvodu?
5: Tak samozřejmě, když přijdou nová zvířata do zoo, tak jim dopřáváme nějaké adaptační období. Přece jenom strávili nějakou dobu v autě, zavřené v bedně, přicházejí do úplně jiného prostředí, musí si ho v první řadě očichat a osahat, projít. Vlastně to, co my tam děláme, je, aby nejenom v ty první dny, ale potom i když už otevřeme pro návštěvníky, měli stále v tom výběhu co objevovat, aby prostě ten život pro ně byl dostatečně pestrý a plný podnětů.
4: Takže teď ještě probíhá takové aklimatizační období. K nám se přidává k mikrofonu také vedoucí útvaru programu Marek Sláma brněnské zoo. A vás také zdravím, dobrý den.
6: Krásné dopoledne přeju.
4: Tak zatím je tedy výběh ještě pro návštěvníky nepřístupný, ale on se brzy zpřístupní. Kdy to bude?
6: Bude to 13. června, příští sobotu a už se na to moc těšíme, protože to bude velká sláva.
4: Jak to bude vlastně vypadat celý ten den?
6: Zoologická zahrada se oblékne do takového, jak říkám, slavnostního hávu, což znamená, že pro návštěvníky máme připravený poměkud pestrý program, což znamená, že na náměstíčku před tím současným výběhem ledních medvědů, kde jsme vlastně teď, tak tam bude taková drobná street party, na té se budou moci naši návštěvníci občerstvit, ale samozřejmě i zabavit a budou zde gladiátoři, naši kolegové, kteří tady budou mít připravené pohybové aktivity a bude tady samozřejmě i náš brněnský hokejový tým Kometa Brno.
4: Ano, protože lední medvědi jsou maskotem Komety.
6: Tak.
4: Takže to bude pěkně pobrněnsku. A k tomu novému výběhu se tedy lidé dostanou také.
6: Ano, velká sláva je. V 10 hodin slavnostně přestřihneme pásku a pustíme za našimi novými ledními medvědicemi konečně naše návštěvníky. Jsme o to radši, že to je po tuším 3, 3,5, 4 letech, co jsme museli mít zavřenou cestu kolem toho starého, tak jak teď říkáme, staronového výběhu ledních medvědů, takže opravdu ta zahrada opět o dost atraktivnější.
4: Říká Marek Sláma, vedoucí útvaru programu brněnské zoo. Povídám si s ním a také s paní ředitelkou Radanou Dungelovou. No ale za chviličku už se budeme loučit, tak ještě aspoň jedna písnička, co bylo dál Jelen a Jana Kiršner.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Brno jste slyšeli kapelu Jelen a také Janu Kiršner, ale možná taky jste mohli zaslechnout lední medvědy, protože dnes vysíláme živě z brněnské zoologické zahrady právě od výběhu ledních medvědů, respektive medvědic, které si tu pohrávají s míči a jsou velmi hravé. A vedle mě ředitelka Radana Dungilová. Paní ředitelko, musím se zeptat, protože možná tuto otázku slýcháte poměrně často. 5 medvědic a žádný chlap. Co s tím? Kdy budou chlapi? Bez těch to nejde, ne?
1: No, říkáte to správně, protože hlavním účelem chovu ledních medvědů v zoologických zahradách není to, aby bylo na co koukat překvapivě, ale vlastně záchranný chov těchto ohrožených želem, a ten samozřejmě znamená, že musíte mít samce i samice. Ale představte si, že v Evropské asociaci zoologických zahrad se sdružuje několik set, prakticky skoro 400 zoologických zahrad, a z nich je jenom 45 chová lední medvědy. Hmm. Je tam 50 samců, 60 samic, koordinátor, který musí vlastně s ohledem na genetiku, na perspektivu chovu těch zvířat, rozdělovat ta zvířata po jednotlivých zahradách, a někdy jsou to opravdu škatulata. To znamená, i když ten základ je, aby ta zvířata pobývala v tom jednom místě dlouhodobě a ideálně produkovala nějaká mláďata, tak prostě ten pohyb je ruchý. Někde se musí ty výběhy upravovat, protože ty standardy pro ten chov se zpřísňují a těch držitelů, těch chovních medvědů se ubývá vlastně. Hmm. Takže my teď tady máme 5 samic, ale na konci roku už tady 2 z těchto samic nebudou, protože budou putovat do berlínské zoo, a my budeme očekávat právě příjezd samců a předpokládáme, že tito samci vytvoří s našimi samicemi chovné páry nebo minimálně aspoň jeden chovný pár a dočkáme se těch slibovaných mláďat.
0: Tak budeme čekat, snad se to všecko podaří a snad i láska pokvete mezi ledními medvědy v brněnské zoo. Ale blíží se nám 12. hodina, takže pro dnešek už se budeme muset rozloučit. Já moc děkuji za povídání s ředitelkou Radanou Dungilovou. Naschledanou.
1: Já děkuji a nezapomeňte, že jsme jedna smečka.
0: Také jsem si povídal s vedoucím útvaru programu Markem Slámou. I vám děkuji.
2: Krásný pátek všem a přijďte do brněnské zoo.
0: Byl s námi také chovatel ledních medvědů Jaroslav Jasinka, také děkuji a přeji krásný den.
3: I nashledanou.
0: No a povídal jsem si i s veterinářkou Terezou Zerhou. I vám děkuji, nashledanou.
4: Taky děkuji, nashledanou.
0: Milí posluchači, loučí se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Brno, tady z improvizovaného studia v brněnské zoo. Deněk Truhlář, a nezapomeňte, pokud byste si chtěli cokoliv poslechnout ještě jednou a znova, můžete kdykoliv chcete v mobilní aplikaci anebo na webu Můj rozhlas.cz. Nashledanou a naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Prezident Pavel podepsal snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění. V Tvrdonicích začínají slavnosti podluží v písni a tanci a bude převážně zataženo s teplotami do 20 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou více než na 54 miliony korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
4: Veškeré konstrukce až po korunu hráze budou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze. Kompletně celá vrstva vlastně vozovky. I vlastně v hrázi máme vodovod, plus vlastně budeme dělat nové zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
2: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dříve vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident zároveň podepsal odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2027 a pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně. V Tvrdonicích na Břeclavsku dnes začínají slavnosti podluží v písni a tanci. 71. ročník jedné z nejstarších folklorních akcí svého druhu v Česku. Do obce přijedou folklorní soubory z celého podluží předvést různé druhy lidových tanců a zpěvů. Podle organizátorky Zdeny Šlichtové na slavnosti nemíří pouze soubory z tuzemska.
5: Mezi těmi účinkujícími každoročně míváme i zahraniční účastníky, soubory dechovky ze Slovenska, ještě máme letos hosta z Rumunska, z města Arad a ještě k našim hostům mimo region bude patřit z jižních Čech folklorní soubor Javor.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes převážně zataženo a deštivo, srážky budou ale od západu ustávat a postupně se začne protrhávat oblačnost, během večera se pak bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí většinou až k večeru na 17 až 20 stupňů, vítr by měl foukat mírný severozápadní, rozptylové podmínky jsou dobré, později večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 95. kilometru ve směru na Prahu. Na D2 zůstává na 53. kilometru ve směru na Slovensko nepojízdné auto. Obdobně je tomu také u Hustopečí na 25. kilometru ve směru na Brno. A opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 50 u Bučovic na cestě do Slavkova. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Klidné páteční poledne přeji z brněnského studia všem posluchačům do všech koutů světa. Ano, ano, posloucháte Český rozhlas, pořad Morava krásná zem. Tak se nám venku pěkně ochladilo, alespoň tady v Brně, tak se necháme zahřát písničkami a gratulacemi, které zazní v této následující hodince. O ten první hudební výkop, řečeno sportovní terminologií, se postarala Moravanka a poznali jste hlas Danky Češkové břetí osičky naprosto jasně. Tak a společně s vámi s těmi gratulacemi budeme pokračovat samozřejmě. Číslo k nám, hned vám ho prozradím, připomenu, 726465200 a svátek neslaví Dobroslav a Dobroslava. To mě docela i zajímalo, protože to jméno je slovanského původu, to jako to by člověka jak tak nějak napadlo. Že jo? A je to pravda, na internetu jsem se podíval na internet, a opravdu to samo napovídá, že se jedná o ženu oslavující dobro. A ještě jsem se podíval, kolik žije u nás žen nositelek tohoto jména, tak ani tisícovka jich není. Ale jméno je to krásné. První gratulace písemné, které jsou taky krásné. Prosíme o písničku pro našeho Martinka Průdka z Břeclavy, původně z Rakvic, k jeho dnešnímu krásnému polojubileu. Milý Martinku, přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví, lásky, pohody a štěstí. Vše ostatní, včetně úžasné rodiny, už máš. Máme tě rádi. To vše a mnohem víc přejeme my, Ladunka, Jožínek, Petřík a z Břeclavy mává Barunka a Mikroladunka. Další gratulace přejeme panu Miroslavu Hubáčkovi ze Strachotického narození nám. Pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, životní pohody. Ať je každý den naplněn radostí, úsměvem a příjemnými chvílemi. Přejeme mu mnoho sil, optimismu a důvodů k radosti. Vše nejlepší k narození nám přeje rodina Mičánková z Brna. Písnička Václav Maňa z Mladší, Láďa Salčák, z Lidečka hraje Lidečanka.

0: Peťka Slováková, Toníček Ryza, Ivonka Psotová, Pavel Fojt vám zpívali, to jste možná poznali. Věruška z Pitína teď dostává slovo a přejeme jí krásné poledne, Věruš.
1: Děkuju, pane Hegner. A chtěla bych popřát, neslaví 20. narozeniny náš vnuk Jan Slámečka. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, ať se mu v životě daří. Přeje mu to babička a dědeček z Pitína, rodiče, sestry a celá rodina. A vám, pane Hegner, děkuji a přeji příjemný den.
0: Děkujeme, Věruško, také vám přejeme krásný den.
1: Ano, děkuju.
0: Hanka ze Slopného, Haní, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegner, tady vaše posluchačka Hana. V úterý 2. června, jelikož jsem nějak opomněla, oslavila své krásné narozeniny moje sestra paní Maruška Lišková z Lipiny u Valašských Klobouk. Chtěla bych jí prostřednictvím vašeho krásného pořadu popřát do dalších let hodně moc zdraví, štěstí, boží požehnání a velkou radost z vnoučátek Štěpánka, Adámka, Anetky a Lucinky. Přeje jí to sestra Hana a také k přání se připojuje rodina Janíková a manžel Karel. Děkuji vám mnohokrát, pane Hegner, pěkný den.
0: Také, mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Dvě písemné gratulace pro jednu jubilantku, tou je paní Miluška Bízová z Náměště nad Oslavou, která dnes slaví 84. narozeniny. Milá maminko, k tvým 84. narozeninám ti ze srdce přejeme pevné zdraví, klid a mnoho radosti v každém dni. Celý život si byla neuvěřitelně pečlivá, svědomitá a laskavá, ať už jako dámská krejčová, nebo jako maminka, babička, prababička. Vždy si dokázala udělat pro nás vnoučata i pravnoučata to, co si jim na očích viděla. Tvé ruce nejen šily krásné věci, ale také tvořily domov, kde je vždy čisto, útulno a kde to voní dobrotami, které s dědečkem s láskou pečete. Letos spolu slavíte i 66 let společného života a to je dar, který si zaslouží obdiv a úctu. Děkujeme ti za všechnu péči, trpělivost, lásku, kterou si nám všem celý život dávala. Ať jsou tvé další kroky bez bolesti, starostí, jemné, klidné a radostné. To ti přejí synové Roman a Zdeněk s manželkami Maruškou a Míšou, manžel Zdeněk a kamarádka Maňa Rousová. Vnoučata a pravnoučata posílají babičce velkou pusu. To je jedna gratulace a ta druhá... Ano, pro paní Miladu Bízovou. Milá Miluško, je tady ten den a není to sen. Máš narozeniny a my ti chceme dát dárek jediný, abys šťastná, zdravá byla s láskou, štěstím v srdci žila. Zvedáme číši, připijíme, že tě máme rádi a netajíme. Polibek posíláme sladký, aby tvůj život nebyl krátký. Krásný narozeninový den ti za celou rodinu přeje Majka a Jenda Hochmanovi. Písnička Jirka Zmožek, Holuběnka a Dubňanka.

0: Anatolij Dubňanka. V neděli pořádají festival 13.30 v Dolních Dubňanech. Budou tam hrát taky muzikanti z jižních Čech. Za chvilinkou nám zahrají tady v pořadu. Bude tam hrát Straňanka a Mistříňanka. Takové pěkné obsazení, tak jste srdečně zváni. Pokud tedy, myslím si, že počasí by mělo být moc hezké a je to tam na hřišti. Jituška z Modřice dovolala. Jituš, dobrý den.
1: Zalítla písničku K nám do Modří. Jo, dcera má dneska narozeniny taky. Jo, nějaký.
0: Jak se jmenuje dceruška? To můžete říct.
1: Jmenuje se stejně jako já. Jitka se jmenuje, ano. Takže má dneska narozeniny, tak by jsem chtěla popřát všechno nejlepší. A taky synovi, který absolvoval včera na konzervatoři, 6 let to tam dochodil. A tak moc přeju, aby měl hodně hudebních zážitků.
0: A na co hraje Jituš, připomeňte?
1: Hraje na trombón a i baskřidlovka, tak.
0: Trombón, baskřidlovka, s kterou kapelou hraje? Řekněte to posluchačům.
1: No, vyrostl z Žižce v Ořechově, jako Modřici chodí leta, v Taškařici a Mladá Trboušanka, v Ištvánkách tak jeden čas hrával.
0: No, vidíte to, ano, jako to chytne a lapne. A má práci, nebo bude pokračovat?
1: Bude pokračovat.
0: Na jamu dostal se?
1: No, dostal se.
0: No tak gratulujeme, to je krásné, to je moje alma mater, když si teď už jsem teda na divadelní fakultě více, ale to je hezké, no tak tomu přejeme, ať se mu daří, ať je šikovnej chlapec.
1: Já taky jako, doufám, že měla radost, že to třeba uslyší, uvidíme. No.
0: Jasně.
1: Já jsem ráda, že jsem se s váma pohořila, je to zajímavé, že zkusím to, říkám, povedlo se.
0: Tak povedlo se to, Jituško, no dobře, potom třeba, pokud budu ještě na světě, tak 5. prosince oslavíme váš svátek a mé narozeniny.
1: Já vím, vy to vždycky vykládáte. To,
0: fakt
1: víte,
0: vždycky, jejda, tak já už to říkat nebudu, jejda.
1: A jsem to slyšela, myslím, že na nějakých festivalech, jak kam chodíme.
0: Fakt, no jejda, tak to já už nebudu říkat. Já řeknu, že jsem 7. listopadu. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: V pátek se dnes, což je dnes, se v plné síle dožívá 70 let naše maminka, babička paní Marie Drápelová z Martinic. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám. Pevné zdraví, hodně elánu do všech činností, kterým se věnuješ. Spoustu pěstitelských úspěchů na zahradě, ještě tuny napečených buchet a koláčů, tisíce skvělých obědů pro všechny, ale také odpočinek v lázních. Moc děkujeme za všechno, co pro nás stále děláš, vážíme si toho, i když to nikdy nedáváme dostatečně najevo. Vše dobré přeje manžel Josef, děti s rodinami a 5 vnoučat. Paní Evě Hradské, zahrajte k jejím krásným narozeninám. My přejeme zdraví, štěstí, radost dětí, dobré přátelé, ať tě nic nebolí a měj radost z denních maličkostí. Anička a Jarka. Antonín Pernička, Moravská Veselka, stál si v dešti.
2: Český rozhlas Brno.

0: Taky musím ohlásit Moravská veselka zítra ve 14 hodin v Pavlovicích u Přerova, budou tam dechový orchestra Hana, Leo Express, folklorní soubor Hana, Holoubková Mozeka taky, Kolárovičanka, Moravská veselka a večer pak bude zábava od 19.15. Mistříňanka tam bude hrát a dechband Moravská veselka. A teď se nám dovolala paní Jiřinka z Viničních Šumic. Dobrý den, Jiřinko.
1: Dobrý den, pane Hegner, zdravím vás a všechny posluchače. A mám takové přáníčko. Včera slavila své krásné narozeniny jedna členka naší věrné gardy. Je to paní Jarka Lehká z Viničních Šumic. Jari, přeju ti hodně zdraví, který teda dost potřebuješ, jako my všichni. Všechno dobré v celé tvé rozvětvené rodině. A abychom se mohli scházet tak jako doposud, ty seš taková veselá kopa, takže si tam užijeme legrace a je to strašně fajn. Takže za všechny sokolky z Viničních Šumic jí toto přejeme. Jo? Děkuju vám pěkně a mějte se hezky, pane Hegner.
0: Ano, vy se mějte taky moc hezky.
1: Ano, děkuji.
0: Když jste sokolky, tak mám takový pocit, jestli jsem večer, nevím to přesně, protože si člověk nepamatuje, vybral sokolíky, víte?
1: No, možný by to bylo. Já vás poslouchám denně,
0: možná večer zazní sokolíci. Mějte se hezky, ano. Sokolko Jiřinko,
1: děkuji,
0: ať se daří.
1: Děkuji pěkně, nashledanou.
0: Haníčka ze Žabčic, dobrý den, Haní.
2: Dobrý den. Já bych chtěla pozdravit mou kamarádku Janu Viktorinovou, která teď je v Ivančicích v nemocnici na rehabilitaci. Tak aby jí to utíkalo, brzy se vrátila dom a všichni z její ulice ji pozdravují a těší se, až se s ním uvidí. A ještě bych teda chtěla pozdravit její spolubydlící na pokoji, aby měli taky radost nějaké písničky.
0: Dobře.
2: To je všechno, děkuji vám.
0: Ale stejně je to, Haní, od vás moc hezké, že celá ulice, že ji zdravíte, to je krásné.
2: No, moc to pozdravuji.
0: To je, když se tak potkáváte, že, na té ulici a teďka...
2: No a víte, jak je to v nemocnici dlouhý, když
0: jejda. Jejda, to je samozřejmě všichni
2: já
0: se vždycky těší.
2: Já jsem jahodová, dělám jahody.
0: Fakt? No to a vlastní nazbírala jste nebo jste kupovala?
2: Ne, koupili jsme v Kupařovicích, moje ještě jsou zelené. Takový... Ale tak se na to strašně těším, jsou krásně, udělám buchtu, koláčky, všechny budu, koláčce toho najít. První tady... ovoce, to je krásný.
0: To je krásný, my tady polikáme.
2: Kdybyste to mám klidně na
0: výzvu. Dobře, děkujeme moc. Mějte se krásně, Haní, nashledanou.
2: Ano, děkuju,
0: naschle. No a posíláme gratulaci pro naši maminku paní Marii Nábělkovou k jejím 85. narozeninám. Jejíž ležící pacientkou vaše rádio dělá společnost celé dny. Za vaše vysílání celé redakci moc děkujeme a za celou rodinu posílají pozdrav a gratulaci a pusu. Pravnoučátka Anička, Samík, Jaroušek, Maruška, Luky, Anetka, Natálka. Tak ještě jedna gratulace. Chceme popřát k narozeninám paní Františce Křižanové z Radějova, které oslaví zítra. Faninko, oslav si to ve zdraví, ať se tě lépe drží, daří, nohy ti dobře běhají,

štěstí tě neopouští, to ti přeji Jenda z Dolněmčí. Dále zdravím všechny naše přátele i Ivanku Slabákovou, kterou jsme dlouho neslyšeli. Děkuji Říhový Dolní Němčí. Ano, Ivanku pozdravíme telefonicky a snad za nějaký čas zase se už prostě naskočí tady do služby. Dokáď byly staré dvacetníky Josef Laža, Jarmilka Šuláková a technik, který řídil Honzík Rokyta starší.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.
1: Tolik opoutávka a dovolala se Janička z Velkých Losin. Krásný den.
2: Ano, já vás tam všechny zdravím. Doufám, že tam máte, nemáte tak škaredé počasí, jak
1: prší tady u vás, kuchyna. Tady lehce mrholí, dívám se za okno.
2: No tady prší teda dost.
1: No ale to je dobře. To je dobře, vody je fakt potřeba.
2: No je.
1: V sobotu a v neděli, ať neprší.
2: Ale my máme tady Majáles, aha, takže no. Jakoby nemuselo pršet.
1: To bude hezky, to bude
2: no,
1: krásně.
2: No, musí, no. A jinak bych to nechala všetkým, prostě, kdo to poslouchá, tak nechat zahrát, no, nějakou pěknou písničku, co vyberete.
1: Máme vybráno, připraveno, my musíme být dopředu na chystání.
2: Já vím.
1: Proto člověk říká, že mám na večer, třeba už si to člověk nepamatuje, co vybírá, že jo, to prostě
2: to jo.
1: Mícháme
2: mám
1: koktejly.
2: Mám Maroda doma, takže musím se starat.
1: Tak, pozdravujte Maroda a za chvilinku zahrajeme.
2: No, letí. Mm-hmm. Tak jo, pěkný den.
1: Taky, Ani, děkujeme, zdravíme tak Velké Losiny, nashledanou. No a před chvíli nám zpívali dva takový valaští bardové, že jo, Josef Laže, Jarmírka Šuláková a dovolala se Liduška z Lužné u Vsetína. Liduško.
3: Zdravím vás ještě jednou do studia a všechny, kteří poslouchají. Prosím vás, zahrajte písničku, pošlete hudební pozdrav na chirurgii Vsetínské nemocnice. A poděkování, velké poděkování sestřičkám, lékařům. Oni si to zaslouží. A ještě my děkujeme Kohoutkovi všem a ještě prosím vás, 13. května června bude u nás setkání hligonkářů v jednu hodinu na výletišti, tak všechny zveme srdečně, kdo má rád hligonky, kdo si rád zaspívá, kdo si rád zatančí. Takže pozvání do Lužné u Vsetína. No a jak ta paní mluvila přede mnou, že prší, no. Tak u nás je dneska krásný den pro radost, je to pro klienty naděje ze Zlína a je to bohulibá činnost tady vlastně pana Lišky, z firmy pana Lišky a všech, kteří se starají právě jednou za rok přijedou sem k nám do Lužné ti klienti a je to super den, no dneska prší, ale já věřím, že tam je to kryté, že si to užijí klienti a že se k nám zase rádi vrátí. Takže všem pozdravení a hezkou písničku, ale vy tam máte samé pěkné písničky.
1: No právě jsem říkal, že jak se vám líbily ty bardové skvělí, že?
3: Úžasný.
1: To se přiznám, že to je moje oblíbená písnička v jejich podání. Já jsem ji vůbec neznal, a když jsem ji našel prostě na CDčku, říkám, jej, no, tak to je, dokáď byly staré dvacetníky a ještě tím krásným valašským, jak oni to
3: ano,
1: umí hezky.
3: Ano, tenkrát bylo dobře u muziky. Kdyby to nebylo do éteru, tak bych vám zaspívala ještě jednu sloku, která se do éteru nehodí.
1: Tak jenom 10 taktů.
3: Ne, to nemůžeme.
1: Dobře.
3: Pane, kde moc děkujeme.
1: Liduško, tak se mějte moc hezky taky. Naschledanou.
3: Taky krásný zbytek dne a mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Prosíme o písničku 39. narozeniny slaví Martin Javor, žijící v Londýně. Hodně zdraví, životní pohody přejí rodiče a sourozenci s rodinami. Tak to je, vidíte, přání až do Londýna. Další gratulace. Zítra se v Otnicích dožívá 94 let bývalá paní učitelka a sokolka Marie Matoušková. Hodně zdraví, pohodu a spokojenost v dalších letech přejí všichni známí. A pozor, PS, nazdar Kotrmelče. A ještě jedna gratulace. Zahrajte pro radost k dnešním narozeninám našemu dědovi Štěpánovi Pospíšilovi z Machové a jeho vnukovi Davčovi Vajdovi z Rackové, který z narozeniny oslaví zítra. Oběma přejeme ze srdíčka všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohody. Přání posílá celá rodinka. Písnička Marek Smetka, Josef Dofek, V háječku za břízku a Komňané.

0: zdravíme paní Marušku z Jaroměřic u Jevíčka. Dobrý den, Mařenko.
1: Dobrý den. Všechny vás tam zdravím a hlavně vám chci poděkovat taky za ten krásný pořad, který teda vysíláte. A teď bych chtěla popřát svoji neteři a svojemu synovcovi. Neteř má dneska narozeniny Helenka Laštůvková z Rýcmanic a synovec její brácha měl 1. června Jaroslav Laštůvka z Biskupic. A u Jevíčka teda.
0: Ano.
1: Já bych chtěla jim popřát hodně, hodně zdraví, hodně dobrou práci, aby měli pořád a rodiny jejich, aby teda byli zdraví.
0: Mm-hmm. Je to všechno, Maruško?
1: To je všechno, děkuji.
0: Mějte se moc hezky, nashledanou. V Květné se 6.6.1946 narodil Luděk Uher. Jeho životnímu jubileu posíláme gratulaci. Všechno nelze říci slovy, co jen můžeme přát. Přejeme to nejkrásnější, co život může dát. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a mnoho krásných dní, plných radosti a spokojenosti. Ze srdce přeje celá rodina Uhrová. Naskočili e-maily, Jarda Wolf, připojí se k Říhovým z Horního Němčí, také mě Ivanka Clabáková hrozně moc chybí, stýská se mi po ní moc, snad opravdu brzo naskočí zpět do rozhlasu. Už opravdu posluchačům moc chybí. Ivanko, moje milá, přeji ti hodně zdraví. Ještě jedno je tady poděkování za Holuběnku. Děkuji za včerejší koncert Vlčnovjance ve Vyškově a také do Hulína za mládežnické dechovky v neděli. Písnička, ať potěší všechny, co poslouchají. Děkuje Irenka Večeřová. Písnička vás snad potěší, napsali Toník Pavluš, jubilant středeční, kterému jsme samozřejmě přáli už v úterý, ve středu a určitě budeme přát pořád. Napsal tuhle písničku s názvem Mistřínský kostelík, no a hraje samozřejmě Mistříňanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: pátek Mistřiňanka, taky zítra v Pavlovicích Zábavu bude hrát, 19 vidíte, a v neděli bude hrát i koncert v těch Dolních Dubňanech, no je to nádhera. Paní Květuško z Vilímova, dobré deň.
1: No dobré den, dobrý popoledně vám přijom v rádio, nebo ne jakože v rádio, ale v takovým úžasným rozhlase brněnským, moravským, který nemá, prostě ať pokračujte, nemá chebo. Děkuji vám všem, a i na Ivanko vzpomínám, také mě chybí, na Věruško Hutařovou, na všechny vaše redaktory minulý a i teďka současný, a všechny ty zvukový mistry a ti, co obsluhují, tak to písničko posílám všem vám a všem, kdo mě znáte a máte rádi Hanáčtěno nebo to moje kecání
0: Hanáčky. skvělá.
1: No a ráda bych poslala písničko do Vladova Andulci, ona se Nandy, ale ona nevím, jestli to poslouchá, jsi Andulko nemocná, takže ti přijal brzký ozdravení. Také Mary, také na Bytovko ti posílám pozdrav a písničko do Beskova a na Hanu, Marušce a Vašku a všichni buďte zdraví, těch ho znám. A ještě jednýho mýho takovýho, no, nebudu to říkat, takže ti také posílám písničko. A ať se nám všem daří. Takže pro radost, pro potěšení, edeš prší, mám z toho potěšení, protože mám zahradu, na které je teda co? Ve dne v noce. Takže děkuji, pane Karličko.
0: Hezký den, Květuš.
1: A vám také, no. Děkuji moc, nazhledanou.
0: Vojtek Ludvíček, Ludvíčku, dobrý den z Uherského Ostrohu.
2: Dobrý den. Ano, chtěl bych poslat hudební blahopřání do Uherského Ostrohu KOB Jednota Kuchyň pro velmi oblíbenou kuchařku, pro paní kuchařku Ivetu Podlucku, která bude mít v neděli svátek. Chtěli bychom její spokojení strávníci popřát ještě dlouhá léta ve zdraví, plná životního optimismu, pohody, trochu štěstí a hojnost božího požehnání. Děkuju.
0: Ano, Ludvíčko, a co vám uvařila dneska?
2: Knedlové přozelo.
0: Hezká klasika. A za chvilinku to se hodí, protože za chvilinku zazní klasická písnička lidová. Mějte se krásně, ať se vám daří.
2: Taky děkuji.
0: Taky nashledanou. E-mail, dobrý den, prosíme o písničku pro naši milou kamarádku Marušku Nevařilovou z Veletin, která slaví 76 roků. Maruško, vše jen to dobré, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, žádné nehody, spokojenost, radost přejí vencovští. Ano, písnička Mysliveček vyšel z lesa a muzikanti z jižních Čech.

0: muzikanti z Jižních Čech, taky v Dolních Dubňanech v neděli hosté. Josef Suchálo z Pepiku, krásný den. Jste poslední, krásný tak den. To uzavřete.
1: Dobrý den, já bych chtěl popřát mojí mamince, paní Libuši Hrnčárové, dnešním narozinám hodně štěstí, hlavně zdraví, a ať se jí vyplní, co si přeje, prostě všechno, ať je zdravá, ať prostě a tak.
0: Ano.
1: To jí přeje syn Josef s rodinou.
0: Dobře. Pepíku, děkujeme moc krát, mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: A ještě krátce, rychle pozdrav z aktiv zasloužilých hasičů, funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně. Přeje všechno nejlepší dnešnímu jubilantovi, kterým je pan Solanský Pavel Rožnov Tylovice. Takže Pavlíku, hasiči vás zdraví a vzpomínají na vás a přeji samozřejmě štěstí, zdraví a všechno to krásné. No a taky členové klubu Přátel Českého rozhlasu mají narozeniny. Marie Soukupová Štítná Nadváří Popov a Marie Florianová Brno. Děvčata také všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, lásku, prostě jenom to nejlepší. Kolárovičanka nám zahraje Malasom muža.

Ano, ta kolárovičanka taky zítra v Pavlovicích u Přerova. A teď už se budeme loučit. Už nám hraje, ano, to slyšíte, krásně. Hrají Bojané, Šakvicko od Metoděje Prajky. Tu kapelu tenkrát při nahrávce řídil Jirka Wolf. Mějte se hezky, hezké odpoledne. V 18 hodin se těším na setkání s vámi a mám takový pocit, že ve 14 hodin bude se vám věnovat Borek Kapitánčík. Ať se vám daří, naschledanou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Mučedníky Jana Bulu a Václava Drbolu čeká zítra blahořečení. Přípravy na to trvaly několik let. Retenční nádrž u dálnice D49 získala stavební povolení. Šlo o poslední objekt bez rozhodnutí. Lidé už poslali přes 430 tisíc korun na výkup pole na Pálavě, které chtějí místní upravit na biokoridor. A bude převážně zataženo s teplotami do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Katolická církev zítra v Brně blahořečí první mučedníky moderních dějin v Česku, kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Slavnosti předcházelo několik let příprav. Do takzvaného beatifikačního řízení se zapojují historici nebo třeba církevní odborníci. V Česku jsou i další kandidáti blahořečení, říká postulátor procesu Karel Orlita.
4: Asi nejdále z ostatních je proces matky Vojtěchy Hasmandové, která už byla dříve prohlášena za ctihodnou, arcibiskup Stojan. Teď v blízkém jednání také osoba.
2: Ze slavnosti blahořečení bude zítra vysílat Český rozhlas Brno i Radiožurnál. Společné vysílání obou stanic si můžete naladit v sobotu o 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Poslední objekt dálnice D49 mezi Hulínem a Freštákem získal stavební povolení. Jde o retenční nádrž. Případné odvolání už nebude mít odkladný účinek. Na rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu jako první upozornil server z dopravy.cz. Nádrž je už několik let hotová. Proti povolení úřadu se ale několikrát odvolali spolky Energia a Děti země. Ředitelství silnic a dálnic teď čeká na vydání povolení k předčasnému užívání, aby se dálnice mohla provoznit. Téměř 300 soukromých dárců poslali přes 430 tisíc korun na výkup pole na Pálavě. Peníze jdou místní z komunitě z okrašlovacího spolku Mikulov. Ten dary na vznik přírodního koridoru stále sbírá. Co má být cílem celého nápadu, vysvětluje spoluzakladatelka projektu Helena Chytrá.
5: Chceme vytvořit místo, které bude sloužit jak přírodě, tak pro lidi. Spolek, které na tomto místě aktuálně je, chceme vytvořit přírodní koridor. Prostor, který propojí Kočičí skálu, což je vzácná přírodní lokalita, s mandloňovým sadem, prvkem, který jsme v krajině vytvořili.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně zataženo a deštivo, srážky budou od západu ustávat a postupně se začne protrhávat oblačnost. Během večera se pak bude vyjasňovat, nejvyšší teploty vystoupí většinou až k večeru na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severozápadní, biozátěž je také mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: V Brně pozor u nehody na Hladíkově ulici ve směru do Slatiny. Na silnici 50 omezuje provoz nehoda u Bučovic na cestě do Slavkova. Se zdržením v koloně počítejte na silnici 52 z Mikulova k hranici s Rakouskem a opatrně projíždějte i místem nehody nákladního auta v Šošůvce. Ještě jedno upozornění na D2 na 25. kilometru ve směru na Brno zůstává nepojízdné auto. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Jsme tu opět po týdnu Patrik Rozehnal
7: a doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
6: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Veselé a zdraví nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo?
7: A zkusíme veselé.
6: Ano.
7: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
6: Takže to si odběreme na začátku.
7: Tu legraci?
6: Ano.
7: Dobrá, pojďme.
6: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to také psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, jde se poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
0: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, ano. Říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o částečně subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
0: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, ideál. Mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou. Teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu. Možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít záspa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba dva,
1: ano,
0: tři, dva, jedna?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: Počkat, to byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako, my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltika je tedy pohyblivost střev. S tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky Vesele a zdravě CZ našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, oba to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy
2: a
0: to varianta
2: jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Olšerová Eva, 2, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě houká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce Vesele a zdravě CZ.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku,

0: ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
1: Ještě dotaz, jeden telefonický.
2: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Tintalax, makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmatem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
0: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
1: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý
1: den. Jsem chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a máme
0: to i samozřejmě. Máme
2: další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den. Vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Střinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmáslí, kyška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: Podmáslí, ať se napije podmáslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo doma kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím.
2: A
3: prosím,
2: já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz. Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím, vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio
0: do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla tam vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
0: Ano.
4: Dostala jsem. Zácpu mám odmala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad, mám dia. Jako,
2: ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano. No, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. Ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a beze zbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to je?
2: A rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme
2: to. Možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajtamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme za to.
2: A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajtamlová, ráda poradí i dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct, že...
0: To našel na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat? Mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuju. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tímhle tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů nebo pocit nekompletního vyprázdnění nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
1: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Celníci zabavili na tržnici v Hatích padělky za 150 milionů korun. Formální proces převodu agent dokončí úřad vlády podle jeho šéfky dnes. V Brně je otevřen nová galerie současného umění v továrním areálu u řeky Svitavy a bude převážně zataženo s teplotami do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Jihomoravští celníci zabavili na tržnici v Hatích u Znojma skoro 20 tisíc padělků. Hodnota originálu by přesáhla 150 milionů korun. Šlo především o kabelky, peněženky, boty, ale také mobily a bezdrátová sluchátka, doplňuje mluvčí celního úřadu v Brně Lada Temňáková.
2: V rámci kontrol se nám podařilo najít i skrytý sklad. Ten byl doslova napěchovaný dalším zbožím. V tomto skladu jsme také našli 322 elektronických cigaret, které nebyly v souladu se zákonem označeny tabákovými nálepkami. Únik na spotřební dani by přesáhl 36 tisíc korun.
0: Schvalovací proces převodu některých agent ze Strakovy akademie na ministerstva bude dokončený ještě dnes, informovala o tom vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Odboráři zaměstnanci úřadu kvůli tomu dnes stávkují a vyzvali vedení úřadu, aby převod přehodnotilo. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že ho stávka mrzí. Podle něj se například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví zesílí podpora tématu. V továrním areálu u řeky Svitavy v Brně dnes poprvé pro návštěvníky otevře nová galerie současného umění. Vznikla ve zrekonstruované industriální budově Šmeralových závodů. Od jara do podzimu se tam vystřídá několik výstavních bloků. V plánu jsou i komentované prohlídky. První výstava Hide and Seek je inspirována dětskou hrou na schovávanou.
3: Ty hry na schovávanou docela dobře funguje i jako metafora dnešní zkušenosti, kdy žijeme ve světě, který je do značné míry založený na neustálé viditelnosti.
4: Říká kurátorka výstavy Martina Mrázová. Hlavním cílem bylo vytvořit místo, kam budou lidé přicházet za atmosférou. Vysvětluje spoluzakladatelka galerie Eva Prázdná.
3: My jsme nechtěli stavět úplně novostavbu, ale naopak zachovat původní prvky. Okna, která tady vidíme, střechu, světla, jsou repasované původní prvky budovy.
4: Rekonstrukce prostoru trvala více než rok. Galerie Šmeral Art Factory bude otevřená vždy od čtvrtka do neděle. Andra Němcová, Český rozhlas.
0: V okolí obce Lukoveček na Zlínsku se v posledních dnech opět objevili vlci. Potvrdili to fotopasti i pozůstatky roztrhané vysoké zvěře. Obec proto dnes zveřejnila na svém webu a Facebooku výzvu k opatrnosti při vstupu do okolních lesů.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně zataženo a deštivo, srážky budou od západu ustávat a postupně se začne protrhávat oblačnost. Během večera se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí většinou až k večeru na 17 až 20 stupňů. Podrobnosti přidá za chvíli brněnská meteoroložka Barbora Kučerová.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě teď počítejte na ulici Národních hrdinů v Břeclavi. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 50 u Bučovic na cestě do Slavkova. Na silnici 52 se od Mikulova ke státní hranici tvoří kolony. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeju dobré odpoledne posluchačům a posluchačkám Českého rozhlasu Brno. Dnes, v pátek 5. června, jsme se s naší vysílací technikou vydali na místa, kde obvykle nebýváme. Dopolední vysílání Zdeňka Truhláře z brněnské ZOO teď střídá náš odpolední speciál ze Znojma. Tohle královské město je skvělým cílem pro milovníky historie, výborného vína i krásné přírody. A dnes pro vás tedy mimořádně a oslavně, to je důležité, vysíláme přímo z historického centra Znojma, z Hradní ulice. A já jsem sice zůstal v brněnském rozhlasovém studiu, ale teď už díky naší přenosové technice můžu pozdravit kolegyni Jarku Vykoupilovou, která si užívá atmosféru oslav přímo ve Znojmě. Jarko, dobré odpoledne.
6: Zdravím, Borku, tebe i naše milé posluchače. Nakládáme s historií v přítomnosti, tak to je motto a podtitul aktuálních oslav 800 let od chvíle, kdy byl tedy završen proces založení města Znojma. No a ty hlavní oslavy začaly oficiálně před malou chvílí, potrvají celý víkend a spojuje je úsměvný název Znojemská nakládačka.
5: To je ale krásný název. Pojďme si tedy společně užít to naše dnešní mimořádné, můžeme říct vlastně i narozeninové vysílání ze Znojma. Jaruško, já tě poprosím o spolupráci hned v úvodu našeho dobrého odpoledne. Chtěl bych totiž, abychom my oba společně popřáli dobrý poslech
6: i náladu.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na obvyklém místě našeho odpoledního vysílání přivítám meteoroložku Barboru Kučerovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, která ovšem ví i o počasí ve Znojmě, odkud dnes vysíláme náš, tedy z poloviny minimálně, speciál odpolední. Barboro, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaký tedy je stav počasí na území Jižní Moravy, včetně Znojma?
2: A většinou je zataženo a jak na území Brna, tak ostatních měst a tak je Znojma, tak zatím se vyskytují srážky, byť se mohou na občas na nějakou dobu trošku přerušit. A z Vysočiny navíc na naše území postupují už také přehánky, ty by tím pádem mohly být trošku intenzivnější tím, jak jsou izolovanější než ten zahradní deštník, který dnes padá, a teploty se pohybují nejčastěji okolo 15 stupňů Celsia.
1: Z toho, co říkáte, vyvozuju, že nás čeká déšť až do večerních, či snad možná nočních hodin.
2: Ony by ty srážky měly během odpoledne postupně ustat, byť až po tom přechodu těch přeháněk, ale opravdu k večeru už potom čekáme postupné vyjasňování a také k večeru čekáme maximální teploty, ty by snad mohly se dostat mezi 17 až 20 stupňů Celsia a jinak by zůstaly tady v těch nižších hodnotách právě tím, jak je celý den zataženo a deštivo.
1: Jaká bude noc?
2: A noc už bude postupně jasná nebo skoro jasná v druhé polovině noci a nad ránem se budou tvořit často mlhy, a to zejména v nížinách a v údolích, a ranní teploty klesnou mezi 10 až 7 stupňů Celsia, v údolích lokálně může být i 6 stupňů Celsia.
1: Sobota začne východem slunce, ten v Brně nastane ve 4 hodiny a 48 minut. Západ zítra v Brně ve 20 hodin a 57 minut. A stupeň číslo 1, biometeorologické zátěže, to je také realita. A jaký nás vlastně čeká víkend, tedy sobota a neděle?
2: A převážně slunečný s letními teplotami a jediné co, tak v noci ze soboty na neděli může přijít další taková vlna srážek, ale byly by to spíše přehánky a zatím to vypadá, že ty dešťové srážky přejdou s menší pravděpodobností, ale teploty by měly v sobotu vyšplhat mezi 22 až 25 stupňů Celsia. Na jihu kraje, tedy i ve Znojmě, tam může být teplota trošku výš, ojediněle až 27, a neděle by to mělo být 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Meteoroložka Barbora Kučerová vám řekla o počasí, které nás čeká, a to i o víkendu, a to i ve Znojmě, kam už za malou chvilku předám slovo naší kolegyni Jarce Vykoupilové, a já vám teď děkuji za informace pro naše posluchače a posluchačky, Barboro.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dámy a pánové, dobré odpoledne a to nejen z brněnského rozhlasového studia, ale dnes také ze Znojma v našem pátečním odpoledním znojemském speciálu. Proč, ptáte-li se? Znojmo se před 800 lety stalo městem, královským městem, ale bude lepší, když teď předám slovo naší kolegyni Jarce Vykoupilové, která je tou hlavní osobou právě ve Znojmě. U mikrofonu má totiž hosta.
1: Ano, Borku, zdravím tebe i naše milé posluchače. Já jsem moc ráda, že si čas udělal ředitel znojemské besedy Jaroslav Chaloupecký, který už svírá zodpovědně mikrofon v rukou. A já bych v úvodu položila takovou pěknou otázku, co vlastně považujete v dnešní době za hlavní poslání znojemské besedy, což je organizace důležitá pro kulturu v tomto nádherném královském městě.
2: Dobrý den, Jarko, dobrý den vám, dobrý den i všem posluchačům. Děkuji za pozvání. A abych se vrátil k vaší otázce, tak znojemská beseda. Znojemská beseda je název, pod kterým si mnozí z vás posluchačů třeba nepředstaví konkrétní činnost znojemské besedy, tak bych rád tady zdůraznil, že dlouhodobým posláním znojemské besedy je rozvíjet kulturní a společenský život ve městě. Jsme také organizátory kulturních a společenských akcí, městských akcí a zároveň podporujeme také cestovní ruch ve městě Znojmě, turistické aktivity s tím související a samozřejmě informujeme o tomto všem veškerém dění. A rád bych ještě dodal, že součástí činnosti znojemské besedy je také správa a provoz městského divadla ve Znojmě, oblíbeného a dá se říct světoznámého znojemského podzemí. Patří nám také v provozu radniční věž, expozice pivovarnictví, tady kousek od nás v ulici Hradní, tady z našeho výjezdního stanoviště. Je to dále také Centrum Louka, nově vzniklé kulturní a kreativní centrum Jízdárna, no a patří pod nás také turistická informační centra v Obrokové ulici a v Louce. No a vydáváme též znojemské listy.
1: Dávám palec nahoru, je toho hodně, je toho hodně. Pojďme se teď otočit směrem zpět a připomeňte třeba některou z akcí z loňské bohaté nabídky, kterou třeba považujete za největší, nejvydařenější.
2: To bezesporu největší a nejznámější je znojemské historické vinobraní, které se konalo loni v září a letos samozřejmě nás také čeká. A je mi potěšením zopakovat, že vlastně poslední ročník toho znojemského historického vinobraní opravdu vydařený byl. Pardon. Během roku pak pořádáme téměř 20 kulturních či společenských akcí, ať jsou to velké městské události nebo spíše komornější programy pro, řekněme, specifičtější skupiny příznivců. Je to program městského divadla, koncerty vážné hudby, oblíbené nedělní pohádky pro děti u nás na znojemské besedě, nebo třeba i projekt scénických čtení listování. Takže odpovědět na otázku, která tady z těchto událostí byla nejvydařenější,
1: je
2: nebo
1: těžké.
2: Nejlepší je těžké, já říkám, že je to spíš, nebo bylo by to spíše pošetilé, neboť každá oslovuje jiné publikum a každá má svůj vlastní význam. Takže pro nás je nejdůležitější, že program, který nabízíme, dokáže oslovit různé cílové skupiny, řekněme napříč generacemi, a že si jednotlivé akce nacházejí své návštěvníky a lidé se na ně pravidelně vracejí.
1: Tady se nabízí možná ta otázka, jestli ten rostoucí trend vlastně té návštěvnosti a popularity Znojma podle vás bude pokračovat, jak vy osobně sám ho vidíte?
2: No, doufejme, že ano, já osobně tomu fandím. Každopádně růst návštěvnosti vnímám jako trend, který má potenciál pokračovat, to určitě. Nebude však, řekněme, lineární nebo automatický a myslím si, že spíše než o samotné číslo těch návštěvníků jde o to, jak se mění jejich chování, očekávání a způsob, jakým kulturu konzumují, řekněme. Takže klíčové pro nás nebude pouze udržet tu návštěvnost, ale dlouhodobě si udržet také schopnost oslovovat další nebo nadcházející generace a zároveň nestratit to stávající publikum. A pokud se nám to bude dařit, tak pak věřím, že ten trend zájmu o kvalitní městské akce může být dlouhodobě pozitivní.
1: A možná poslední otázka v této chvíli, a to je krásné přání, tedy k osmistinám. Kdybychom měli ten potenciální narozeninový dort, tolik svící bychom asi nesfoukli ani my dva společně. Co byste popřál Znojmu?
2: Znojmu bych popřál především svěžest, nadhled, dobrou mysl a hlavně, ať jsme zdraví všichni.
1: A my tady na to máme i speciální přípitek, takže ještě jednou děkuji. To byl Jaroslav Chaloupecký, ředitel Znojmské besedy. Vy jste tím ředitelem od září loňského roku, taky vám osobně přeji, ať se daří a hodně úspěchu.
2: Děkuji pěkně a těšíme se na vás, přijďte za námi.
1: A na zdraví. Morku, je to tvoje.
0: Na zdraví jsem chtěl ještě dodat a taky to, že to nebyl ani zdaleka poslední host našeho dnešního znojemského pátečního vysílacího odpoledního speciálu. Jarko, zdravím i pana ředitele. Naslyšenou.
3: Děkujeme.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, dnes tak trošku speciálně, především ze Znojma. Před malou chvilkou jste slyšeli jednoho z hostů našeho odpoledního vysílání s datem 5. června, ale kdybych měl vyspovídat, nebo kdyby Jarka Vykoupilová přímo ve Znojmě měla vyspovídat všechny slavné znojemské rodáky, tak to bychom naše dobré odpoledne protáhli tak na dva dny. Ale nejenom rodáky, živ je člověk, tady si dovolím jistou parafrázi, kolega Eda Štatlař totiž taky o tomhle něco ví. Dnes ten jeho zvonek bude tak trošku netradiční, že? Jak je to s těmi rodáky, prosím tě?
1: Každý štatl má slavný rodáky, no, ale no. Taky Znojmo je štatl, který má slavnýho kořeňa, co v něm zakalil.
0: Takže Zikmund. A o Zikmundovi jsou vtipy?
1: Já by sem jeden měl. To je takový testik. Tak naschvál. Eši pak kouříš, co hokl Kaiser Zikmund Žanýmu Žižkovi před mlato.
0: Chvíle napětí? Ale ty mě to řekneš.
1: Pane Žižka, nemohli bysme hodit hantec mezi třema auglama?
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
3: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
4: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Co budete dělat vy?
3: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
4: A nespojíme se?
3: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
4: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
3: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.

0: Díky naší vyspělé vysílací technice nemusíme křičet, abyste nás i ze Znojma v našem dnešním speciálním odpoledni slyšeli. Ale zase nemůžeme přes příliš spoléhat na techniku, třeba počasí neporučíme. Takže ještě než, no vlastně právě teď, když předám slovo Jarce Vykoupilové na to místo, odkud dnes vysíláme naše dobré odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno, tak se zeptám, jestli náhodou příliš nemokne. Jarko?
1: Ano, Borku, zdravím opět tebe i posluchače ze Znojma. Musím říct, že tady máme zataženo a ty kapičky jsou, řekla bych, jemné a občasné, ale zatím jsou, věříme, že počasí si tedy dá říct a bude jen a jen hezky, jak říká předpověď třeba už na zítřejší sobotu. My jsme naštěstí pod zeleným stanem, ke kterému vás samozřejmě, milí posluchači, zveme. Máme tady nějaké upomínkové předměty. Přijďte, stavte se, budeme za to rádi.
0: Já jen dodám, že Jarka se v tuhle chvíli nachází ve Znojmě na ulici Hradní. Takže aby bylo jasno, kam za ní třeba můžete přijít, ale za tebou přišel ještě další host dnešního odpoledne.
1: Ano, těch hostů tady bude celá řada a já jsem moc ráda, že vám teď mohu představit Jakuba Skokana ze studia Kabinet, které vytvořilo vizuální identitu oslav a vůbec celého toho slavného narozeninového roku. Je to také kurátor designérů, kteří se podíleli na tom jubilejním merči. Já vás tady vítám, krásné odpoledne, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A možná mi v úvodu dovolte položit otázku, vlastně jaký manifest nebo konkrétně jaký obsah v sobě skrývá to krásné motto nakládáme od roku 1926.
2: Vlastně jedná se o to, že když jsme přemýšleli v celém týmu, jak pojmout celou identitu a vůbec koncepci celých oslav, tak to nakládáme od roku 1226, je vlastně významově uchovávání historie v současnosti, vlastně nějaké konzervování vzpomínek a tak dál. Vlastně není to úplně vztah k okurkám, ale ty s tím mají taky hodně společného.
1: Je to taková slovní hříčka, vy jste si s těmi slovy docela pohráli, třeba i v rámci takových ozdobných broží ve tvaru víčka od zavařovačky. Já jsem si našla ty krásné slogany, například jsem dobře naložená, nebo já nejsem kyselá, já jsem se Znojma. Jak vznikaly tyhle ty vtipné hlášky?
2: Autorkou těch textů je Anna Vodrášková, která dělala celý copywriting vlastně oslav a graficky zpracovávala na předměty právě tyhle ty slogany možná Dagmara Skokanová, která je také autorkou celé vizuální identity.
1: Možná také vidím tě Dvojmo, takže líp, taky pěkný název. Pojďme si popsat nějaké ty jednotlivé upomínkové předměty, které si lidé na památku mohou pořídit, protože ten tvar, symbol okurky je tam zásadní.
2: Je to tak, my jsme vlastně už dlouhodobě spolupracovali s těmi designéry, kteří se podíleli vlastně na podobě těch jednotlivých produktů z té řady merchandisingu. Vlastně je to o tom, že jsme nějakým způsobem samozřejmě reagovali na okurky, ale vztahuje se to také k vínu, k vinné révě a tak dál. Co můžu říct příkladem, tak vlastně součástí té kolekce jsou třeba 3D tištěné vázy od Martina Žampacha ve tvaru okurek. Pak je tam také kolekce Linden od sklárny Isaac Reich, vlastně od designu Ronnyho Plesla, který je také přizpůsobený vlastně současným oslavám. Je tam zastoupeno studio Dechem, což je sklářské designerské duo a ve spolupráci s Michalem Bačákem navrhli výroční vázu, která je ilustrovaná zlatem a další potom vlastně customizované věci, které jsou také foukané ručně vázy, které v sobě kombinují barvy Znojma. A když jsem mluvil o té vinné révě, tak ještě je tam vlastně značka Kaju, která vyrábí ručně soustružené a ručně vyráběné pera a ty jsou přímo z hlav vinné révy.
1: Jedna věc je mít něco designového na poličce, malinko, řekněme v uvozovkách na prach, ale tam jsou i věci zcela užitečné a k použití jaké?
2: Jedná se právě o ty zmíněné brože, ty jsou vlastně dělané ze zavařovacích víček, jsou na ně tištěné texty, člověk je může nosit na magnetce nebo si je připnout, pak je tam vlastně textilní taška, jsou tam věci, které teď vznikly nově, teď jsou vlastně nově v prodeji, nově k dostání a jsou to ponožky od značky Ferdinand a vlastně jsou to jako věci, které jsou zase přizpůsobeny designéry. Ilona Polanský a Dagmara Skokanová jsou autory ilustrací na těch ponožkách.
1: Když se zeptám vás osobně na to, co byste Znojmu k osmistinám popřál, jaké přání máte pro tohle krásné město?
2: Hodně štěstí.
1: Přijde hodně štěstí třeba i na dobré lidi nebo na dobrý design?
2: Určitě, určitě. Ono vlastně, když už jsme se bavili o tom, co vlastně ta kolekce má nějakým způsobem přinést, tak jsou to především věci, které nám přišlo, že ukazují nějaký český český design a tak dál. A vlastně to jsou věci, které si myslím, že stojí za pozornost a přeju, ať se líbí a přeju, ať se lidem líbí ve Znojmě.
1: Děkujeme za krásné přání. To byl Jakub Skokan, další host našeho odpoledního speciálu. Borku, vracíme ti slovo zpátky do Brna.
0: Já děkuji za slovo, Jarko. Já jsem se zaposlouchal a říkal jsem si, kdybych se tak mohl zeptat ještě dalších významných znojemských rodáků na to, co by Znojmu k osmistinám popřáli, to by byl dlouhý seznam. Ale já se za chvilku zeptám na to, proč navštívit tohle krásné královské město Znojmo osoby z nejpovolenějších, tedy naší turistky, kterou znáte z vysílání a z pozvánek Klubu českých turistů Hany Slabákové. Nicméně, Jarko, děkuji za tvoji práci a věřím, že už za chvilku za tebou přijde další host v našem odpoledním speciálu.
1: Ano, těším se moc a přeji také všem posluchačům dobrý poslech a ještě lepší náladu.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. I když musím říct, že Brno jako takové samozřejmě je místem, odkud pro vás šíříme náš signál i během tohoto dobrého odpoledne, ale ono vlastně dnes hraje všemi barvami znojem, s kými, dá-li se to tak říci. Je to takové oslavné, dobré odpoledne, protože Znojmo má důvod k oslavě. Těch 800 let od oslavy, tedy od samotného povýšení na Královské město, si připomínáme s Jarkou Vykoupilovou, která se ozve zase v té další hodině našeho odpoledního vysílání, ale já teď mám zaostřeno na původ názvu, tedy jména samotného města. Tedy cituju přímo z Wikipedie. Jméno Znojmo je poprvé doloženo ve 12. století v podobě Znojem a vztahovalo se k místnímu hradu. Jde o ojedinělé jméno nemající obdoby v okolních zemích a jeho původ je nejasný. Nejčastěji se jako o jeho zdroji uvažuje o praslovanském znoj. Není však jasné, což znamená žár, není však jasné, jakými slovotvornými postupy by od něj mělo být odvozeno výsledné jméno. Vzhledem ke starobylosti osídlení místa může být původ jména předslovanský, například germánský, potud tedy Wikipedie. Ale mám vlastně ještě jednoho hosta pro tuhle hodinu dobrého odpoledne přichystaného v uvozovkách. Proč navštívit Znojmo? Tak na to se teď ptám předsedkyně Jihomoravské oblasti klubu českých turistů Hany Slabákové. Hanko, Znojmo.
1: Dobré odpoledne. No tak Znojmo je krásné historické město. Můžeme si tam připomnět řadu památek. Takovou nejvýznamnější je asi rotunda svaté Kateřiny, kterou najdeme nedaleko zámku. I ten znojemský zámek je velmi významný, dnes v něm sídlí okresní muzeum, ale připomínáme si ho asi nejvíce tím, že tam zemřel císař Zikmund. Potom naproti zámku najdeme kostel svatého Mikuláše s krásným ochozem, z kterého je výhled na řeku Dý a Znojemskou přehradu. A když se vydáme dál do města, tak narazíme na radnici, kde v minulých letech opravili vlastně výstup na tu věž a je to vyhlídka, z které se můžeme rozhlédnout po celém městě. A kdyby nám ta radniční věž nestačila, tak ještě v téže ulici, ale níže, najdeme Vlkovu věž, na kterou také můžeme vystoupat. A ta Vlkova věž už navazuje na opevnění města Znojma, takže i na ně se můžeme podívat. A kdyby nám to nestačilo, tak můžeme vinicemi sejít dolů k řece Dý a vydat se kolem Muzea kuriozit. Tam je taky stará lokomotiva na podstavci a můžeme se vydat do Gránického údolí a vystoupat na hradisko, což je kopeček naproti zámku, kde býval klášter. Opravdu Znojmo je město, které má plno památek, plno možností a všichni si přijdou na své.
0: No a to jsme ještě nezmínili třeba podrobnosti o Národním parku Podyjí, když už jsme tedy pro dnešní dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno ve Znojmě. Ten jedinečný hluboce zařezaný kaňon řeky Dyje ústící přímo na okraji města. No v další vysílací hodině se znovu do Znojma i s Jarkou Vykoupilovou, to je ta hlavní osoba dnešních osmistých narozenin. No tak oni to nejsou narozeniny, je to povýšení na Královské město, ale tam se znovu vydáme s Jarkou Vykoupilovou. Takže teď dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Dukovanech modernizují chladící systémy. Gentlemanem silnic je nově svědek dopravní nehody na Vyškovsku. Do fotbalové zbrojovky Brno přicházejí zkušení exslávisté Zmrhal a Ševčík. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Energetici v jaderné elektrárně Dukovany dokončují modernizaci vnitřních rozvodů chladící vody. Pracují zejména v podzemí elektrárenských věží, kde jsou rozsáhlé technologické komplexy. Modernizace má zajistit další desetiletí bezpečného provozu elektrárny, říká její mluvčí Radek Doležal.
3: Údržba rozsáhlých podzemních přívodů, čerpacích zařízení i navazujících technologií probíhá v rámci plánovaných odstávek. Ty aktuálně už nezahrnují pouze výměnu paliva, ale stále více se zaměřují na systematickou péči o zařízení a jeho modernizaci.
2: Novým držitelem ocenění Gentleman silnic je ode dneška Dan Scharf. Letos v dubnu pomohl zachránit život řidiči, který se u Bučovic na Vyškovsku srazil s kamionem a při nehodě přišel o ruku. Pohotově zareagoval a poskytl muži první pomoc. Zásah popisuje oceněný Dan Scharf.
4: Tam prostě jsem nepřemýšlel nad tím, ze zdravovědy vím z autoškoly, že prostě takováhle rána přiškrtit, jo, ze školy to samý. Normálně jsem se jako cítil, jako sice pak, když jsem to viděl, tak jsem jakoby znervozněl, jo, protože jsem to nečekal. Pro mě bylo důležité to, že jsem mu pomohl a že se z toho dostane a to je pro mě důležité.
2: Na několika místech v Jihomoravském kraji se dnes konají muzejní noci. Například v muzeu Boskovicka se lidé zúčastní komentované prohlídky archeologické výstavy z doby bronzové nebo promítání pohádek a pověstí z Boskovicka. Zvláštní noční program je přichystaný i v Hodoníně s koncertem a divadelním představením. Zítra večer pak v noci otevře vlastivědné muzeum Kyjov, které svůj program propojí s výstavou Malý princ Elišky Podzimkové. Součástí večera bude třeba povídání s astronomem nebo hudební vystoupení.
1: Sport.
2: Dalšími dvěma novými hráči prvoligových fotbalistů zbrojovky Brno jsou Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Oběma záložníkům je 32 let a v minulosti nastupovali za pražskou Slávii, se kterou získali mistrovské tituly. Mají i zkušenosti z reprezentace. Ševčík taky hrál na minulých dvou evropských šampionátech.
5: Krajní záložník Jaromír Zmrhal hrál poslední dva roky za kyperský Apollon Limassol, kde pravidelně nastupoval v základní sestavě. To střední záložník Petr Ševčík odehrál v uplynulém ročníku kvůli zdravotním problémům jediný zápas za druholigový B-tým Slavie Praha. Dlouhodobě ho trápilo zraněné koleno. Podle vyjádření pro web zbrojovky je už ale 100% připravený vrátit se na trávníky. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně pak polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost, později večer a v noci se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D2 pozor u nehody na prvním kilometru na dojezdu do Brna. Opatrně projíždějte i místem nehody na Rokytově ulici v Brně. A záchranné a vyprošťovací práce po nehodě omezují provoz na okraji Vyškova na staré silnici do Brna. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Všichni, kteří jste právě teď naladěni na naši rozhlasovou vlnu, ono je vícero frekvencí, takže jakýmkoliv způsobem posloucháte naše dobré odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno, ví už tedy, pokud jste poslouchali v té předchozí hodině, že vás znovu vezmeme do jednoho krásného jihomoravského města. Kdybych to měl ještě chvilku skrývat, do jakého, tak řeknu, že se v něm narodili třeba basketbalista Kamil Brabenec, nebo režisér, spisovatel a filmový producent Steve Lichták, či herec a dabér David Gránský. Město s královskou pověstí a impozantní polohou nad řekou Dee je zároveň centrem znojemské vinařské podoblasti. Historické jádro s četnými kostely si uchovalo renesanční styl, je plné křivolakých uliček, romantických vyhlídek a půvabných zákoutí. A právě odtud vám dnes přinášíme aktuální pohled na oslavy 800 let Znojma. Srdečně teď zdravím kolegyni Jarku Vykoupilovou. Dobré odpoledne, Jarko.
7: Ano, krásné odpoledne, tady takový čilý ruch, protože mimo jiné rozdáváme nafouklé balónky tady malým dětským návštěvníkům u našeho stánku. Ráda bych vás pozvala přímo ke stanu Českého rozhlasu Brno na Hradní ulici. Zastavte se za námi a já bych ještě ráda, Borku, k těm informacím, co jsi řekl ty, přidala to, že Znojmo bylo považováno za nejlépe opevněné město mezi Prahou a Vídní a má nejméně ještě jedno nej. Znojemské podzemí je nejrozsáhlejší v Česku. Vznikalo 13. a 18. století a přibližně 30 km dlouhé chodby vedou často ve čtyřech úrovních nad sebou. To si skoro ani neumím představit. Co ty?
6: Já si to sice jakž takž představit umím, ale představím si taky tu hoknu, tu práci. Jsme ve Znojmě, ne v Brně, tak abychom byli všichni na místě. Jarko, i v téhle hodince nabídneme zajímavé informace ze Znojma. Tedy samozřejmě, že dojde i na dopravní informace od Květoslava Havlíka, ale my vás budeme třeba zvát i na veselé víkendové oslavy s názvem Znojemská nakládačka. Že je to tak?
7: Přesně tak, o tom to tady celé je. Musím říct, že já už jsem vyfasovala krásnou placku s nápisem Jsem dobře naložená.
6: Takže my bychom vám vlastně na úvod té další hodiny našeho dobrého odpoledne chtěli něco popřát.
7: Pohodový poslech dobrého odpoledne.
6: S Českým rozhlasem Brno.
1: Český rozhlas Brno.

0: I tahle, řekl bych, tematická písnička vás přivítala v další hodině našeho dobrého odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno. Dnes je to tak trošku speciální dobré odpoledne. Nevynecháme ani dopravu, to je pravda, ale k té se pro jistotu, to říkám už teď, dostaneme až zhruba za 25 minut. Teď je čas znovu předat přímo do Znojma, kde se dnes slaví a o víkendu slavit bude, předat slovo Jarce Vykoupilové. Dobré odpoledne.
1: Opět zdravím ze Znojma, krásné odpoledne, milý Borku, zdravím i posluchače. Já ještě, než představím následujícího hosta, tak připomenu, že to nové královské město bylo tehdy založeno na místě již existujícího osídlení a že to povýšení přineslo Znojmu privilegia, která urychlila jeho rozvoj jako hospodářského a tehdy politického centra celého regionu. Královské Znojmo. Právě o nádherném kulturním programu, kterým se oslavuje 800 let od chvíle, kdy se město stalo tedy královským městem, proberu s mým dalším hostem. Je to vedoucí marketingu Znojemské besedy Kristýna Musilová. Příjemné odpoledne.
2: Vám také dobrý den.
1: Je jasné, že Znojemská beseda je kurátorem letošních oslav. Ten motiv 800 let se propisuje do všech vašich tradičních projektů. Začněme tématickými prohlídkami. Jaké jsou a budou?
2: Tak v rámci 800 let vznikly tématické prohlídky, které si připravili právě průvodci Znojmské besedy. Každý měsíc vás zavede do jinačího zákoutí toho Znojma, můžete ho poznat úplně jinačím způsobem. Já bych asi vyzvihla dvě, teďka následující, a to je 27.6. nás čeká Znojmo ve staletích a 21.7. putování po kryptách a sklepeních. A vlastně každá ta prohlídka se potom vypisuje další měsíc, tudíž zájemci už můžou na webu Znojmo 800 vidět všechny, co nás čekají a možná si naplánovat i výlet do Znojma.
1: Předpokládám, že zájem je veliký.
2: Máme krásné ohlasy, vlastně každá ta prohlídka byla zatím vyprodaná a moc nás to těší.
1: Tak děkujeme, že nás takto vracíte do historie, to je určitě příjemná záležitost. Já připomenu, že Znojmo skutečně žije, například žije i divadlem, Znojemské kulturní léto, další velká akce, a ta největší je určitě Znojemské historické vinobraní. My už jsme ho malinko zmínili, pojďte nám připomenout jeho letošní termín i to, jaké hvězdy do Znojma přijedou.
2: Tak Znojemské historické vinobraní nás letos čeká 11. až 13. září a těmi hlavními hvězdami jsou třeba Rybičky 48, Pem Rabbit, Monkey Business, Prago Union a teďka se matně ještě snad vybavu někoho, nějak se mi to vykouřilo, ale je jich opravdu hodně a určitě v nejbližší době budeme zveřejňovat další jména.
1: Další jména, já připomenu také ta historická ležení a možnost prostě potkat se ve městě Znojmě s různými postavami z historie a zažít to město skutečně tak, jak vypadalo kdysi. Takovou atmosféru má vaše slavné vinobraní. Tak děkujeme za pozvání i tam a možná si ještě připomeňme akce pořádané ostatními organizátory, jako je třeba Jihomoravské muzeum.
2: Ano, Jihomoravské muzeum si v rámci oslav 800 let připravilo výstavu Tváře města Znojma. Ta výstava se vlastně spouští zítra, takže budete moct navštívit určitě tuhle tu zajímavost. A myslím si, že se na co těšit.
1: Výborně, no a tento víkend bude bohatý na program. My jsme ten konkrétní program třeba zítřejší soboty, ten hlavní, ještě úplně nepřipomínali, nerozebírali. Pojďme to udělat teď.
2: Dobře, já bych možná zmínila ten program, který nás čeká i dnes, který se liší, a to je na Horním náměstí. Dneska je to o folkloru, cymbálu, víně, takže na náměstí vystoupí folklorní soubory. Potom nás čeká vlastně v Jižním hradebním příkopu napoleonská ležení, napoleonské války. Zítra tam ožije právě třeba ambulance, zapojí se děti do toho, čekají nás jezdecká vystoupení od skupiny Štvanci. Potom další historická událost a určitě ta důležitá, proč vlastně letos slavíme, je na nádvoří hradu, kdy ožije středověk a v 19 hodin, jak dneska, tak zítra tam bude inscenace založení královského města Znojma, o čem se určitě dozvíte i více, pokud vím. A pak nastane středověká hostina. A potom samozřejmě celým městem můžete navštívit stany, můžete si nechat vyrobit minci historickou, právě tu jubilejní, a nebo si dát něco dobrého či sklenku vína.
1: Ano, postavy v historických kostýmech už tady kolem nás proudí, takže díky za to přejeme samozřejmě organizační zdar. Počasí už se umudřilo, aspoň tady ve Znojmě už neprší. A možná poslední osobní otázka, co byste Znojmu popřála k jeho kulatinám? Vy osobně.
2: Já bych mu popřála, ať to tady žije, ať je to tady pořád tak krásné a ať si to tady všichni hezky užíváme a jsme to, na to Znojmo hrdí.
1: Já myslím, že k tomu Borku není co dodat a vracíme slovo zpět do brněnského studia.
0: Já děkuji za slovo a musím říct, že tvůj host, Jarko, se dnes, tedy Kristýna Musilová, o ní mluvím, se zachovala jako správná moderátorka. Ona už vlastně dopředu naznačila, jaký host bude tím dalším hostem u tvého mikrofonu ve Znojmě, že?
1: Přesně tak, řeč bude o speciálním divadelním představení, v kterém účinkuje neuvěřitelných 85 herců.
0: No tak je tam postav jako na odloji. Prozatím se loučím, Jarko, ale není to naposledy, co jste naší kolegyni přímo ze Znojma slyšeli. My jsme se, jak už jste jistě zaregistrovali s naší vysílací technikou, dnes vydali na místa, kde obvykle nebýváme. A to proto, že Znojmo se před 800 lety stalo městem, královským městem, které získalo i mnohá privilegia. Jak jste před chvilkou slyšeli.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: pondělí 8. června přivítají dobré rady botanika Radomíra Němce. Tématem bude fíkovník. Kde pro něj najít ideální stanoviště, jaké odrůdy jsou pro Jižní Moravu vhodné, co nepodcenit při pěstování a jak co nejlépe využít dvojitou sezónní úrodu sladkých plodů? O v současnosti moderním fenoménu pěstování fíků si povíme mnohem víc i díky vašim dotazům. Na setkání se těší a vás k poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno pokračuje a ani já už nebudu čekat dlouho, tak jak k tomu vyzýval Michal Tučný. A rovnou vám řeknu, že dnešní Dobré odpoledne, to páteční s datem 5.6. je samozřejmě speciální a že jej pro vás vysíláme z města, které se před 800 lety stalo městem královským. A možná vás napadlo to též, co mě, že takováhle událost si přece přímo říká o nějakou dramatizaci. Dovolím si tedy znovu předat slovo přímo do Znojma na Hradní ulici naší kolegyni Jarce Vykoupilové, která k tomu asi taky bude mít se svým hostem co říct. Dobré odpoledne.
1: Krásné, parádní odpoledne, tady už nám neprší ve Znojmě, Borku, mám dobrou zprávu a je tady krásný výhled, dívám se na kostel svatého Mikuláše a já jen krátce zmíním, že není jen dominanta Znojma, ale že za vidění stojí i jeho interiéry, třeba originální barokní kazatelna s tvarem země koule, tu zkrátka nikde jinde neuvidíte, ale já se hlavně teď potřebuju dívat do očí mého budoucího hosta, je to Pavel Fučík, předseda spolku historického souboru Tambora Bohemika, vítejte, krásné odpoledne. Dne.
2: Krásný dobrý den ze Znojma přeji.
1: Pojďme si malinko v úvodu říct, historie vašeho spolku je důležitá a souvisí s historickými oslavami, které ve Znojmě probíhají díky vinobraní pravidelně.
2: Ano, my jsme vznikli jako taková menší skupinka asi 8 lidí, když jsme založili spolek Tambora Bohemika, chtěli jsme si udělat takovou bubenickou malou skupinku právě pro potřeby znojemského historického vinobraní a zaměřili jsme se na tu historii toho našeho krásného města Znojma. Potom nám do toho vstoupil covid, všechno nám to trošičku tak pozastavilo a tady začala ještě blížší spolupráce se Znojemskou besedou, kdy jsme začali právě pracovat na takovým menším průvodu místo Znojemského historického vinobraní, kdy jsme tady rozlašovali, že vlastně nemoci zachvátili české země a nemůže být právě to Znojemské historické vinobraní a volali jsme potom, aby lidé přišli v dalším roce.
1: Mm-hmm, tak to začalo, ale vy jste se teď vyvinuli v takový, řekla bych, velmi činný spolek a dokonce jste připravili speciální představení založení královského města Znojma, které vzniklo pro tento víkend. O čem bude?
2: Tak, založení královského města Znojma bude rozdělené na dvě části. Ta první část bude vlastně samotný akt toho založení, kdy v té první, ještě tenhle si můžeme rozdělit taky na takovou, na dvě části, kdy ta jedna bude o tom, že vlastně Přemysl, král Přemysl a rakouský vévoda Leopold mezi sebou sjednají smír, protože mají mezi sebou rozepři kvůli překažené dojednané svatbě Přemyslovy dcery princezny Anežky za syna římského císaře. Jo, v té druhé části se pak podíváme na to samotné založení města Znojma, kdy vlastně město Znojmo začal zakládat už bratr Přemysla, akorát stále chyběl takový ten slavnostní akt toho založení, proto přijel právě ten Přemysl Otakar první založit to město přímo k nám.
1: Výborně. Pojďme si ještě říct, kolik herců se tedy zúčastní té dnešní premiéry a následně i repríz.
2: Tak, ono tam je celkem nějakých 67 herců v té naší skupině, plus tam máme další trubače a samozřejmě lidi v zázemí, jenom za naší skupinu je to nějakých 85 lidí. A pak nás tady právě čeká i na té středověké hostině spousta dalších výborných skupin, se kterými budeme spolupracovat a budeme vzývat vlastně na to naše pódium, aby nám pomohli. Tam, jestli můžu, tak bych určitě zmínil ty názvy těch skupin, kdy ze Šermířských se za námi přijeli podívat Carpe Diem, Kiri, Štvanci a dva kluci, což jsou spolek Výma. Dále nás ohňovou show zaujmou určitě skupina Albion a ti dva. Spolupracujeme také s tanečnicemi ze základní umělecké školy tady ve Znojmě a potom nás budou doprovázet svojí hudbou skupina Lucrecia Borgia.
1: Premiéra dnes 19 hodin, reprízy?
2: Ano, přesně tak. A repríza bude zítra v 19 hodin.
1: Nikde jinde už toto představení nebude k vidění v této podobě?
2: Ne, v této podobě už nikdy více, protože to je vlastně pro potřeby těch oslav 800 let.
1: To je exkluzivní pozvání, ale přece jenom mi to nedá ještě připomenout, že vy jste čilí a akční i na vinobraní v září. Děláte tam co přesně?
2: Na vinobrání v září děláme inkviziční soud, kdy vlastně semka přijíždíme sopatem a budeme tady vlastně provádět inkvizici. Máme tam 3 obviněné a už je to taky taková pravidelní akce.
1: No, máme se na co těšit. Já musím říct, že vám to v tom historickém kostýmu moc a moc sluší. Je to příjemné dneska s ohledem na zamračenou oblohu. Je v tom

0: teplo, že?
1: Ano, teď už začíná být opravdu velké teplo.
0: Začíná být i teplo, lepší počasí, slunce vystrčilo první paprsky nad Znojmem v této chvíli. No a my vracíme slovo zpátky Borkovi Kapitančikovi ze Znojma a těšíme se, že stihnete případnou návštěvu našeho stanu. Jsme stále tady.
2: Já děkuji za slovo. Dovolím si ještě připomenout jednu věc. Bylo zmíněno Znojemské vinobraní a to se bude letos konat od 11. do 13. září. Takže i tam uvidíte výsledek práce Sdružení Tambora Bohemika. Jarko, já děkuji za slovo, protože teď jej budu potřebovat. Za chvíli se nám totiž ozve Květoslav Havlík z jihomoravského Kordisu v pravidelném pátečním dopravním okénku. Ale do té doby se možná ještě i uslyšíme, pokud se ti podaří získat dojmy některého z návštěvníků, těch už probíhajících znojemských oslav, tedy pokud se ti podaří někoho získat k mikrofonu, tedy vzít mu aspoň trošku času, že?
0: Znáš mě, že já to nevzdávám, takže určitě už tady někdo čeká na lavičce, někdo z velmi zajímavý, který se přišel podívat na naše vysílání. Nechte se překvapit.
2: Za malou chvilku se tedy uslyšíme znovu. Teď je 15 hodin a 32 minut. Dobré odpoledne do Znojma na celou Jižní Moravu, no prostě vám všem, kteří posloucháte.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne, vážení posluchači a milé posluchačky. To, co je v tuhle chvíli ve vzduchu v Brně, bych už jako déšť ani zdaleka neoznačil. A podle aktuálních meteorologických zpráv ze Znojma, tam už je vlastně také po dešti. Já se znovu musím vrátit a rád vrátit do Znojma. Právě odtud máme ony aktuální meteorologické zprávy od Jarky Vykoupilové, která se na Hradní ulici nachází s naší vysílací technikou, to protože je co oslavovat v tomhle krásném královském městě Znojmě. Jarko, dobré odpoledne.
1: No krásné odpoledne znovu vám všem, milí posluchači, milí Borku. Už nám tady svítí slunce, hřeje mě to dozad, takže dobrá zpráva počasí bude oslavám přát. Já připomenu, že ten vrchol jubilejního roku nese jméno Znojemská nakládačka. Tyhle tři dny tedy město otevřou naplno, hrad Příkop, slavnosti, hudba, historie i současnost. Program se bude odhrávat na ulici Hradní, na Hradním nádvoří a v jižním hradebním příkopu u Prašné a Nové věže. Tam ožívá středověká slavnost podle autorského scénáře i napoleonské ležení. My jsme o tom všem už zhruba tak pěkně mluvili. Ještě připomenu, že Horní náměstí bude patřit hudbě se silnou vazbou na Znojmo a sobotní večer uzavře zajímavý video mapping, to jsme ještě možná nezmínili. Je to opravdu bohaté, je toho Borku moc a moc. A já jsem teď měla takový úkol, jako udělej, Jarko, dojmologii, odchyť posluchače, přítomné, návštěvníky. A představ si, že mně se podařil takový, řekla bych, vytříbený odchyt, protože protější mikrofon už má v ruce Robert Knebel, což je držitel ceny města Znojma. Krásné odpoledne, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Samozřejmě znojemský rodák a také pozor, nejoceňovanější sociální pracovník v rámci celé České republiky.
2: Je to tak, dobrý den, ano.
1: Jak jste k tomu titulu přišel?
2: Tak přes 25 let pracuji v pomáhajících profesích, mám štěstí na lidi, pomáhal jsem vlastně ze spoustu skvělých týmů, spoustu lidem a díky tomu si všimlo toho pár lidí. Napřed jsem získal vlastně ocenění od České asociace Streetwork v roce 2009, konkrétně individuální ocenění výroční ceny Časovaná bota, kterou ta Česká asociace Streetwork uděluje. Pak jsem získal ocenění od Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně ocenění Gratias, buďme profi, a ještě jsem získal od Asociace poskytovatelů sociálních služeb taky kategorie sociální pracovník, co jsou jediný vlastně možný ocenění v České republice. A na základě toho, vlastně, když jsem všude zvítězil, jsem byl uveden do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník před 5-6 lety v roce 2021.
1: No tak gratulujeme. A vaše aktuální pracovní pozice by mě zajímala. Co děláte právě teď?
2: Právě teď. Já dělám rozvojového auditora, dělám metodické vedení, lektora, jezdím po celé České republice vlastně vzdělávat jak v sociálních službách, především v nízkoprahových sociálních službách, v NZDM, v terénních programech, tak jezdím i do škol, budu mít i nějaké vlastně konzultace a přednášky ve školách. A teď aktuálně chystám taky zajímavost k vůči Znojmu, protože včera jsem dal na Facebook nebo dneska v noci, že budu navštěvovat autostop partnerská města Znojma.
1: Ano.
2: A tak to je taková novinka, teď jste mi odchytla zrovna v novince. A potom ještě další věc, za asi 15 dní pojedu mistrovství České republiky v autostopu, kam jsem se kvalifikoval, takže pojedu do Rumunska.
1: Tak držíme palci, je vidět, že opravdu ve Znojmě to žije a že co rodák, tak to perla. Vy to tedy splňujete plným právem.
2: Děkuju.
1: To byl Robert Knebel. A ještě jedna otázka, osobní přání pro Znojmo. Má ty kulaté narozeniny?
2: Určitě. Přeju Znojmu, ať se tady rodí spoustu generace, která bude mít určitě chuť měnit to Znojmo k lepšímu a ať jsou tady lidé, kteří činí dobré skutky a pečují o to Znojmo dál.
1: Děkujeme moc, bylo to krásné nečekané setkání, ale nic není náhoda, jak se říká, ať se vám daří.
2: Děkuju
1: zatím
2: moc.
1: Naslyšenou.
2: Nashledanou.
1: A já ještě k té dojmologii, Borku, jenom přidám, že před malou chvílí tady za námi byl asi 8letý chlapec a ptal se našeho mistra zvuku Samuela Sochaciho, jak to funguje, že před chvílí poslouchal v autě naše vysílání, teď přijde sem, vidí nás, navíc ještě nějaký kolega sedí v Brně, jak to, že se můžeme slyšet, jak to, že spolu můžeme vysílat, tak tady proběhla taková improvizovaná technická přednáška.
0: No to je
1: já
0: dobře.
1: Jsem jí moc nerozuměla, ale
0: to je dobře,
1: rád, protože to funguje. Jsme
0: to
1: rádi.
0: Je možná náš nástupce, když ho to tak zajímá.
1: Ano.
0: No, každý jsme nějak
1: velmi zvídavá mladá generace. Teď tady stojí další posluchači, rozdáváme jim naše nádherné připínací ozdůbky s nápisem S láskou Český rozhlas Brno. Mimo jiné balonky pro děti tady máme, takže je tady živo, skutečně jsme rádi, že jsme dnes ve Znojmě při tak krásné kulaté slavnostní příležitosti.
0: Není to naposledy, co se ještě můžeme slyšet s Jarkou Vykoupilovou, naší kolegyní, která je dnes ve Znojmě na Hradní ulici, ale já si ještě na pár vteřin vrátím k tomu, co jsi říkala. Ty jsi sama řekla, že nic není náhoda. A já teď řeknu ještě jednu věc, která souvisí s tvým hostem, zatím posledním, s Robertem Kneblem. On se zřejmě se vrozené skromnosti nezmínil, když už byla řeč o autostopu, že v roce 2023 skončil na druhém místě zimního závodu mistrovství České republiky v autostopu. Tak to jen tak na
1: Borku,
0: okraj.
1: Borku, ty jsi chytrý jak rádio.
0: Ne, já mám před sebou Wikipedii.
2: Je to tak. Wow.
1: Wow, takže děkujeme, že jste to upřesnil. Já jsem nadšená, myslím, že tohle je ideální host do mého dopoledního vysílání. Asi si předáme kontakty a máte se posluchači na co těšit.
0: Jarko, pro tentokrát děkuji za informace a za hosta u mikrofonu, ale ono to vlastně taky není jen tak náhodou, protože právě ten autostop více méně nabádá k tomu, abych kontaktoval Květoslava Havlíka, aby on nám řekl, jak se jezdí po Jižní Moravě prostředky veřejné dopravy. Už za chvíli v dobrém odpoledni.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré odpoledne, vážené posluchačky a milí posluchači. Myslím, že nemusíte hádat, aby bylo jasno, kdo teď bude znít v našem odpoledním vysílání. Já to před chvilkou taky řekl, ale pokud jste přišli o něco později ke svým přijímačům, mimochodem, jestli vám cokoliv z našeho vysílání uteklo, tak vězte, že aplikace Můj rozhlas je řešením, stejně tak jako náš audioarchiv na webu brnorozhlas.cz. No ale zpět k tématu. Tím je vždy v pátek touto dobou doprava. A jak se jezdí prostředky veřejné dopravy? No tak to ví Květoslav Havlík za Jihomoravský Kordis, nám to teď právě řekne. Dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásné odpoledne.
0: Jak se jezdí na Jižní Moravě? Jak se jezdí ve Znojmě? Protože odtud dnes vlastně vysíláme speciálně.
1: Ano, ano, já bych chtěl úplně na začátku poblahopřát městu Znojmu, jeho obyvatelům k 8. narozeninám, takže myslím, že všichni slaví, jak to jde. A teď už bych se dostal v rychlosti k aktuálnímu stavu v dopravě. No a protože vysíláme ze Znojma, tak bych začal rovnou u Znojma a zde mám samé dobré zprávy. Městské autobusy, které možná nevíte, ale možná víte, jako jediné v kraji mají barevné vnější tabla, takže čísla linek jsou v různých barvách, což je úplná specialita v celém kraji, možná i v České republice, tak ty městské autobusy jezdí prakticky bez zpoždění, sem tam nějaká minutka, takže to bych řekl, že je dobrá zpráva. No a když bych teď skočil v rychlosti do ostatních lokalit, tak bych se trošičku zastavil u vlaků dálkových. Tam většinou říkám, že je málo problémů, ale dneska těch problémů bude poměrně hodně, protože právě teď je zastavená dálková doprava mezi Přeloučí a Pardubicemi. Tam se očekává, že se ty vlaky mohou rozjet zhruba za hodinku, možná i o něco později, a k nám do našeho kraje to může dorazit tady tato vlna zhruba kolem té 6. hodiny odpolední nebo večerní, a to nám samozřejmě může způsobit některé problémy na těch našich osobních vlacích, zejména na té hlavní trati jezdící od Blanska zase na jih do Břeclavi a případně i z Brna zase do Tišnova. Takže tam bych doporučil, pokud byste cestovali po té 17. hodině, raději se včas podívat na naší aplikaci Jiris nebo Poseidon, kde zrovna ten váš vlak je, jestli bude mít zpoždění. No a teď už jenom v rychlosti. Co se týče autobusové dopravy, tak tam bych řekl, jezdíme relativně bez nějakých větších problémů. D1 od západu, tam autobusy mají kolem 10 minut zpoždění, Lipůvka, Kuřim kolem 15 minut, takže bych řekl standardní pátek. A jediná věc, na kterou bych upozornil, právě teď máme hlášenou dopravní nehodu u Vyškovské Biovety. Tam musí autobusy 107 a 631, to jsou ty, které spojují Vyškov s Rousínovem, jezdit odklonem a bohužel v obou směrech mají zpoždění. Díky tady této výuce získávají zpoždění kolem 15 minut, takže tam je potřeba se obrnit trpělivostí, dokud se ta dopravní nehoda nevyřeší, tak to tak bohužel asi bude pokračovat. A to bych řekl, to je vše k aktuálnímu stavu.
0: A já děkuji, že jste zaostřil svoji pozornost i na Znojmo, odkud dnes vysíláme náš odpolední speciál. Nicméně, součástí našeho pravidelného dopravního pátečního okénka je i moje otázka, jaké změny a jaké výluky nás případně čekají v dohledné době.
1: No a i tady zůstanu ve Znojmě. Bohužel zítra 6.6. zrovna, když Znojmo slaví, tak vlaky mezi přeshraniční, které ze Znojma jedou dál do Recu a do Vídně, budou v podstatě po celý den nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, takže pokud byste měli Znojmáci nějakého známého v Recu, tak upozorněte ho, aby si nastudoval jízdní řád náhradní autobusové dopravy, aby dobře dojel k vám i zpátky. No a pak už jenom několik málo drobností. V podstatě zítra též v průběhu celého dne bude drobná výluka vlaků mezi Blanskem a Rajcem Jestřebí. Každý druhý vlak bude nahrazen autobusy. A potom už třetí věc mezi 10. a 11. červnem příští týden vždycky od 8 do 14 hodin budou vlaky S91 mezi Strážnicí a Hodonínem také nahrazeny autobusy náhradní dopravy. No a já se na závěr vrátím zpátky ke Znojmu. A chtěl bych všechny upozornit, že i Brňáci mají bez problémů možnost se třeba ještě dneska nebo zítra do Znojma stavit, protože poslední spoj ze Znojma ve směru na Brno dnes odjíždí 23.12, zítra 22.12 a i je tam řada vlaků a řada dalších spojů, které spojí Znojmo i v pozdějších večerních hodinách se sousedními vesnicemi a obcemi a městy, takže doporučuji vyrazit na oslavy a pořádně si to užít.
0: Květoslave, já vám děkuji za informace, za to, co jste řekl těm, kteří poslouchají a potřebují je. No a děkuji samozřejmě za vaše služby. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný víkend.
0: Dáli se to tak říct, samozřejmě. Já bych pro vás měl ještě jednu službu a jednu informaci. Z důvodu konání akce Slavnost blahořečení bude zítra v sobotu 6. června posílena v Brně doprava k areálu výstaviště. V provozu bude tramvajová linka P1 v trase Bystrc, Rakovecká, Pisárky, Arena Brno, výstaviště hlavní vstup, hlavní nádraží a Malinovského náměstí. Tak abyste věděli, zítra P1. Linka bude v provozu zhruba od 7 do 19 hodin a výchozí zastávkou ve směru do centra bude zastávka Arena Brno.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno při uvážení, přátelé, a říkám, že tahle hudební trvalka, jedna z písniček, které prostě nestárnou, nás dovedla až do cílové rovinky dnešního dobrého odpoledne, které jsme pro vás vysílali ze Znojma, zejména ze Znojma, i když polovina našeho vysílacího týmu byla stále na Beethovence, ta druhá, krásnější, ve Znojmě na Hradní ulici. Ještě jednou zdravím Jarku Vykoupilovou, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Borku, já zdravím tebe i posluchače, děkuji za milý kompliment a my jsme tady doslova v minulých dvou hodinách nakládali historii v přítomnosti. Pěkně jsme to dělali, bavilo nás to moc. Borku, já ti děkuju za tu souhru a ještě mám možná takovou malinkou poznámku k názvu. Znojmo totiž podle jednoho z rodáků, který mě tady zastavil, prý znamená znoj, horko, teplo a pot a to mo znamená místo. To znamená místo budované tedy v potu tváře, ale stálo to za to.
0: Stálo za to i naše dnešní dobré odpoledne, řekl bych. Tedy z mého pohledu rozhodně, i když některé chybičky jsou chybičkami, kterých se dopouštím vždycky, možná opakuju slova, ale rozhodně jsem rád, že jsem s tebou mohl trávit aspoň takhle na dálku ten čas na místě, kde se slaví těch 800 let od povýšení na královské město. Jarko, děkuju.
1: Já taky děkuju a přeju městu Znojmo nadšené lidi, organizátory, pořadatele, čilý spolkový život a ať ten vztah k městu všechny tady spojuje a prospívá mu.
0: Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou ze Znojma.
0: Za 5 minut bude 16 hodin a to bude čas čerstvých zpráv, které do studia přinese Pavel Chaloupka. No a potom vás čeká Humoriáda dnes s Petrou Černockou. Ovšem po 17. hodině, máme totiž pátek a rád bych na to upozornil, můžete očekávat tedy den v kraji a tam už i brněnskou jedenáctku. Brno se stane zítra dějištěm historického momentu, blahořečení prvních českých mučedníků z dob komunistického režimu. Kým byli kněží Jan Bula a Václav Drbola, kteří se stali oběťmi inscenovaných soudních procesů v 50. letech. Tomu tématu se bude věnovat ta dnešní brněnská jedenáctka, k jejímuž poslechu vás samozřejmě srdečně zvu. Po 17. hodině v ní uslyšíte Tomáše Kremra a Davida Nekvindu. Prozradí taky, co památkáři říkají na chystané moderní zastřešení hradu Špilberku, nebo jak velké jsou plány fotbalové zbrojovky, která si chce u Brna postavit prý největší fotbalovou akademii ve střední Evropě. Sám jsem na to zvědavý, budu poslouchat společně s vámi. A netradičně už teď musím říct nikoli v pondělí naslyšenou, ale už zítra v noční lince ve 23 hodin naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitanček, přeju vám hezký zbytek pátku.
2: Český rozhlas Brno.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Pro nás je to, že tady můžeme být sami sebou. Můžu cvičit, můžu se tady sednout a když budu hodinu sedět pod stromem, tak to nikdo neřeší. Takže v tuhle chvíli je to pro nás cesta do klidu a až tady budeme žít, tak to bude náš životní styl s tím, že vždycky, když budu chtít jít za váma nebo za kýmkoliv, tak to bude moje svobodná volba.
3: 9 z 10 běžných našich kamarádů by řeklo, že je to blbost, včetně našich dětí, ale my si stojíme za tím, že to blbost není.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Bylo 16 hodin.
5: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: V Brně zítra blahořečí první mučedníky moderních dějin v Česku. Novou ombudsmankou bude Eva Kostolanská. V Tvrdonicích začínají slavnosti podluží v písni a tanci. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Brně zítra katolická církev dokončí proces blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Oba kněze a mučedníky odsoudili a zavraždili komunisté ve vykonstruovaných procesech v polovině minulého století. Řízení a zhromažďování důkazů k blahořečení trvalo přes 20 let. Zítřejší mši bude předsedat papežský delegát kardinál Michael Czerny.
6: The message is that we cannot just complain.
7: Poselství je, že si nemůžeme prostě jen stěžovat nebo být ticho. Musíme být pravdiví, odvážní a vytrvalí ve způsobu, jakým čelíme výzvám naší doby.
6: In facing the challenges of our own time.
4: Areál brněnského výstaviště se zítra otevře už okolo 8 hodiny. Mše začne o 14:30 odpoledne. Při ní zazní také list papeže Leva 14., ve kterém blahořečení schvaluje. Ze slavnosti blahořečení bude vysílat Český rozhlas Brno a Radiožurnál. Společné vysílání obou stanic můžete naladit v sobotu od 14 hodin. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník z ANO. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. V Tvrdonicích na Břeclavsku dnes začínají slavnosti podluží v písni a tanci. Je to 71. ročník jedné z nejstarších folklorních akcí svého druhu v Česku. Do obce zamířili folklorní soubory z celého podluží předvést různé druhy lidových tanců a zpěvů. Podle organizátorky Zdeny Šlichtové na slavnosti nemíří pouze soubory z tuzemska.
8: Mezi těmi účinkujícími každoročně míváme i zahraniční účastníky, soubory dechovky ze Slovenska, ještě máme letos hosta z Rumunska, z města Arad a ještě k našim hostům mimo region bude patřit z jižních Čech folklorní soubor Javor.
5: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost, částečně i průsvitná. Později večer a v noci se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní až východní. Biozátěž zůstane mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 počítejte s omezením na stém 90. kilometru, levý pruh ve směru na Prahu blokuje nepojízdné auto. Obdobně je tomu na 38. kilometru D2 ve směru na Břeclav. V Brně pozor u nehody na Rokytově ulici a po nehodě na okraji Vyškova je momentálně neprůjezdná Brněnská ulice. Volné cesty přeje ze studia Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
9: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou, s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
10: Dobrý den.
9: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
5: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit,
0: by
1: že ty melodie nějak mizejí. Tu a tam se něco objeví, jo, ale, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budu říkat, František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no tak já byl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak, prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střízlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, jo, mám zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale...
0: Jaký svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi s krým a třeba ten ženich jako někam chodí, jo?
0: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě deci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne. Já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba,
1: já vím.
0: Zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já
0: jo.
1: Vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky. Lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo
0: dneska
1: ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro.
0: Jo.
1: já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotil. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii
1: ne.
0: Nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, já vám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma a pane.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zlatý. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon.
4: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Popade přes padem je kousek.
2: No vydat.
4: No má, ale já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku Fong tady v Orlických horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
2: Nightwork,
7: a najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: To jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte svatou prostě pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Já myslel Mimoň.
8: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. Když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý,

0: Otevřu a chci vode vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma, tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
1: Nahoře se chytnou.
0: Nahoře peří a pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to jsem...
1: A jde to v čemkoliv, v holinkách, teniskách, v lodičkách?
0: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
1: Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
0: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
0: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
1: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900, a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
3: Marcel, dobrý den.
1: Marceli, v autě?
3: Ano.
1: Dobře, na cestě kam? Domů.
3: Na cestě z práce domů.
1: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte, a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
3: Já myslím, že 76.
1: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
0: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
1: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
3: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
1: Pepu Dvořáka, takže jeho kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme, a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu, a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
0: Ne, já jsem to nenapsala, chraň pámbu, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
1: Kdy naposledy jsi zpívala?
0: Asi předevčírem.
1: Tak teď si dáme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, lete.
3: Dobrý den, soudru Lopucho, ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říct si, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši,
3: pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba když máme jako několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je
3: totiž,
4: taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on se boucuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou, jako jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano. To je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
3: A... Že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: více
4: vrnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji
4: víte.
3: Vám, prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky, čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si Petro někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věc?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si
2: no,
1: sestavíme seznam.
2: No, ale máš seznam, takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si Hezký. Vymyslela. Když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To by byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátil?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Venčura a na bude. Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A či B a k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady David znovu. Já bych si strašně přál Hurvínka.
2: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
5: Děkuju.
4: A já bych chtěl Bčko.
2: Dobře, děkuji za to. Dobrý den, kdo teď?
5: Halo.
6: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou mám doma potečku.
5: Máte, jo,
6: děkuji,
5: sakr.
2: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
7: No, dobrý den, tady Soňa z Voršova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
5: Děkuji vám.
7: Chtěla bych Ačko.
2: Zapisuj Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
2: Ano.
8: A přála bych jí taky Bčko.
2: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Chrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
9: Hurvajs?
10: Co je?
9: Do kam pak uháníš?
10: Do kina.
9: A na co?
10: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
9: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
10: Ale?
9: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
10: Proč?
9: Protože jsi rozbil okno.
10: Já ne.
9: A kdo asi?
10: Mánička.
9: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
10: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
9: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
10: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
9: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
10: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
9: Hurvajs.
10: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
9: No takhle je to spravedlivé.
10: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
9: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
10: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
9: No co to jo, to jistě.
10: A kdo?
9: Ten, kdo je starší a zkušenější.
10: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
9: No jistě, jsem přece tvůj otec.
10: A otcové mají vždycky pravdu?
9: No ano, sám sebou.
10: Protože jsou starší, zkušenější?
9: No ano.
10: A chytřejší než jejich synové?
9: Bodeď.
10: Aha, a taťulínku?
9: Co zas?
10: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
9: Přece Edison.
10: Tak proč ne jeho otec?
9: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
10: No nevím, taťulínku.
9: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
10: Hurá!
9: Ale 200krát.
10: A proč?
9: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
10: No, tak to už jsem pochopil.
9: Ano?
10: Spravedlnost je právo silnějšího.
9: No vidíš, no, tak konec debát a šupej psát.
10: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
9: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
10: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Potkal ses někdy osobně s Hurvínkem nebo se Spejblem?
5: Bohužel.
2: Ne?
5: Neměla jsem to štěstí. Ne, ne. Ale znala jsem některý ty lidi z tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
2: Ne.
5: Ne.
2: Na žádné.
5: Ne.
2: Vy jste se ohrali doma.
5: No ne, ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
2: To
5: no.
2: Jo, ale i já jsem byl na Hurvínkovi jako malej.
5: No, ty jsi staromodní asi.
2: Starej. Taky retro.
5: No.
2: Večerníček se miloval i s Pejbou a Zurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
5: Jo.
2: Takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
5: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
2: Potom, ale v dětství ne.
5: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
2: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
5: Fakt?
2: No, úplně hrozný.
5: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
2: Petra Černocká, naším hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednu ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka, s kým bude, s Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den, Brňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře,
4: jasně.
1: Ještě někdo? Haló.
6: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, k losování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Libor, já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
7: Tam jsi taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví, tam taky ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník, si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako privatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký má můj dobu zde ho nechodí, vlastně ako iný začat nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní, a na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom, a na ulici zapáči sa narazej strom, nečím sa smelej začni, a že ma budeš mať senzační hlavu starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Harvalí, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Budou určitě, budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Mučedníky Jana Bulu a Václava Drbolu čeká zítra blahořečení. Přípravy na to trvaly několik let. Vedení sněmovny je kompletní, místopředsedkyní je poslankyně Urbanová. V Blučině se budou moci lidé opatřit použité věci v reuse centru. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Katolická církev zítra v Brně blahořečí první mučedníky moderních dějin v Česku, kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Slavnosti předcházelo několik let příprav. Do takzvaného beatifikačního řízení se zapojují historici nebo třeba církevní odborníci. V Česku jsou i další kandidáti blahořečení, říká postulátor procesu Karel Orlita.
3: Asi nejdále z ostatních je proces matky Vojtěchy Jasmandové, která už byla dříve prohlášena za ctihodnou, arcibiskup Stojan. Teď v blízkém jednání také osoba arcibiskupa Berana.
2: Místopředsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová ze STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Vedení dolní komory parlamentu je tak kompletní. Urbanovou navrhlo hnutí STAN místo svého předsedy Víta Rakušana, kterého sněmovna opakovaně nezvolila. V současném volebním období má sněmovna pod vedením Tomia Okamury z SPD 4 místopředsedy. Už dříve poslanci zvolili Patrika Nachera z ANO, motoristu Jiřího Bartáka a Jana Skopečka z ODS. Nové reuse centrum staví dělníci v Blučině na Židlochovicku. Vedle sběrného dvora dostanou obyvatelé šanci své věci místo vyhození nabídnout jiným lidem nejen z Blučiny. Centrum chce obec provozovat sama. V budoucnu by v něm mohla pořádat třeba bleší trhy. Na rozdíl od jiných reuse center bude to v Blučině podle lidoveckého starosty Jana Šenkýře přijímat i elektrospotřebiče.
4: Těch je prostě hodně. Člověk si koupí prostě novou televizi, velkou, no a tu malou zase prostě neprodá. Malou 80, 100 televizi dneska nikdo nekoupí, takže to je naprosto krásný předmět, kterému my budeme muset vybavit revizi a pak si ju to bude moct někdo vzít.
2: Já dodám, že centrum začne fungovat 8. srpna. Chodník slávy v Mikulově se rozšiřuje. O jednu hvězdu se dvěma jmény. Tu získají Ladislav Kolmačka a Jaroslav Smečka, zakladatelé a bývalí předsedové sdružení přátel československého saxofonisty Karla Krautgartnera. Právě před jeho domem chodník existuje od roku 2003. Po dnešku bude mít 24 hvězd. Slavnost je součástí jazzového večera, při kterém vystoupí mimo jiných saxofonista Scott Hamilton.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně pak polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost. Později večer a v noci se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Ve Vyškově je po nehodě na okraji města neprůjezdná Brněnská ulice. Opatrně projíždějte místem nehody na Bolzanově ulici ve Znojmě, stejně jako na Tlumačovské ulici v Kvasicích. A s omezením počítejte ve Veselí nad Moravou. Na Masarykově třídě tam u požáru haly zasahují hasiči, dopravu řídí policie. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 17. hodině. Dnes je pátek, 5. června roku 2026. V následující hodině vám v pořadu Den v kraji nabídneme přehled důležitých událostí z Jižní Moravy, předpověď počasí s brněnskými meteorology a samozřejmě i další díl brněnské jedenáctky s Tomášem Kremrem a Davidem Nekvindou. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: kamarád.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Pavlem Chaloupkou.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Ještě jednou dobré páteční odpoledne. Katolická církev zítra v Brně blahořečí první mučedníky moderních dějin v Česku, kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Dobrovolníci na brněnském výstavišti dnes připravují část areálu na zítřejší slavnost. Více než 160 dobrovolníků je na výstavišti od brzkého rána. Pro tisíce návštěvníků musí nachystat pódium, techniku, ozvučení i obrazovky, popisuje mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová.
4: Celý areál zkrátka připravujeme tak, abychom zítra zajistili co nejhladší a nejbezpečnější příjezd i celodenní pohyb všech zúčastněných.
3: Hráz brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu z vrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou na více než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, hotovo pak má být do konce roku 2027. Vedení Tišnova plánuje stavbu nového hřiště v lokalitě pod Květnicí. Nahradí současná dvě hřiště, která jsou v nevyhovujícím stavu. Nově přibude kvalitní povrch, branky na fotbal, koše na basketbal nebo parkourová část. K tomu dětské prolézačky a odstavná plocha pro 40 aut. Radnice zatím představila studii, popisuje místostarosta Karel Souček z ODS.
5: V příštích letech bychom chtěli projektovat a nejpozději v roce 2028 bychom chtěli stavět.
3: V Blučině na Židlochovicku staví nové reuse centrum. Vedle sběrného dvora dostanou obyvatelé šanci své věci místo vyhození nabídnout jiným lidem nejen z Blučiny. Centrum chce obec provozovat sama, fungovat by mělo od 8. srpna. Znojmo dnes zahájilo oslavy k 800. výročí povýšení na Královské město. Třídenní akce s názvem Znojemská nakládačka potrvá do nedělního odpoledne. V továrním areálu u řeky Svitavy v Brně dnes poprvé pro návštěvníky otevře nová galerie současného umění. Vznikla ve zrekonstruované industriální budově Šmeralových závodů. Od jara do podzimu se tam vystřídá několik výstavních bloků. V plánu jsou i komentované prohlídky.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 13 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky mám právě teď meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Většinou je na obloze oblačno a to znamená po relativně zataženém dni postupně začíná vysvětávat sluníčko a teploty se pohybují často okolo 16-17 stupňů Celsia.
1: Očekáváte výraznější změny v průběhu večera a noci?
2: A žádné změny by se konat neměly, ty teploty mohou ještě chvilku růst. Ta maxima dnes očekáváme mezi 17 a 20 stupni Celsia a právě teď spíše v těch večerních hodinách, ale výrazně teploty už neporostou, mohou zůstat i v tom rozmezí, ve kterém jsou teď. A noc postupně bude jasná, to znamená ta oblačnost, která je teď, bude dále ubývat a potom ve druhé polovině noci a nad ránem se budou tvořit časté mlhy, a to zejména v nížinách a údolích.
1: A co nás čeká zítra v průběhu dne?
2: Ty mlhy se během rána a dopoledne postupně rozpustí a z toho jasna nebo skoro jasna se udělá spíše polojasno a potom v průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat další oblačnost. Částečně ta oblačnost může být ale také průsvitná a potom později večer a v noci na neděli se přechodně může zatáhnout a spíše v západní části se můžeme potkat opět s drobnými přeháňkami a zítřejší maximální teploty ty by měly být vyšší než ty dnešní. 22 až 25 stupňů Celsia, na jihu kraje ojediněle i kolem 27 stupňů Celsia.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den a samozřejmě pěkný víkend. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
3: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
4: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. A co budete dělat vy?
3: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
4: A nespojíme se?
3: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
4: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
3: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.
0: Český rozhlas Brno, písnička.

0: První věřící jsou na cestě na zítřejší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Dnes ráno vyjeli z Velehradu a z Moravských Budějovic na kolech směr brněnské výstaviště, kde se slavnostní ceremoniál uskuteční. Skupina, která se sešla v Moravských Budějovicích, má 12 členů.
1: A pícičko to má, pícičko to má, připravený.
2: Tak kudy? Pojedete.
3: Je to teďka na Jaroměřice nad Rokytnou, dál kolem Dukovan, možná se podíváme na elektrárnu Moravský Krumlov.
2: Ukazuje prstem na mapě na svém tabletu nad řidítky jeden z poutníků, Jan Pečiva. Na kole má připevněné 3 batůšky.
3: A když jsem se dozvěděl, že bude pršet, tak jsem ještě vytáhl igelity, abych to celé zabalil. A nepromokl. Strýc jenom přišel o práci, ale vlastně Jan Bula a Václav Drbola vlastně přišli o život. Takže pro mě je to vlastně velmi symbolická pouť, kdy se vlastně stavím za svobodu. Svobodu, která by měla být v každé době. A potřebujeme se s historií vyrovnat, ale na druhé straně v pravdě.
2: Si dáváte náhradní ponožky?
4: Ne, to jsou gumové návleky proti dešti. No, to je takový čínský objev.
2: Z deště si nedělá těžkou hlavu ani další poutník na kole, Miloš Došek.
4: Patří to k tomu prostě. Člověk musí nějaké takové to strádání, který prostě patří k té cestě, kdy vlastně musí něco ze sebe vydat a něco obětovat, tak prostě to počasí je toho součástí.
2: Já jsem zaslechla, že pán vyjel už někdy ve 2 ráno.
5: No, tak aby to se nepřeháněl.
2: A jste to vy?
5: No, jsem to já, Aleš Korbela.
2: Proč tak brzy a odkud?
5: Z Hlavy, abych tady stihl tu mši svatou, 8 hodin. A také to měl ještě jeden důvod, že vlastně jsme našli někde na Wikipedii, že ve 4.45 byl Jan Bula popraven v tuto hodinu. Takže tak jako symbolicky, já jsem začal v tuto hodinu, kdy on jakoby svůj život skončil, tak já jsem začal tu naší cyklopouť.
1: Amen. Tak putujte ve jménu páně.
4: Pohodinky.
1: Šťastnou cestu.
2: Cyklopoutníky čeká celkem 90 kilometrů na brněnské výstaviště. Slavnost blahořečení tam začíná v sobotu ve 14 hodin. Z Lukova Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A po písničce uslyšíte nejnovější epizodu Brněnské jedenáctky.
6: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Je 17 hodin a 29 minut, pokračuje pořad Den v kraji. Brno se stane zítra dějištěm historického momentu blahořečení prvních českých mučedníků z dob komunistického režimu. Kým byli kněží Jan Bula a Václav Drbola, kteří se stali oběťmi inscenovaných soudních procesů v 50. letech? Tématu se věnuje dnešní brněnská jedenáctka. Prozradí taky, co památkáři říkají na chystané moderní zastřešení hradu Špilberku, nebo jak velké jsou plány fotbalové zbrojovky, která si chce u Brna postavit prý největší fotbalovou akademii ve střední Evropě.
1: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
2: Zdravíme vás u brněnské jedenáctky, radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. U poslechu vás se vítá Tomáš Kremr
3: a David Nekvinda. Vzpomínáte, jak jsme vám před pár týdny říkali, že Muzeum města Brna chce zastřešit hlavní nádvoří Špilberku, aby tam v létě nepršelo a mohlo se tam konat víc akcí?
2: Určitě vzpomínáte. Památkáři už se k tomu vyjádřili a řekli ne.
3: Respektive řekli ano. Ale nesmí tam být moderní prosklená střecha natrvalo.
2: Takže teď Muzeum města Brna musí vymyslet, jak tam umístit nějakou, řekněme, posuvnou střechu.
3: Pro vás to znamená jedno, než někdo vymyslí nové řešení na koncerty na Špilberk, choďte stále s pláštěnkou.
2: Máme tu hlavní velké téma. Jan Bula a Václav Drbola.
3: Dva katoličtí kněží, oběti komunistického režimu, dva nevinní lidé odsouzení v inscenovaném procesu k trestu smrti.
2: O víkendu je katolická církev prohlásí za blahořečené a bude to první taková událost za celou dobu existence brněnské diecéze.
3: Stane se to na výstavišti, kam má dorazit 13 i víc tisíc lidí.
2: Jestli jste tento týden pozorně poslouchali Český rozhlas Brno nebo Radiožurnál, určitě vám neunikl tematický reportážní seriál především kolegyně Hanky Novotné, která si na tom mákla, ale taky Anešky Hlávkové a kolegy Dana Zacha.
3: My teď jejich materiály využijeme a zkusíme ve zkratce příběh Buly a Drboly popsat.
4: Když si přivřu oči, aby ho viděl, poznávám ho, že byl takový trochu inačí, jak lidi, s kterými jsem se jako děcko setkával. Byl takový

0: zamýšlený, jak kdyby stále o něčem přemýšlel, ale na druhé straně se dokázal uvolnit, zasmát se. Taky si pamatuju, že když tady byl, takže se převlíkl z toho kněžského a neštítil se jako kněz jít na pole pomoct, nebo taky ve Vinohradě, toho zvlášť bavilo.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jen teda nikomu neubližil.
2: Ten první muž byl Josef Holacký, synovec Václava Drboli, který si na svého strýce pamatuje.
3: A ten druhý byl Antonín Bula, synovec Jana Buly, který svého strýce nikdy nepotkal a zná ho jenom z vyprávění.
2: Oba kněží se narodili jinde, jeden před a druhý po první světové válce. Každý taky jinde působil, ale setkali se nakonec docela blízko. Dnes bychom zjednodušeně řekli na Vysočině.
3: A trochu přesněji okolo Babic, zhruba mezi Třebíči a Moravskými Budějovicemi.
2: Byli tam v 50. letech, kdy komunisti brojili proti církvi a snažili se jí oslabit. Agenti státní bezpečnosti se účastnili bohoslužeb a zapisovali si, jestli kněží náhodou neříkají něco protistátního.
3: Přestože to protistátní nebylo. Takhle se do hledáčku STB dostali i Bula a Drbola, jak později jako součást inscenovaného procesu odvysílal v, řekněme, příhodně sestříhané podobě Československý rozhlas.
4: Tento katolický kněz v duchu protistátních pastýřských listů diktovaných Vatikánem se staví proti vlastnímu lidu.
3: Osudným se oběma duchovním stalo setkání s jedním pochybným mužem, který je obelhal a později v Babicích zavraždil z kumpány tři komunistické funkcionáře.
5: Jak se musí otřást každý poctivý věřící nad jednáním tohoto pomocníka vrahů v kněžském ornátě.
2: Ten muž se jmenoval Ladislav Malý, tvrdil o sobě, že je americký agent a odbojář. Doteď ale není úplně jisté, jestli nebyl spíš navedený nebo nevědomky ovládaný právě režimem, proti kterému údajně bojoval.
6: Nejrafinovanějšími inspirátory a organizátory teroristických vražd stali se zde také zrádní katoličtí kněží. Stoupenci protilidové politiky Vatikánu zaprodaného americkému imperialismu. Neváhali dát své požehnání, duchovní posil a růženec kolem krku zde žalovaným vrahům, stejně jako papež posvětil zbraně hitlerovským a fašistickým hrdlorezům.
3: Režim po trojnásobné vraždě v Babicích vycítil, že to je šance, jak potrestat mnohem víc lidí, i Bulu a Drbolu, kteří přitom v čase vraždy seděli ve vazbě.
2: Prokurátoři a soudci to viděli jinak.
7: Babický farář je iniciátorem vražd svých farníků. To je tragédie. Vyvrhel lidské společnosti. Rozsévali smrt, ať tudíž smrt je jim spravedlivou odplatou za spáchané zločiny.
2: Třeba Václav Drbola dostal stejně jako další obvinění prostor se obhájit. Část výpovědí se ale museli naučit v celách, kde byli vyslýcháni a mučeni.
8: Pane obviněný, ale v té době jste asi zapomněl už na Pana Boha, ne?
9: Prosím.
8: To už jste zapomněl asi v té době, když jste se ptal na zbraně na Pana Boha.
9: Nezapomněl.
8: No a jaké je vaše přikázání, páté?
9: Nezabiješ.
8: A nač slouží zbraně?
9: Střílení, zabíjení a podobně účelům.
8: No prosím, tak co jste si myslel, nač potřebují teroristé zbraně?
2: V 15 takzvaných babických procesech bylo postupně odsouzeno 107 lidí, z toho 11 dostalo trest smrti, doplňuje historik Michal Stehlík.
10: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
3: První popravený byl Drbola, až později Bula. Soudní rehabilitace se oba dočkali v 90. letech a po roce 2000 začal víc než 20-letý proces blahořečení.
2: 21 let důkladných příprav, zkoumání, výslechů svědků a zjišťování, jestli je možné oba muže jakožto mučedníky víry prohlásit za blahořečené.
3: V říjnu 2025 s tím souhlasil papež Lev 14.
2: A 6. června 2026 to vše završí slavnost na brněnském výstavišti.
3: V sobotu odpoledne si to poslechněte ve speciálním společném vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno.
2: Teď by to, myslím, chtělo něco trochu na odlehčení.
3: Proto tady mám jednu velmi dobrou zprávu.
2: pojď do mě.
3: V Židlochovicích tenhle týden naplno zprovoznili obecní rozhlas, to je, panečku, událost. A to samozřejmě není až tak zajímavé samo o sobě, kdyby jim ten rozhlas v březnu nezablokovali hackři.
2: To byl takový ten kybernetický útok na radnici, ano. Jak ti hackři chtěli výkupné?
3: Ano, ano, jak zašifrovali různá data z různých odborů a z různých částí úřadu, ale úředníci většinu těch dat obnovili ze záloh, ovšem teda znělku obecního rozhlasu, za to se jim platit nechtělo, tak to tam hackerům nechali někde zašifrované, schované, za to výkupné nezaplatili, tak si vyrobili znělku novou. Tak až někdy pojedete do Židlochovic, tak na to myslete. Teď sportovní téma, prosím, ať se zase něco dozvím, Davide. Já jsem slyšel tenhle týden, že fotbalová zbrojovka chce postavit novou akademii a tréninkové centrum. Byli to říkat lidem v Měnině, kousek od Brna. Proč v Měnině to chtějí mít?
2: Protože to bude tak velká plocha, 15 hřišť to má být, že přímo v Brně to asi nenapadá mě místo, kde by to moc mohlo být. Vím, že se řešila varianta Kuřim, ale tam byl problém, že by museli kupovat, nebo musela zbrojovka kupovat pozemky od mnoha malých vlastníků, zatímco v Měnině to může koupit od obce celé, takže je to, řekněme, v dosahu Brna a oni se tváří ve zbrojovce, nebo ne tváří, to tak má být, že to vlastně není jenom brněnská akademie, ale i jihomoravská a je to tam dostupné.
3: No takže v Měnině, tak to je nějakých 2000 obyvatel, opravdu kousek od Brna, autem třeba. Tam jsem se díval do mapy, tak tam mají jedno velké hřiště s hospodou, fotbalové. A ty jsi říkal, že zbrojovka jich tam chce posadit 15.
2: No v maximální variantě.
3: No a nebude potřeba ke každému hřišti jedna hospoda?
2: No, tak to bych šel navrhnout možná na zbrojovku.
3: Jestli to ještě nechtějí rozšířit trochu, jestli maximalizovat maximální variantu.
2: Každá by se mohla jmenovat po nějakém hráči.
3: Ale
2: Pacandova.
3: Na stadion budou dojíždět ale pořád do Brna, ne? Tak v Měnině se nebude nic hrát.
2: Ne, no to možná třeba B tým, tam budou tam hrát mládežnické zápasy. Aha. A B tým má tam jedno to hřiště, má mít i jako tribunu, aby se tam dali hrát nějaké
3: tým?
2: Zápasy. Ženský tým zbrojovka zatím nemá, ale aha, co jako vím, tak je to tam v tom klubu téma už teda několik let, zatím se to nikdy nezrealizovalo hezky česky, tak uvidíme, jestli to třeba v blízké budoucnosti bude.
3: Jestli se to v Měnině nezmění třeba. No. Má to být prý největší tréninkové centrum ve střední Evropě, nevím, co si o tom myslet, možná to tak bude, ale prý se má začít stavět za rok a půl.
2: Tak mohlo by to být asi největší tréninkové centrum ve střední Evropě, v té západní je to docela běžné a je úplně běžné, že ty největší kluby světa, ke kterým tedy zbrojovku zatím úplně neřadíme, ale třeba to tak jednou bude, tak mají nějaký podobný velký areál mimo město a na tom stadionu, který je pro ně domácí, tak tam prostě jenom hrají zápasy.
3: Tak jsem zvědavý, fakt jsem zvědavý.
2: Byl jsi někdy za školou?
3: Nebyl. Přemýšlel jsem nad tím někdy, no někdy, několikrát jsem nad tím přemýšlel, že bych šel za školu, ale pak jsem nešel.
2: Já taky asi ne, občas možná jsem trošku, když jsem měla být nějaká písemka, tak jsem domů trošku doma přeháněl nějakou nemoc, že jsem se tvářil, že to je horší, než bylo, takže, ale měl jsem omluvenku, mé od maminky.
3: Školní simulování, takže, to je normálka,
2: no. Ale že bych vyloženě šel za školu, to nikdy.
3: My jsme takový oba poctiví. Jak ale zjistila kolegyně Alena Hesová, když se připravovala na jedno líčení u krajského soudu v Brně, tak na Jižní Moravě skutečně narůstá počet případů za školáctví, které řeší policie, jak potvrdil i její mluvčí Petr Vala.
11: Zatímco v roce 2024 policisté prověřovali 75 skutků a v roce 2025 už 90, letos ke konci května registrujeme 58 případů. Z těchto případů je část odložena nebo postoupena k přestupkovému řízení.
2: Přibližně 2/3 z toho skončily u soudů. Nejde ale o vinu dítěte, ovšem rodiče, jako v aktuálním případu, který teď brněnský soud řešil.
3: Jeden chlapec na druhém stupni základní školy za 8 měsíců zameškal skoro 630 hodin, jenom třetinu mu rodiče omluvili a otec za to dostal teď potvrzený trest 10 měsíců vězení a matka už dřív veřejně prospěšné práce. Tak není to nefér?
2: Jakože dítě?
3: No, dítě nic.
2: Asi
3: dítě
2: asi taky trochu. Odpovědnost, no. Ale je to takový trošku návod pro děti, když se chce zbavit rodičů, si
3: děti,
2: říkám.
3: Neposlouchejte nás, vůbec ne, vypněte nás. Vypněte nás, dávno jste nás měli vypnout. A ať nekončíme takhle, řekněme těžce, tak dvě tečky na závěr, jedna bude opět náboženská.
2: Svatý Prokop je nově patronem moravských topenářů a instalatérů. Vyhlásil to brněnský biskup Pavel Konzbul.
12: Naši církevní právníci mi přesvědčili, že na území diecéze nějaký svatý, který už je v seznamu svatých, tak se mu může přiřadit nějaký patronát.
3: Podle legendy svatý Prokop spoutal pekelný oheň, tak to se těm topenářům asi hodí, že ho taky můžou spoutat. No a druhá tečka na závěr, tak to je kulturní.
2: V jedné fabrice u cyklostezky podél řeky Svitavy u Křenové ulice je nově otevřená výtvarná galerie.
3: Šmeral Art Factory je od tohoto týdne novou brněnskou galerií současného umění a stojí v ryze industriálních prostorách.
2: Zajít si tam můžete třeba o víkendu a po něm se zase v pátek vrátí další brněnská jedenáctka.
13: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, písničky.

0: A v pravidelném čase je tu místo pro Černou kroniku. Policie odložila případ žákyně hodonínské školy podezřelé z přípravy vraždy, a to s ohledem na její věk. Spis postoupí soudu pro mládež. O odložení případu dnes na webu informoval mluvčí policie Pavel Šváb. Případem se policie zabývala od loňského února. Šváb doplnil, že s ohledem na to, že jde o dítě mladší 15 let, nebude k případu poskytovat žádné další informace. Podle tehdejší reportáže CNN Prima News šlo o žákyni základní školy Vančurova. Čin měl být podle serveru namířený vůči spolužákům. Díky úzké spolupráci rodičů, lékařů a školy se podařilo zabránit možnému dokonání činu. Celníci zabavili při kontrolách v tržnici v Hatích na Znojemsku více než 18 000 padělků, jejichž originály by stály přes 150 milionů korun. Šlo především o oděvy, kabelky, peněženky, ale i mobily. Celníci tržnici v Hatích kontrolují pravidelně, stejně jako Česká obchodní inspekce. Dosud ale zabavené padělky měly v cenách originálu nižší hodnotu, pohybovala se v milionech či v desítkách milionů. Tentokrát šlo o kabelky, peněženky, textil, obuv, ale i bezdrátová sluchátka a mobilní telefony. Objevili i skrytý sklad, který byl doslova napěchovaný dalším zbožím. Je 17 hodin a 49 minut. Už za chvíli se podíváme na to, jaké události čekáme o víkendu.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Krátce před 17. před 18. hodinou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spojených s nadcházejícími dny. Na brněnském výstavišti se v sobotu uskuteční závěrečný akt blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Římskokatolická církev očekává přítomnost až 15 000 věřících. Ve Znojmě o víkendu pokračují oslavy 800 let od povýšení Znojma na královské město. V sobotu se uskuteční výluka na lince S82 v úseku mezi Znojmem a Recem. Přeshraniční vlaky po dobu výluky nahradí náhradní autobusová doprava. A v neděli se v Brně koná slavnostní předání cen prvního ročníku fotografické soutěže Report Photo Brno 2026 za účasti amerického fotoreportéra Nika Juta, držitele Pulitzerovy ceny, jenž fotil například válku ve Vietnamu. To je z pořadu Den v kraji pro dnešek vše. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a Morava krásná zem s Karlem Hegnerem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě pěkný zbytek dne. Naslyšenou opět zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravskou vesnicí roku je Čejč. Celníci zabavili na tržnici v Hatích padělky za 150 milionů korun. Brněnská zoologická zahrada má dvě nové lední medvědice, přijeli z Dánska a zítra bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. V jubilejním 30. ročníku soutěže Vesnice roku získala první místo v Jihomoravském kraji obec Čejč na Hodonínsku. Výsledky dnes vyhlásili pořadatelé v Ořechově u Brna. Vybírali z 18 přihlášených. Čejč bude region reprezentovat v celostátním kole. Jihomoravští celníci zabavili na tržnici v Hatích u Znojma skoro 20 tisíc padělků. Hodnota originálů by přesáhla 150 milionů korun. Šlo především o kabelky, peněženky, boty, ale také mobily a bezdrátová sluchátka, doplňuje mluvčí celního úřadu v Brně Lada Temňáková.
2: V rámci kontrol se nám podařilo najít i skrytý sklad. Ten byl doslova napěchovaný dalším zbožím. V tomto skladu jsme také našli 322 elektronických cigaret, které nebyly v souladu se zákonem označeny tabákovými nálepkami. Únik na spotřební dani by přesáhl 36 tisíc korun.
0: Jihomoravští hasiči likvidují ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku požár autoservisu na Masarykově třídě. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, informoval o tom jejich mluvčí Filip Venclovský. Záchranáři ošetřili 5 lidí, 3 podle mluvčí Michály Botové převezli kvůli podezření na nadýchání z plodin do nemocnice. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly z Dánska dvě lední medvědice. Návštěvníci je uvidí až 13. června. V zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Podle chovatele Jaroslava Jasinka se převoz obešel bez komplikací.
3: A naštěstí transport dopadl výborně, ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací, tak jsme samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě. Sport.
0: Dalšími dvěma novými hráči prvoligových fotbalistů Zbrojovky Brno jsou Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Oběma záložníkům je 32 let a v minulosti nastupovali za pražskou Slávii, se kterou získali mistrovské tituly. Mají i zkušenosti z reprezentace.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost, částečně i průsvitná. Později večer a v noci se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 22 až 25, na jihu ojediněle k 27 stupňům. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Biozátěž zůstane na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na Bolzánově ulici ve Znojmě a jak zaznělo ve Veselí nad Moravou, omezuje provoz zásah hasičů u požáru na Masarykově třídě. Volné cesty přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Pohodový večer přeji všem našim milým posluchačům z brněnského studia Českého rozhlasu. Morovanka nás provedla po cestě z Boršova do Kyjova a já vás provedu pořadem Morava krásná zem. Pro mnohé z vás končí pracovní týden a my se pokusíme vás nastartovat do toho odpočinkového módu. Můžete se připojit, číslo k nám 726 46 5200, a stejně jako v poledne, tak i večer připomínám, že svátek slaví Dobroslava, či Dobroslav, už jsem říkal v poledne, že necelá tisícovka nositelek tohoto jména je u nás v České republice, to je jenom tak pro zajímavost. A mám tady první gratulaci písemnou, ve které je uvedeno: prosíme o písničku pro paní Aničku Koskovou z Lanžhota, která se právě dnes dožívá 83 let. Přejeme jí mnoho štěstí, zdraví, božího požehnání a do dalších let plno životní vitality, která jí rozhodně nechybí. Dcera Alena, Anička a syn Milan s rodinami. A ještě jedna gratulace. Naše milá maminka, babička, prababička, paní Marie Machová, se dnes dožívá 86 let. Je to krásný věk, v němž moudrosti skrývá se i lásky lék. Děkujeme ti za životní rady, péči, kterou tak láskyplně rozdáváš. Přejeme ti pevné zdraví, ať tě život stále baví. Ať úsměv na tváři ti stále září. Jsi naše sluníčko v kalendáři s láskou, dcera Jana s Lém, syn Pavel s Katkou, vnoučata Eva, Gabriela, Leo, Martin, Klára s partnery a pravnoučátka Filipek, Sebíček, Matýsek, Šimonek, Julinka, Rozárka a Tony. Písnička Miloš Procházka, Krištof Neduchal, Při měsíčku a Miločanka.

0: Tolik Miločanka, dovolal se Jeník z Moravského Krumlova. Dobrý podvečer, Jeníku.
1: Dobrý večer, pane Regner, zdravím všechny posluchače toho krásného pořadu a dneska bych chtěl popřát naší vnučce Terezce Jandové z Petrovic Moravského Krumlova, která si dožívá krásný narozeniny. Za celou rodinu, dědeček, babička a celá rodina Jandová a Horká. Děkuji moc.
0: Dobře, Jeníku, taky děkujeme, mějte se moc hezky.
1: Mějte se.
0: Děkujeme, nashledanou. No a druhý muž poradí, hned se dovolal Josef. Pepíku, dobrý večer z Opatovic.
2: Já vás zdravím, pane Hegner. Já bych sem chtěl pogratulovat včerejšímu svátku Daliborovi Holešovskému, který mě měl na Kociance v Brně jako učitel jako z tělocviku.
0: Ano.
2: A potom, že mu přejeme z mojí přítelkyni hodně zdravíčka, štěstíčka a velké lásky. Hlavně to zdravíčko dneska potřebujeme všichni.
0: Přesně
2: a potom
0: tak.
2: By jsem to zahrál mimo kamarádovi a babičce
0: ano.
2: Z Velkých Pavlovic, panovi Blaškovi z Velkých Pavlovic a babičce, že máme nádherné, krásné počasí, že už nám konečně kvetou krásně vinohrady, pomaly se zelenají a chtěl bych sem ještě všechny, kteří mají rádi krásné lidové písničky, protože v Opatovicích u Rajhradu jsou teďka o víkendu babské hody, tak ať mají krásné počasí a hlavně ať neprší.
0: Dobře. Vidíte, Opatovice u Rajhradu, taky jsme tam hráli s Ořechovským divadlem představení. Já si to pamatuju. Je to tak možná 5 let zpátky.
2: Já si to pamatuju.
0: Jo, hezky, tak to je dobře.
2: Já si to pamatuju, ještě když tam ještě v Lučňákách, ještě když zpívá krásné písničky Slávka Zalovová, tak to je krásná atmosféra.
0: Bezvadně.
2: Máme rád ty písničky a hlavně aj jí, hlavně, ať se jim hlavně vydaří o ty babský hody a
0: super.
2: A mě ještě tomu dědečkovi a babice do Velkých Pavlovic.
0: Dobře, dobře. Pepíku, mějte se hezký, pěkný večer.
2: Vy
0: vám přejeme.
2: Vy taky, zdravíčka, pane.
0: Ano,
2: Hezmer.
0: Děkujeme, nashledanou. Dnes slaví neuvěřitelných 50 let manželství Luboš a Ludmila Luskovi z Lažínek u Moravských Budějovic. To znamená půl století společného života, tisíce společných obědů, stovky kompromisů. My, vašich 5 dcer, obdivujeme, že jste to spolu nejen vydrželi, ale pořád se máte rádi a tvoříte ten nejlepší tým. Děkujeme vám za lásku, trpělivost, podporu a za to, že jste zvládli vychovat 5 holek, protože po tomhle už vás v životě nemůže nic překvapit. Přejeme vám hlavně zdraví, pohodu, hodně smíchu a ještě spoustu dalších let spolu. Ať vám to pořád klape minimálně tak dobře jako doposud. Nebo alespoň, aby tatínek dál správně slyšel jen to, co se mu hodí. Máme vás rádi, vašich 5 holek s partnery a 10 vnoučátky. Krásné přání. Připojíme písničku M. Hill a Lidie Škublová Sníček v podání Straňanky.
3: Český rozhlas

0: krásně nám zaspívali Danuška Hniličková s Romankou Šarahulkou Bírešovou, už ze Straňákou nespívají, což značí, že v Dolních Dubňanech v neděli na festivalu tam zpívat s nimi nebudou. Už jsem mluvil s Petrem Houštěm, ale budou tam jiní zpěváci. Dovolal se Mirek z Březové. Miri, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás tam všechny zdravím. Zítra bude na Březovej slavit své krásné 30. narozeniny Tomáš Čaňo z Březovej, zvaný též Můrek. Všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí a nějakou galánku tomu přeje Mirek a Mirka. Děkuju.
0: A proč mu přejete galánku, Mirku?
1: No, tak furt je takový jako sám, tak jako...
0: No tak to je spousta...
1: Kamarádu má, no ale tak jako...
0: To je mnoho mladých lidí, oni se dneska, je to takové, že jo, dřív za nás, když děvčica nebyla ve 20 vdaná, tak na ní hleděli už jak, že jo, chlap přišel z vojny v 21 a už se brali manžele a dneska je to posunuté
1: já
0: trošičku.
1: Já musím s odpuštěním držet hubu, já jsem si našel kalánku až ve 30 letech, že no tak ale...
0: Aha, ano, no, Miri, a jak je to už dlouho, jak dlouho máte dlouho galánku?
1: No, příští rok to bude 20 let.
0: No, tak vidíte, tak máš ještě čas, no, to máš.
1: Ale tak jako, no. Dobře, no.
0: Dobře, on si poradí.
1: Já si myslím. No,
0: já se najdou překvapí, nějaká děvčica se usměje, zatetelí se srdlečku a už to jede, už ano, to utíká. Miri, tak se mějte moc hezky na Březové.
1: Podobně, já se daří.
0: Taky hezký večer. Taky, nashledanou. A dovolala se Martička ze Syrovic. Marti, dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás strašně moc zdravím v tom našem rádiu. Bohužel teďka mám rádio polouchaný, tak jenom volám na jen tak by blink a dovolala jsem se. Mám velkou radost a prosila bych, dneska byl svadební den naší jedné ošetřovatelky v domově důchodců v Prostějově, kde jsem se shodou okolností na stáži odstla. A jmenuje se Dagmarka.
0: Ano.
2: A dnešní den byl jejím dnem svadebním. Tak já přeju novomanželům Šefránkovým na jejich společné cestě do nového života hodně štěstí, zdraví, tolerance. A prosím, pošlete jim nějakou písničku.
0: Pošleme. Marti, určitě...
2: Vám moc, pane Hegner, děkuju. Já jsem vás nečekala, já jsem čekala některou z děvčat.
0: Ano. Oni se takhle střídají, já teďka zaskakuji za Ivanku. Teď jsem s ní před chvilinkou mluvil, jo, telefonicky, jo. A říkal jsem v poledne, že jí pozdravovalo spousta posluchačů, tak zase naopak vás pozdravuje prostě Ivanka, všechny posluchače a těší se, až se zase s vámi
2: děkuji.
0: Setká.
2: Příští týden snad budu mít rádio už z opravy doma, tady.
0: Snad ano, já snad se to podaří.
2: Já jsem domě v Prostějově.
0: Ano, to jsme pochopili, Marti. A určitě jste s paní Dagmarkou ten její svadební den probírali už dopředu, nebo ne?
2: Ano.
0: To se vždycky povídá o tom, co všechno čeká a nečeká. Tak děkujeme moc krát, paní Dagmarka bude šťastná na cestě, určitě s vaším požehnáním, dá se to takhle říct. Ať se vám daří, Marti.
2: Velkým přáním,
0: ano.
2: Všeho dobrého.
0: Přesně tak, mějte se krásně, Marti.
2: Děkuju pěkně.
0: Hezký večer.
2: Pane Hegner, ráda vás zase někdy uslyším.
0: Děkujeme, díky. Prosíme o písničku pro našeho oslavence, pana Alojze Mazla, který dnes slaví krásné 84. narozeniny. Narodil se v roce 1942 v Sivicích na Brněnsku. V mládí se s rodinou odstěhoval do Křenovic u Slavkova. Jeho velkým a celoživotním koníčkem je sport, který také aktivně provozoval. Od hokeje v Tatranu Hrušky, fotbalu v Křenovicích, přes tenis až k cyklistice a cyklistickým závodům Moravského poháru. Náš oslavenec je vaším pravidelným posluchačem, milovníkem moravské lidovky. Jako člověk s veselou a společenskou povahou si rád a často zaspívá, tak mu zahrajte. Všechno nejlepší do dalších let, hodně zdraví, radost ze života přeje manželka Radmila, dcera Hana s přítelem Liborem. Bude to přímo valašská směs v podání holoubkovým mozeke.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Ano, upoutávka, jenom doplním, že tu Valašskou směs hrála Holoubková Mozek a zítra v Pavlovicích u Přerova taky ve 14 hodin festival, tak jsou součástí někdy, tak kolem páté mají hráti. Mám tady další gratulaci a to bude přímo jakoby muzikantská, takže pozor. Prosil bych ho o gratulaci k krásným 50. narozeninám pro našeho kamaráda, tatínka, muzikanta cymbálové muziky Babica z Hluku, velkého milovníka dechovky pana Čeňka Říhu. Ty náš Čendo, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a hlavně boží požehnání do dalších let. PS, už ti Čendo neteče mléko po bradě, doufáme, že to na Bíčině rozjedeš v plné parádě, živ jo. To vše ti přejí kolegové muzikanti z uměleckého souboru Krko Krko a jejich rodiny. Tak a písnička Tufaranka, muzikanti z Moravy, Václav Maňa, Standa Pěnčík.
0: Český rozhlas Brno.

Tolik tu Faranka. A teď mám tady přání nebo takovou vzpomínku od Honzíka Bůřila, tak já ji celou přečtu. 4. června 1881 se narodila na Kořenci Anna Kubínová. Měla dvě sestry, Josefku Marii. V roce 1905 se vdávala ve Vídni s Janem Varmužou. Pak se přestěhovali do Židenic, do Králova pole a v roce 1933 ovdověla, dožila se stovky. Neměla to lehké, prožila druhou světovou válku s 5 dětmi, měla 10 vnoučat a 14 pravnoučat. Byla na všechno úplně sama a přežila své sestry i snachu 59letou a 2 zetě. Vzpomíná pravnuk Honzík, měla taky rodinu v Sokolově, v Čejkovicích, v Židenicích. Tak vzpomínka od Honzíka Bůřila. A teď písnička Bude večer v podání rozhlasového orchestru lidových nástrojů brněnského a zpívá Jindra Hovorka mladší.

0: Tak to byl Jindra Hovorka mladší a dovolala se z Reichardu paní Galášova, pokud jsem to zaregistroval. Halo, a už to, ano, už to bere vazbu, vypněte rádio. Vypněte rádio, vrací se nám to moc. Dobrý, už je to dobré. No, povídejte.
1: Zahrajte mě nám moje kamarádky.
0: Ano.
1: Buzerlová z Rajhradu.
0: Ano.
1: A Matyšková z Rajhradu.
0: Tak je
1: chcete... jim písničku.
0: To jim zahrajeme, to víte, že jo. To víte, že jo. Já jsem myslel, že
1: a
0: chcete...
1: děkuji pěkně.
0: No, ano, já myslel, že někomu popřejete nebo pozdravíte.
1: Ne,
0: tak se...
1: jenom já jsem chtěla poděkovat za tu písničku, co zpíval.
0: Jo, bude večer, ano? Aha, aha. Vidíte, Brol, no to ještě řídil Jindřich Hovorka, starší a synáček to zaspíval. On taky se věnuje té kultuře Jindra Hovorka, mladší.
1: Ano, já vím, děkuju pěkně.
0: Dobře, tak se mějte krásně v Rajhradě, ať se vám daří.
1: Ano,
0: hezký
1: děkuju.
0: Večer, nashledanou. No a když už jsme hovořili o tom Brolnu, tak mám tady upoutávku. Já to hned využiju v neděli 7.6. v 17 hodin KD Zemědělská akciová společnost Čejkovice. Tak vás zvou na koncert obec Čejkovice. Broln, ano, povede Petr Varmuža a solisté, taky ženský sbor Levandule a mužský sbor Révokas a myslím, že tam budou zpívat taky Kamila Šošovičková, Aleš Smutný, Eva Třasoňová. Tak to jsou solisté Brolnu. Písničku, a ne, ještě tady mám gratulaci, pozor, pozor, mám tady gratulaci pro tatínka a dědečka pana Mirka Zigáčka z Prušánek, který dnes slaví 69. narozeniny. Milí tati a dědo, přejeme ti vše nejpevné zdraví, nohy ať dobře běhají, záda nebolí, vínko ať chutná a máš ještě dlouho radost dětí, vnoučat a vinohradu, který tak rád obděláváš. To vše přejí a na zdraví dobrým prušáneckým cvajglem, které připíjí synové Petr a Mira s rodinami. Vnoučata Adélka, Anička, Vilík a Jiřík posílají dědovi velkou pusu a nám zaspívají sourozenci Baťkovi, až půjdu na polečko za doprovodu kumpanových muzikantů.

0: Dovolal se ještě František z Podomí u Vyškova. Františku, dobrý večer.
1: Hezky dobrý večer, zdravím posluchače Radia Brno i tebe, Karličku.
0: Ano.
1: Já bych chtěl připomnout jednu významnou věc. Začátkem března jsem blahopřál paní Anice Nešporové z Moravské Nové Vsi k 70. A minulou sobotu, potom za teplého počasí, nám paní Anička zorganizovala oslavu na dvorku u vinných sklepů v Podluží, na kterou nelze zapomenout. Bylo tam bohaté občerstvení od guláše, řízky až po vynikající škvárky z Týnce. Samozřejmě pan Nešpor přichystal výborné bílé a i červené. A k dobré náladě, a ta tam byla, přispěla i cymbálovka, se kterou si pan Nešpor v 25 letech i zaverboval.
0: Ano.
1: Touto cestou bych chtěl oběma poděkovat za krásné prostředí, za krásnou náladu, která tam byla a za vše, co pro nás připravili.
0: Dobře.
1: Skazují, mějte s toba rádi, váš kamarád František Dobrota z Podomí u Vyškova.
0: Skvěle. Děkuji, Františku, hezký večer a ať se daří, díky.
1: Děkuji.
0: Mám tady ještě vzpomínku, posílám vzpomínku na 78. výročí svatby rodičů Jana Boleslava a Jiřiny Rozené Seifertové ke dní 5.6.1948. Otec bohužel zemřel předčasně ve věku nedožitých 46 let na srdeční infarkt. Bylo mi teprve 6 let. Proto jsem dodnes vděčný mamince i babičce paní Augustě Seifertové za krásné dětství, kdy jsem se měl jako Honza Král, jak se zpívá v jedné známé písni. Dnešní píseň o starých dvacetnicích polední části pořadu Morava krásná zem patří rovněž k mým oblíbeným. Podání dvou bardů Jarmily Šulákové a Jošky Laži za doprovodu cymbalové muziky Technik Ostrava, kterou řídil Jan Rokita starší, to je nezapomenutelná záležitost. Navíc je pro mě spojena s návštěvou mých rodičů a bratra Jiřího na přehradě Bystříčka v roce 1954. Byla postavena v letech 1907 a je proto jedna z nejstarších přehradních hrází v ČR a je zároveň nejstarší přehradou v povodí řeky Moravy. Mám z ní doma několik fotografií na památku. Zdraví dlouholetý věrný posluchač Jan Poleslav z Tišnova. V poledne jsem jedné sokolce slíbil sokolíky a teď si je poslechneme v podání Babouku.
2: Český rozhlas Brno.

Tolik Sokolici a ještě nám vyjde jedna písnička přes Luky z Norovské, Dalibor Brázda, Láďa Salčák a v Noroviané. A připomínám, že 14. v neděli v Noroviané budou hráti, se obnoví jenom jen pro tuto příležitost, neboť Norovi budou slavit 777 let, pokud jsem si to dobře zapamatoval. Tak teď písnička.

A budeme se loučit. Městský Troskotovice vás zve na Babské hody v sobotu 6.6., což je zítra od 16 hodin v areálu s Hasičkou budou hrát i Hornobojani. Mějte se moc hezky, krásný, hezký, dobrý večer. Zítra tuším, jestli bude paní Květa s Honzíkem, s naším novým, ano. Takže si můžete poslouchat pořad Blahopřání s písničkou. A teď nám zahraje Vlčnověnka I Do It For You, kterou řídil Pavel Nevařil. Krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně zítra blahořečí první mučedníky moderních dějin Česka. Čejč je jihomoravskou vesnicí roku. Gentlemanem silnic se stal nově svědek dopravní nehody na Vyškovsku a zítra bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, teploty do 25 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Brně zítra katolická církev dokončí proces blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Oba kněze a mučedníky odsoudili a zavraždili komunisté ve vykonstruovaných procesech v polovině minulého století. Řízení a shromažďování důkazů k blahořečení trvalo přes 20 let. Zítřejší mši bude předsedat papežský delegát kardinál Michael Czerny.
2: The message is that we cannot just complain.
3: Poselství je, že si nemůžeme prostě jen stěžovat nebo být ticho. Musíme být pravdiví, odvážní a vytrvalí ve způsobu, jakým čelíme výzvám naší doby.
2: In facing the challenges of our own time.
0: Areál brněnského výstaviště se zítra otevře už okolo 8 hodiny. Mše začne o 14:30 odpoledne. Společné vysílání Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu si můžete ze slavnosti naladit od 14 hodin. Vesnicí roku Jihomoravského kraje se stala Čejč. Výsledky krajského kola soutěže dnes vyhlásili zástupci hejtmanství. Čejč na Hodonínsku, ve které žije přes 1200 obyvatel, obdržela zlatou stuhu, a to i za silný spolkový život nebo péči o krajinu a veřejná prostranství. Čejč navíc získala i první ocenění Vinařská obec Jihomoravského kraje, dodává starosta obce Jan Koutný z KDU-ČSL.
4: Máme na Čejči vlastně nový vinařský spolek, tak spolek zahrádkářů. Oba ty spolky vlastně dělají řadu vinařských akcí celý rok. Máme tam krásnou lokalitu vinných sklepů pod budama, takže je to v té komplexním pohledu asi.
0: V pořadí 244. držitelem ocenění Gentleman silnic je ode dneška Dan Scharf. Letos v dubnu pomohl zachránit život řidiči, který se u Bučovic na Vyškovsku srazil s kamionem a při nehodě přišel o ruku. Projekt Gentleman silnic dlouhodobě oceňuje svědky dopravních nehod, kteří pomohli zachránit lidské životy.
5: Já jsem týden nemohl spát, já to prostě měl pořád před očima. Do práce jsem chodil třeba úplně zničený a pak už teda to bylo lepší. No.
6: Popisuje svoje pocity bezprostředně po nehodě Dan Scharf. Projekt Gentleman silnic se snaží upozornit na důležitost pomoci svědků dopravních nehod, vysvětluje ředitel projektu Jan Marek z Generali České pojišťovny.
7: Dostává od nás také palubní kameru, která je velmi užitečná nejenom pro pojišťovnu, ale samozřejmě je velmi užitečná i pro potřeby policie a je to vlastně velmi zajímavá věc, když vidíte v reálném záběru, jak k té nehodě došlo.
6: Po nehodě rodina zraněného muže Dana Scharfa vyhledala a jsou spolu nadále v kontaktu. Z Brna Emma Slámová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno s četnými mlhami, postupně polojasno. V průběhu odpoledne a večera bude od západu přibývat oblačnost, později večer a v noci se přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní až východní. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé až nepříznivé, postupně dobré, biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S možnou komplikací počítejte ve Veselí nad Moravou, na Masarykově třídě, tam zasahují hasiči u požáru. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Všichni, ke kterým nyní doléháme slovo, buďte pozdraveni. Ať už je pátek po 19. hodině, nebo nás posloucháte prostřednictvím aplikace Můj rozhlas a je úplně jiný čas. Ať tak, nebo tak, příjemné chvíle s dnešním vydáním pořadu na pěknou notečku přeje od mikrofonu Jaroslav Kneisel. Když jsem vybíral muziku do dnešní půlhodinky, tak jsem se opět tetelil blahem. Pomyslně jsem hudebně listoval naším archivem. Jako dramaturgické vodítko dnešního pořadu máme tradičně pátečně nahrávky Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. A dnes bych vám velice rád pustil několik snímků, kdy orchestr vedl Jindřich Hovorka, ale také Bohumil Smejkal a v závěru dojde i na současnou sestavu Brolnu, tvořícího pod uměleckým vedením Petra Varmuži. Pojďme začít a třeba cigánským tancem, hudební úpravou z pera cimbalisty Jana Rokity staršího, která byla natočena v roce 1981. Příjemný poslech.

cigánský tanec a Brón, v jehož čele stál Jindřich Hovorka. Nebojím se říci naprosto stěžejní osobnost celé historie orchestru. Rodák z Českých Budějovic. Zde spatřil světlo světa roku 1937. Později houslista, violista a také třeba obstojný hráč na trumpetu. Absolvent pedagogického oddělení střední hudební školy Jaroslava Jeremiáše právě v Českých Budějovicích. Kumštu Jindřich Hovorka, tak říkajíc, přičichl už v útlém mládí jako člen folklorního souboru Úsvit a také hráč orchestru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Z kraje 60. let absolvoval brněnskou Janáčkovou akademii muzických umění. Byl aprobovaným violistou. A už od roku 1969 se píše jeho pravidelná spolupráce s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Prvně jako hostující hudebník, poté řádný člen a nakonec přímo umělecký vedoucí a po dlouhá desetiletí tvář našeho jedinečného rozhlasového tělesa. No, to jsem vzal opravdu velkým hopem a minul jsem mnohá další angažmá Jindřího Hovorky ve folklorních souborech či muzikách, z níž mnohé založil. Ale pojďme si raději zase něco poslechnout. Bude to snímek z roku 1976, nadepsán jako písničky z jižních Čech. Jindřich Hovorka nejenže řídí orchestr, ale také si zaspívá společně s ženským i mužským sborem.

vaším uším stále doléhá pořad Na pěknu notečku a právě dozněly písničky z jižních Čech. Dohrál Broln, vedený Jindřichem Hovorkou, který si také chvíli zaspíval. Jindřich Hovorka byl tváří a hlavním hybným motorem Brolnu od 70. let až téměř do své smrti v roce 2006. Dokonce udržel ducha Brolnu i ve složitých 90. letech, kdy po roce 1993 byl orchestr vypuzen z rozhlasové lodi. Asi jen těžko by se dali spočítat stovky koncertů, tisíce nahrávek a obrovské množství pořadů, na kterých pan Hovorka spolupracoval. Přátelé, přiznám se, že mě docela mrzí, že jsme se s panem Jindřichem Hovorkou starším neznali osobně. Jeho zároveň vysoká umělecká aprobovanost společně s vynikající schopností hrát, tak říkajíc, pro lidi, bavit a v nejlepším slova smyslu sloužit lidové písni byla obdivuhodná. Víte, často si říkám, sledujíc dnešní prezentace hudebníků, že před cymbálem chybí takový Jindřich Hovorka, taková radost ze hry. Přátelé, pojďme opět poslouchat. Nyní to bude zpěv syna, tedy Jindřicha Hovorky mladšího a také Jána Čižmára a sboru Zdenky Hovorkové. První, lyrická oblíbená táhlá Prší pršilenca leje, nahrál Broln po velkém útlumu a zeštíhlení v roce 1993. Jedná se o hudební úpravu z pera Radka Zapletala. A následná východoslovenská melodie, to už bude vpravdě orchestr velkého folkloristického zvuku konce 70. let. Příjemný poslech.

Vážení a milí, stále posloucháte pořad Na pěknou notečku. Zatím primoval Broun Jindřich Hovorka, ale rád bych aspoň dva snímky, kdy v čele orchestru stála další významná osobnost, a to profesor Bohumil Smejkal. Profesor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, člen Janáčkova kvarteta a především houslista s nezaměnitelnou barvou houslí a přitom fenomenální technikou. Dejme si jednu nahrávku, která má smutný přídomek, a totiž byla jeho poslední. Profesor Bohumil Smejkal doprovázel zpěvačku Kláru Blaškovou ve zbojnické baladě Joj, joj, joj. Svým houslovým umem povýšil ve spojení s Klářiným přednesem a prožitkem tuto nahrávku do sféry, tak říkajíc, až na dřeň.

Po bolestné zbojnické baladě v podání Kláry Blaškové a houslového umu profesora Bohumila Smejkala jsme slyšeli zpívat dalšího profesora, tentokrát Dušana Holého. Přátelé, jak jsem říkal v úvodu, opět mi bylo radostí se v nahrávkách našeho archivu přeposlouchávat. Jsou to skvosty. Ale čas je neúprosným a 7:30 a konec našeho pořadu se blíží. Pojďme si dát závěrem současnou sestavu Brolnu pod vedením Petra Varmuži. Budou to mládenecké z Pavlovic, tedy na Hanácké Slovácko nás přivede zpěvák, ale také houslista a primáš několika kapel Jan Coufal. A ještě se sluší dodat, že písně, které uslyšíme, upravil Josef Malhocký. Přeju vám klidné dny, těším se na rozhlasové setkání zase příště a s tradiční prosbou buďme dobří se s vámi do všech stran loučí Jaroslav Kneisel.

0: Jan Pokorný, Radiožurnál, dobrý den.
1: Tady je Český rozhlas Brno. Honzo, co budete dělat v sobotu od 14 hodin?
2: Budu v Brně na výstavišti vysílat živě ze slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. A co budete dělat vy?
1: My budeme s mikrofony také o blahořečení.
2: A nespojíme se?
1: Jsem pro, protože spolu jsme Český rozhlas.
2: Poslouchejte speciál Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu.
1: V sobotu 6. června od 14 do 15 hodin živě ze slavnosti blahořečení.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: V středu 3. června se uskutečnil už 5. ročník studentského připomínkového pochodu po Stoloprty Žatec a pietní shromáždění v Žatci k uctění památek obětí poválečného násilí. Studenti a žáci středních a základních škol z Loun, Prahy, Žatce, Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších a také zástupci veřejnosti se vydali z Postoloprt, kde se zastavili v bývalých kasárnách u Kříže a v Levonické Bažantnici přes zámek Stekník až do Žatce. Uctili tak všechny oběti postoloprtského masakru z doby na přelomu května a června roku 1945. Účastníci pochodu si tak jako každý rok na oblečení připínali kartičky se jménem některé z obětí masakru. Letos si projekt získal velkou podporu osobností z kultury, akademické sféry a veřejného života, včetně příbuzných obětí masakru. Mši smíření v žateckém kostele Korunování Panny Marie celebroval nově jmenovaný arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl, který se předtím přidal ke studentům a pochod z Postoloprt do Žatce s nimi absolvoval. Mezi účastníky byla také geografka Veronika Kupková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se krom jiného zabývá česko-německými vztahy. Oba dva uslyšíte v reportáži Richarda Šulka, který se na postoloprtský pochod už tradičně také vydal.
2: Am Mittwoch, den 3. Juni, fand bereits zum 5. Mal der studentische Gedenkmarsch vom Postelberg nach Saaz statt. Die Veranstaltung erinnert an die Opfer der Nachkriegsgewalt und insbesondere an die Opfer des sogenannten Massakers von Postelberg, das sich Ende Mai und Anfang Juni 1945 ereignete. Das diesjährige Programm wird durch künstlerische Interventionen sowie weitere Begleitveranstaltungen ergänzt. An dem Marsch beteiligen sich Schülerinnen, Schüler und Studierenden aus Laun, Prag, Saaz, Kaden, Klöster an der Eger und weiteren Städten. Ziel der Veranstaltung ist es, alle Menschen zu gedenken, die während der Ereignisse von 1945 misshandelt, gefoltert oder getötet wurden. Treffpunkt war an der Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Traditionell wurden die Teilnehmer gebeten, eine Wäscheklamme sowie ein Stück Karton mitzubringen, auf das sie den Namen eines Opfers schreiben. Unter diesen Namen werden sie den gesamten Weg zurücklegen.
3: Ich befinde mich in der Postelberger Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Bald beginnt die Andacht mit dem Prager Erzbischof Stanislav Přibyl.
4: Milí přátelé, liebe Freunde, stojíme na začátku cesty z Postelberg do Žatce. Není to jen cesta krajinou, je to také cesta paměti, bolestí a nadějí. Proces smíření chceme jít tiše, pravdivě a s úctou ke všem, jejichž osudy jsou s těmito místy spojeny. Věřten a Anfang des Weges von Postelberg nach Saaz. Es ist nicht nur eine Reise durch die Landschaft, es ist auch eine Reise durch Erinnerungen, Schmerzen und Hoffnungen. Im Jahr der Versöhnung wollen wir still, wahrhaftig und mit Respekt gegenüber all jenen gehen, deren Schicksale mit diesen Orten verbunden.
2: Danach fragte ich den neuen Prager Erzbischof Monsignor Stanislav Přibyl, warum er heuer mitläuft.
5: Jaký jméno v rámci pochodu nesete a co víte o tom člověku?
6: Tak zatím nenesu ještě žádné, ale chci si vybrat jméno kněze Kapucína, který vlastně v Žatci působil a při tomto pochodu smrti, nebo spíš ho potom vracel zpátky.
2: Já bych chtěl ein Tafel mit dem Namen eines Priesters, eines Kapucines, der auch hier gestorben ist.
5: Dnešní akci zařadit do roku smíření, jaký k tomu máte hlavní?
6: Tak chtěli jsme tady v Postoloprtech udělat bohoslužbu smíření, protože to je místo, které známe nechvalně tím vlastně masakrem, který tady stál
2: a řekněme si, že je to byl masakrem, který se vymimoval v Evropě.
6: Najednou jsem zjistil, že teda někdo dělá něco podobného, tak jsme prostě spojili síly.
5: Jaký význam má podle vás účast církve na této akci?
6: No je to právě to spojení. My jsme chtěli si udělat svoji akci v rámci roku smíření, který jsem vyhlásil, a je tu ta akce, no tak jsme se prostě propojili a uvidíme, jaký to přinese synergie.
3: Was eben die Leute verbindet. Es gibt Synergieeffekte zwischen der Zivilbevölkerung und Aktivisten in der Kirche.
5: Který by si měli odnést například mladí lidé z této události, když je to takový počet?
6: Tak určitě je základní vzkaz, je, že musíme přistupovat ke každému člověku jako k své bytné bytosti, a že vlastně úcta k člověku, pokud chceme, aby taky měl někdo úctu k nám, je opravdu úcta k jednotlivci. Jakmile ho zařadíme
3: do nějaké skupiny,
6: tomu se říká kolektivní vina, tak to je něco, k čemu máme stále tendenci, bohužel, ale co přineslo tak hrozné výsledky, ať to bylo
3: válkou,
6: a vlastně tato událost, kterou si připomínáme, ten postolotrcký masakr, tak vlastně toho příkladem, bohužel, nechvalným.
5: Děkuji za rozhovor.
6: Ano.
7: Tam trošku na ty civilní věci, vy se tohle pochodu zúčastníte poprvé, je to poměrně štreka, půjdete celou tu trasu a jak jste se připravoval, co si vezmete?
6: Je to v druhém týdnu už třetí pouť, první byla 13 kilometrů, nakonec to bylo 15, to bylo docela horko a to bylo ve středních Čechách, druhá byla 11 kilometrů v sobotu v Jablonem, tak mám za to, že mám natrénováno. A tento úbor vyměním za tričko, dneska si radši vezmu i nepromokavou bundu.
3: Když ho v Kečum zvajten, zvajten pilgrifat, diese Woche, ty jste v 50 kilometr, hoj jim ten andre Weg, ty jsi vorbereitet.
8: Děkuji. A následovat bude ještě mše v žateckém kostele. O čem bude mše?
6: Tak mše je vždycky o tom též, je to vlastně připomenutí si poslední večeře Kristovi a vlastně toho jeho skutku lásky, kdy on za nás zemřel na kříži, a chceme si připomenout při té mši právě všechny ty oběti a pro mě zvlášť to bude ten kapucínský kněz, jehož jméno bych rád dneska nesl, který tam celý život sloužil a pak vlastně tady na tom pochodu ztratil život.
9: Der Erzbischof, auch für die Deutsche hier, ich bin ein verbliebener Deutscher, eine Minderheit, was für diesen deutschen Pilgern ausrichten oder erzählen?
6: Ja, ich bin sehr froh, dass diese Pilgerfahrt ist gemeinsam. Wir als deutschsprachige und tschechischsprachige Leute gemeinsam gehen und das ist ein Zeichen des Brüderlichkeit und das ist für mich wichtig und ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.
9: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
6: Bitte.
3: Es sind mehrere hunderte Leute versammelt. Junge Leute vor allem, Studenten und Schüler aus der Umgebung und auch aus Prag. Mitmarschiert ist auch die Veronika Kubkova. Veronika Kubkova engagiert sich für Bildung, Erinnerungskultur und grenzüberschreitende Verständigung. Sie studierte Geografin, Pädagogin und Anglistin, arbeitet sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen Bildung. Sie ist Mitautorin der Dokumentarfilme Generation N Deutschböhme, der 2017 mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet wurde, sowie Bresnitz lebt, Přísečnice žije, aus dem Jahr 2020. Gemeinsam mit einem deutsch-tschechischen Team, zu dem auch ihre Gymnasialschülerinnen und Schüler sowie Zeitzeugen gehörten, veröffentlichte sie außerdem ein Buch über die verschwundene Stadt Bresnitz. Ein besonderes Anliegen ist ihre Vermittlung einer positiven Beziehung zur Mannschaft und zur Heimatregion. Für ihre Lehrkräfte entwickelte sie Unterrichtsmaterialien, die von den Prinzipien der Pfadfinderbewegung, nachhaltigen Leben und der unmittelbaren Umgebung inspiriert sind. Mit Erwachsenen setzt sie diese Themen vor allem im Rahmen ehrenamtlicher Projekte um. Seit 2014 ist Veronika Kubkova im Erzgebirge tätig. Dort arbeitet sie an grenzüberschreitenden Projekten und beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie unsichtbares kulturelles Erbe sichtbar und erfahrbar gemacht werden kann. Für ihr Engagement wurde sie mit der Auszeichnung Brückenbauer Stavitalmostu geehrt.
9: Veronika, warum sind Sie hier?
10: Ja, meine Überlegung war, ich möchte eigentlich die Initiative unterstützen und damit auch zeigen, dass es nicht nur lokale Interesse gibt, sondern dass es auch Menschen aus anderen Gebieten sich dafür interessieren. Und ja, ich freue mich besonders auf die Wanderung, weil man immer sehr viel Zeit hat, zusammen zu sprechen.
9: Was sagen Sie zu dieser Studentenaktivität? Das begann ja vor 5 Jahren. Was sagen Sie dazu? Es war eigentlich Johann Kepler Gymnasium aus Prag mit Professor Peter Semanek. Was sagen Sie, wenn Sie heute so viele Leute sehen, hunderte von jungen Leuten, Menschen, Schüler und Studenten, was sagen Sie dazu?
10: Es ist echt eine sehr beeindruckende Entwicklung. Ich war vor 2 Jahren hier und da gab es nur eine kleine Gruppe von enthusiastischen Schülerinnen und Schülern und ihren Pädagogen. Weil ich selber auch aus dem pädagogischen Bereich komme, finde ich das sehr wertvoll, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die diese Brücke zwischen den Generationen bauen. Und besonders Dank an die Lehrkräfte, die heute auch hier dabei sind.
9: Was würden Sie der tschechischen Mehrheitsbevölkerung ausrichten an diesem Tag?
10: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde alle einladen, die eventuell mit uns reden wollen, damit sie auch mitwandern und ein Teil dieser gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte zusammen mit uns entdecken.
9: Liebe Veronika, ich bedanke mich für das Gespräch und einen schönen Tag. Frohes Laufen dann.
10: Danke.
1: Sousedé. V závěrečné části pořadu se vydáme na hřeben Krušných hor do oblasti Fichtelberku, nejvyšší hory německé části tohoto pohoří. Na konci května tam lesní revír Neudorf uspořádal německo-český zážitkový den v lese. S mikrofonem se tam vydala Manja Kraus z naší partnerské stanice MDR1.
11: Die Fichten wachsen hier hoch in den blauen Himmel. Zwischendrin leuchten zartgrüne Vogelbeerbäume und auch Buchen. Auf der Tour erwarten die Wanderer einige Forststationen, bespielt durch tschechische und deutsche Förster. Hannes Langner zum Beispiel ist Revierförster in Kottendorf und erklärt Wissenswertes über Bäume. Besonders überrascht war ich, dass hier neben einem Tannenzweig auch ein Tannenzapfen lag.
12: Hat uns auch sehr viel Mühe gekostet, den mussten wir zusammenkleben. Einen Tannenzapfen findet man nicht im Wald, nur Fichtenzapfen, weil die Tanne, da zerfällt der Zapfen noch oben am Zweig.
11: Ein echter Hingucker. Ein paar Meter weiter können Kinder Luftgewehr schießen oder auch Messer werfen. Jürgen versucht sich darin.
13: Steh stabil und stabil und dann wirf das Messer.
11: Weitere Stationen erklären den Waldschutz. Der Holzeinschlag wird vorgestellt, die moderne Erntetechnik der Förster beidseits der Grenze. Die Besucher sind begeistert.
14: Es ist eine gute Gelegenheit, die Waldproblematik den Familien auch vorzustellen.
15: Ja, da kann man sich alle möglichen Sachen, was mit Wald zu tun hat, angucken. Also auch, wie man Holz verarbeitet, welche Tiere hier leben, welche Pflanzen hier wachsen.
11: Und wie der Wald zu einem Bergmischwald umgebaut wird. Dazu der Forstbezirksleiter von Neudorf, Clemens Weiser.
16: Und Karel hat schon einiges an Tannen gepflanzt. Und das ist hier auf dem tschechischen Erzgebirgskamm eher die Ausnahme. Im Forstbezirk Neudorf betreiben wir Intensivwaldumbau. Wir haben 2025 500 Hektar aktiv umgebaut mit Buche, mit Tanne, mit Ahorn, Douglasie, die unseren Wald klimafit machen sollen, die der Trockenheit trotzen, sich tief in den Boden einwurzeln und vielleicht auch Stürmen standhalten.
11: Karel Petzura ist der Revierförster vom Stadtwald Boschida und er beschreibt sein tolles Revier.
17: Der Wald, er ist 450 Hektar groß, liegt in einer Meereshöhe 1000 Meter. Ja, eigentlich reine Fichte, in Moorgebiet Latschkiefer und in neuen Unterpflanzungen Tanne, Buche, Ebereiche.
11: Das Waldfest soll die Besucher für die Arbeit der Forstleute sensibilisieren und einfach einmal auch hinaus in die Natur locken. Der Revierförster Karel hat ein paar Wandertipps.
17: Die große Christkindsrunde, die kleine Christkindsrunde, den Plattner Graben, die Zinnstraße, den Lehrpfad, Naturgottesgabe Hochmoor. Also hier sind wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Wandern.
11: Im Stadtwald von Boschida, ein Traumwald auf dem Erzgebirgskamm.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová.
18: Sousedé.
19: Je 20 hodin.
18: Český rozhlas. Zprávy.
19: Česko může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert, potvrdila to Evropská komise. Kvůli stavbě kolejového přejezdu zítra v Praze nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. A víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
20: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří. Uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
19: Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Kolem lesa u zlínské části Letná dnes myslivci rozmístili pachové ohradníky. Požádala je o to radnice v reakci na útok divočáka, který tam ve středu pokousal ženu venčící psa. Okresní myslivecký spolek se má dnes odpoledne poradit o dalším postupu. Podle vedoucího oddělení lesů zlínského magistrátu Petra Hoferka chtějí zjistit, kde se bachyně se selaty aktuálně vyskytuje a pak je odkládat dál od sídliště.
21: Pravděpodobně spíš dojde k tomu, pokud by tam byla, tak dojde k nějakému výstřelu jenom do vzduchu, aby se tam prostě nevracela.
19: Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým. NASA a ruský Roskosmos únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne.
18: Počasí.
19: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů, v neděli bude polojasno až oblačno, přehánky hlavně na severu a severovýchodě. Teploty vystoupají až na 24 stupňů, na jižní Moravě až k 26.
18: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
19: D3 ve směru na Prahu mezi 92. a 91. kilometrem uzavřená kvůli nehodě. Na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý pruh. A na D5 u 107. kilometru směrem na Rozvadov se u vozovky pohybuje divoké prase s mláďaty. Tak jezděte opatrně.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
18: Vesele a zdravě.
2: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
4: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
2: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Veselé a zdraví nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo?
4: A zkusíme veselé.
2: Ano.
4: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
2: Takže to si odběreme na začátku.
4: Tu legraci?
2: Ano.
4: Dobrá, pojďme.
2: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
18: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: lidská krev.
1: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
2: Co se ucpává, když máme zácpu?
3: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
2: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
3: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
2: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
3: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
2: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
4: Pepino, už toho máme dost.
5: My taky, Matýsek se posral.
4: Durch.
2: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
3: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
2: Máte nějakou historku z ordinace?
3: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, jde se poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všecko dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
0: Vesele a zdravě.
1: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
1: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, ano. Říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o částečně subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
1: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Jak

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, ideál. Mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou, teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu, možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít záspa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba dva,
1: ano,
0: tři, dva, jedna?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: Počkat, to byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltiky. peristaltika je tedy pohyblivost střev, s tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. No tak pusu.

0: Pořad Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude, nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veseleazdravie.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník, třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs, podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, oba to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy to varianta
2: jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Olšerová Eva, dva mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.

0: Dvakrát se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí, čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
1: Ještě dotaz jeden, telefonický.
2: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Sintalax, Makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
0: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
1: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a
0: máme to i
2: máme
0: samozřejmě
2: další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmáslí, kyška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmáslí, ať se napije podmáslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc za radu.
3: Prosím.
2: A já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu, v pořadu Veselé a zdravě, dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím, vypněte rádio. Ano. Prosím.
0: Všechno tady uslyšíte
4: vaše,
0: v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio.
0: Do sluchátka, prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: tam
0: vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
2: Ano.
4: Dostala jsem zácpu, mám odmala, od pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad. Mám dia. Jako,
2: ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano, no, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte takhle omezené a beze zbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: A
2: rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme.
2: Možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy.
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to. A děkujeme za
2: to. A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to
1: že
0: někde na internetu.
1: No, právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli by paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat? Mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuji. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tím tomu pomůžeme.
1: Ano, a dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
1: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stávka převod agent z úřadu vlády pod rezorty nezastavila. Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolovně jednu osobu z vraždy. Víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy. Pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
2: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkovalo kvůli přesunu odborných agent pod jednotlivá ministerstva. Krok už ale koalice formálně uzavřela. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že převody expertů na závislosti, lidská práva i národnostní menšiny jsou schválené a některé rezorty je už převzaly. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí, ale podle něj změna na fungování agent zásadní dopad mít nebude. Odboráři ale upozorňují na riziko oslabení odborných týmů i možné ztráty dat a dlouhodobých statistik. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly z Dánska dvě lední medvědice. Návštěvníci je uvidí až 13. června. V zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Podle chovatele Jaroslava Jasinka se převoz obešel bez komplikací.
3: A naštěstí transport dopadl výborně, ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací, tak jsme samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě.
0: Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivní vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Sport. České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Na Žižkově je poslala do vedení Klára Cahinová. Albánie ale ve druhém poločase vyrovnala. Češky zůstaly v čele skupiny v lize B. Wales totiž hrál v Černé hoře také 1-1. Tým trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě ve Walesu. K prvenství ve skupině mu stačí remíza. Počasí. Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty mezi 21 až 26 stupni, v neděli bude polojasno až oblačno a teploty budou od 19 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem k D1 bude mezi 13. a 7. kilometrem krátká uzavírka, na D3 směrem na Prahu je po nehodě u 91. kilometru průjezdní jeden pruh a na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý a odstavný pruh. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jedno hezký večer a ničím nerušený výlet naším country dostavníkem. Na jeho začátku to byl slavný Heartbreak Hotel Elvise Presleyho. Tak, jak jej mezi elitu country zavedl v roce 1979 Willie Nelson s Lionelem Russellem a otevřel dnešní tematické setkání s písničkami o nejrůznějších ubytovacích zařízeních.

0: Ondřej Hejma v hotelu, kam se dostal před rokem ve svém nejnovějším albu Dáreček, a pak fešácký veterán Robert Moucha se svými parťáky a Spoken Motel Blues Toma T. Halla, kterou text Petra Novotného přenesl ze státu Washington vlastně kamkoliv. Na rozdíl od báječně nostalgických vzpomínek Michala Tučného na Hotel Zvon.
1: Na dva zámky zamykám.

Jeden z předních představitelů tlupy Outlaws, Ronald Clyde Crosby, známý v hudebním světě jako Jerry J. Walker, a série příběhů, které se odehrály za jeho pobytu ve velkém hotelu. V originále z roku 1978, Standing in a Big Hotel. Velice blízko se odehrál i příběh, který sepsal rodák z texaského Houstonu Mike Newberry a v roce 1980 naspíval jako Hotel Blues Petr Spálený.

Hotel osamělých srdcí. Titulní písničku i svého jediného alba, které vyšlo v roce 1996, vám nabídla vlašimská čtyřka Rausberry. Tehdy válčila už 3 roky a působili v ní aktuální náčelník one-man bandu Basset Vašek Janoušek, Vladimírové Kozák a Pošvec a Milan Raus. Jedna z legend světa country, kabaretních scének i filmového plátna Šep Vůli proslulý jako jeden z padouchů filmu V pravé poledne, uvízl v roce 1969 v hotelu. A protože peníze nerozhazoval, byl to laciný hotel.

apartmá hotelu Sen se s country beatem přesně před 40 lety ubytovala Vlasta Koudelová. Zatímco Jirka Korn si o 4 roky dříve vybral slavný Hotel California kalifornských Eagles. Se stejnou adresou zamířil před 11 lety Jakub Smolík.

Williams Jr. a před rovnými 3 lety jim vystavěný Hotel Whisky. V sérii jeho 108 hitparádových zásahů single s pořadovým číslem 94. Podstatně mladší countryman Luke Bryan se mezi gramofonovou elitu propracoval poprvé před 3 lety a poměrně nedávno zápolil s kocovinou na hotelovém pokoji.

Zatímco brněnští poutníci vám zamávali z Hillary hotelu, malostranský písničkář Franta Kassel už jen zastihl hotel po sezóně.

Trochu folkový, trochu tramský a trochu countryový písničkář František Kassel a letos už 25-letý hotel po sezóně. Na závěr dnešního setkání s písničkami o hotelích. Nebo snad o hotelech? Obojí je správně. Takže díky vám všem, kteří jste se dnes toulali se mnou pláněmi country, a aby zbytek vašeho večera byl co nejpříjemnější, přijdou za vámi ještě Mel Haga s Ray Charlesem. Překvapivě z malého hotelového pokoje. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Zítra nás čeká polojasná oblaha a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň v odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou na víc než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
3: Veškeré konstrukce až po korunu hráze budou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze, kompletně celá vrstva vlastně vozovky. Vlastně v hrázi máme vodovod, plus vlastně budeme dělat nové zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
2: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobé kritickou nedostupnost v psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
4: Vstupní pohovory do terapeutické skupiny se uskuteční v letních měsících. Podle primáře psychiatrického oddělení Mostecké nemocnice Jakuba Albrechta bude služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Do terapeutické skupiny pro 6 až 9 členů se mohou hlásit i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Ústecká zoologická zahrada připravuje novou expozici pro jednoho z nejmenších savců světa. Bělozubku nejmenší z čeledi rejskovitých. Podle mluvčí zoo Veroniky Šrankové proto na její vybudování vyhlásila ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací veřejnou sbírku. Součástí budou speciální chovatelské nádrže i vzdělávací prvky. Na projekt chce zoo získat 312 tisíc korun.
5: Bělozubka nejmenší váží v dospělosti jen kolem 2 gramů. Ústecká zoo dosud chová v zázemí mimo návštěvnické trasy. Expozice by měla následně vzniknout v pavilonu Šelem. Na projekt mohou lidé přispět prostřednictvím portálu darujeme.cz. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty budou od 21 do 26 stupňů. V neděli bude polojasno a oblačno a teploty ty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě se vyšplhají až k 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na D1 směrem na Prahu stojí u 189. kilometru porouchané auto, na D11 u 53. kilometru blokuje nehoda levý pruh a na pražském okruhu u Cholupic je ve směru na Ruzyni a D7 provoz svedený do jednoho pruhu. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování, v archivu Českého rozhlasu napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, vás. Všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor. A tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu, a ta takhle mluvila. A říkala, Molavco. No ona neříkala Molavcová, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Wolkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Buď šťastná na stokrát, opatruj v srdci lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani 3 neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já ji prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala. Kdy?

0: Utát, jak pravdivé, vidíte. Tak to bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo-san páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu Opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy Veselohry, do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Wericha, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne dočista zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevi. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby. Víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se lípa hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedníčkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Propět ran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili... Poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce. Je, princezno, já vás asi vzbudil.
3: To nevadí, jsem vyspaná až dost, stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
3: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
3: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
3: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
3: Můžu za vámi ven?
2: A co tomu řekne pan otec?
3: Vždyť tu není.
2: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop.
3: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
3: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
3: Ne. A tuhle ta zubatice?
2: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
3: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
3: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohl Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
3: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu. Pozor, tak ne!
3: Au!
2: Nešiko! Kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
3: To bolí.
2: No, ale píchla ses jen trošku.
3: Z prstu mi teče krev.
2: Jedna kapička nebo dvě.

0: dívat.
1: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
0: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
1: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
0: To ani nepamatuju.
1: Ještě schodím tenhle parkos.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Spíš, serváci?
4: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
3: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
4: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. Žolt byl i kořist. I metály. Safran nice. To nám bylo veselo.
3: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
5: Haló, buď.
6: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslickej?
5: Nemáte oheň? Buď.
6: Nemenuju se Buč?
5: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
6: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
5: Břelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové.
6: Byl tu jen jezevec.
5: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
6: Bodlo by spíš kafe.
5: S rumem nebo bez?
6: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslickej.
5: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
6: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
5: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku nebo dort?
6: Dort?
5: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
6: Jo.
5: Mám radost, když vidím radost, Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadal. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, i dbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
6: A jste na větvi.
5: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
6: Já? No, je mi akorát.
5: Je váš.
6: Co?
5: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
6: Kdeže to?
5: Pod stromem frňákovníkem. Oni vědí, kde.
6: Ale pane cigáro, počkejte. Povězte mi...
7: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác,

0: Našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
1: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
2: A ty ne, srváci?
3: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
2: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
3: Oh, je. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
4: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst. Ten váček je snad kouzelný.
3: Kolikže se tam vejde?
2: Nekonečně. Líbí se ti?
3: Komu by se nelíbil?
2: Mně ne. Nech si ho.
3: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
2: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pokrát zajásám. Hej, kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, anebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Těpic!

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Mlavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Mlavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, pimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší stokilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: Tady mělo začít naše loutkové drama, protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže jsem Kašpárek a mám rýmu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Dobřekládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ne, jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Promiňte, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bílenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš z cesty, Kašpárku.
1: Bá bílenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zas neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo, že jo? Já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, brrr, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat to by mu asi nestačilo.
1: A co by mu tedy... stačilo.
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč? Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru Krasavu?
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere Krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král, nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že Krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj, no, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to Krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Ach, Honzo, Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď!
1: Zadrž, zadrž! Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

mi vepře a s druhým se nepře, o to, že tu práci dělá.

co nechci. Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Krásný večer přejeme.
1: Noční linka.
0: Dnes si připomínáme Světový den životního prostředí. Možná to zní jako velké téma, ale ve skutečnosti se dotýká každého z nás každý den. Je v tom, jak hospodaříme s vodou, co vyhazujeme do koše, jestli si všímáme stromů kolem sebe nebo změn v krajině, kterou máme rádi. Nemusíme zachraňovat svět velkými činy. Někdy stačí drobnosti. Netrápit přírodu zbytečným plýtváním, uklidnit se někdy, když jsme v přírodě, rozhlédnout se kolem sebe a uklidit po sobě, dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. A právě o těchto obyčejných, každodenních zkušenostech si budeme dnes povídat. Jak pečujete o prostředí kolem sebe vy? Všimli jste se za poslední roky nějakých změn ve svém okolí? Co podle vás se lidem i vám osobně daří? A co by šlo možná dělat lépe? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Přeju krásný večer a jsem ráda, že ho strávíme spolu. Jarka Barboříková je u vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

strašno se mi zdá horší, a proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: 8 minut po 23. hodině. Když se rozhlédnete z okna, vidíte místo, které se za poslední roky změnilo? Právě o proměnách našeho okolí a o tom, co pro něj můžeme udělat, bude dnešní noční linka. Vítáme pana Tomáše, který volá z Prahy. Krásnou noc.
1: Krásnou noc přeji i vám. Tak na téma noční prostředí se toho může, jakoby o tom můžeme mluvit o spoustě věcech. První, co mě napadlo, když bylo řečeno, tak je znovu používání věcí. Mým tématem je upotřebení a oprava starých věcí, které by jinak měly skončit na skládce, nebo jakoby v likvidaci, tak se snažím zachránit a dát jim nový život.
0: To je správné, ale možná ojedinělé, bych řekla v dnešní době.
1: V dnešní době jakoby už je to méně běžné, ale snažíme se o to, je nás víc. Když třeba někdo z posluchačů by na internetu narazil na stránku teletým.cz, tak tam je, jsme sběratelé starých televizí a sbíráme nejen staré televize, ale i historickou ostatní techniku jako rádia, magnetofony a snažíme se právě zachraňovat před likvidací a tyto věci následně opravujeme, fotíme na stránky a jakoby informujeme tak okolí o tom, jaká byla třeba historie a podobně, protože ty věci nejenom, že mají už jakoby historickou hodnotu, ale už nemají ani tu cenu toho odpadu a je to jakoby veliká škoda, když se tyto věci likvidují. Takže svým způsobem to, že se to snažíme zachránit a opravit, tak jim dáváme nejen druhou šanci, jsme jakoby prospěšní i pro životní prostředí, ale zároveň i z historického hlediska.
0: To je hezké. Řekněte
1: jestli
0: se mi,
1: to takhle dá říct.
0: Jestli to bude vědět z paměti, jaký nejstarší televizor máte?
1: Nejstarší televizor jakoby z československého prostředí je televizor s označením Tesla 4001 a byl to první československý sériově vyráběný televizor od roku 1953.
0: Mhm. To bylo takové ten úplně malinké okénko, že?
1: Malinké okénko s kulatou obrazovkou, která měla svým způsobem hranatý rámeček.
0: Ano, já si to pamatuju, že jsem to našla na půdě teda, tak abych to úplně upřesnila. To je ale moc bohulibé, co děláte. Jsou ty opravy velmi těžké? Máte pocit, že opravdu člověk v dnešní době vyhodí až to, co se opravdu podle něj téměř nedá opravit a vy to nějakým zázrakem opravíte? Nebo odkládají věci, které by se podle vás ještě vůbec odkládat neměly, že jde třeba o jednoduchou opravu a lidé třeba už chtějí prostě nový televizor?
1: Tak. Třeba u dnešních přístrojů jakoby ze současné výroby, tak se jedná většinou o banální opravy, jenomže kdyby se ta oprava svěřila odbornému servisu, že jo, za nějakou cenu hodinovou sazbu, tak ta oprava je většinou dražší než pořízení nového přístroje v dnešní době.
0: To je vlastně pravda. Jaká oprava vás stála nejvíc nervů? Opravujete vždycky až do té doby, dokud to neopravíte? Jste takový ten trpělivý opravář, anebo ne?
1: Tak nejvíce nervů mě asi stála oprava magnetofonu Tesla Sonet, kdy jsem dostal takovou hromádku šrotu a dílů a spravoval jsem ho asi 15 hodin, abych ho dostal do původního stavu.
0: Mhm. A existuje nějaký příběh, který se váže k nějakému zajímavému kousku ve vaší sbírce? Kdy za váma třeba přišel někdo a chtěl to opravit jako skutečný poklad, že to třeba pro něj mělo nějakou velkou hodnotu? Napadá vás něco takového?
1: Tak teďkon si asi úplně nespomenu, že by za mnou někdo vyloženě přišel jakoby s předmětem, který má vyloženě hodnotu, ale u mě se stal jakoby příběh, když jsem kupoval starou Škodovku jakoby v rámci sbírkových účelů, tak ten člověk, od kterého jsem to jakoby kupoval, tak mě říkal, že můj děda chodil s tím člověkem, od kterého jsem kupoval na základní školu, tak to byl takový jakoby dojemný příběh.
0: Tomu rozumím, tak jste se setkali a mohli zavzpomínat. To bylo moc milé, bylo to přímo k tématu a já vám, Tomáši, moc děkuju, že jste se nám ozval a teď s námi vysílal.
1: Tak jo, taky děkuju moc.
0: Budeme se loučit.
1: A hezkou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Každý domov nekončí u vstupních dveří, ale pokračuje i venku. Jak pečujete o své okolí, co byste v něm rádi změnili? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.

0: Někdo z nás třídí odpad, jiný sází stromy, další po sobě nenechává nepořádek, někdo šetří vodou. Jaké jsou vaše vlastní způsoby, jak pečujete o svět kolem sebe? Dnes je Světový den životního prostředí, právě proto toto téma pro pana Pavla. Zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý předpůlnoční čas, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych k tomuhle tématu tedy jenom řekl, že jsem si strašně oblíbil takový druh vesty, kterou kupuji od nás v obchodě u Vietnamců. Je to vesta, která má spoustu kapes, protože já jsem na ně takový jako vysazený. Já mám rád, když je hodně kapes, protože každá kapsa má prostě
0: svoji funkci, ano.
1: Jo, jako, že tam něco prostě. A mám na té vestě jednu kapsu, která má být jako normálně jako na ruku, a tu mám teda vyhrazenou vyloženě takovou jako odpadkovou kapsu. Tomu říkám, protože tam třeba, když kapesníček, když třeba smrkám nebo něco, tak tam dávám, nebo s ním tatranku, tak obal od tatranky tam dám. A hlavně, co tam je nejčastěji, tak to jsou nedopalky cigaret, protože teda kouřím, jsem kuřák, no, tak vždycky, když dokouřím, tak cigaretu zhasím, nedopalek jakoby zešpuntuju a dám do té kapsy. Dám do té kapsy. A pak tedy nikdy neodhazuji nedopalky na zem, protože to je hodně častý neduch. A kdyby všichni prostě... A mám kamarády, kterým to říkám, a oni někteří, už znám dva, kteří to vlastně dělají taky, vlastně, že jakože jsem jim byl jakoby vzorem tady na tuhle aktivitu, a protože to by bylo tady zaházená prostě planeta prostě nedopalkama, nevypadá to hezky. A dokonce vím o tom, že i když to nehodíme přímo na ulici, na chodník nebo někam, tak někdo to hodí třeba do kanálu. To se mě teda párkrát stalo, jakože nebylo zbytí, tak jako to odneslo, že ten nedopalek jsem hodil do kanálu, ale v tom kanále to není dobře, ono zaprší, ono to nabobtná a může to tu kanalizaci docela šikovně ucpat, a navíc s tím pak mají hodně práci ti, co čistí třeba kanalizaci, tak vím, že to udělá hodně pekla kolikrát. No a ještě bych řekl jenom, že jsem dělal tady už několikrát pod městem uklidové práce, a já jsem si vždycky jako tak, jako aby mě dal šéf prostě nějakou ulici nebo nějaké určité prostranství, a které bylo zarostlé, a já jsem to prostě jako měl očistit tak, aby to bylo dobré. Já jsem si to nafotil vždycky před tím, než jsem se do toho pustil, a pak jsem to fotil, když už to bylo očištěné, tak a dával jsem to na sociální sítě, tak se to lidem líbilo, že jim tady tak jako čistím to město, a mě to vždycky tak jako povznášelo, jako dělalo mi to opravdu dobře, a protože to vypadalo fakt dobře, jako ty fotky, když to bylo zarostlý, a potom třeba, když už to bylo očištěný od těch tráv a to všecko zametený, prostě úplně takový jako špígl-nígl, jak se říká, nebo jak, tak to mě dělalo hodně dobře, jakože tak si myslím, že jsem tak nějak trošku jakoby něco dělal, aspoň trošku tady pro to prostředí, prostranství, a slyšíme se.
0: No ano, já jsem upřímně přemýšlela, kam se dostaneme, když jste na začátku začal mluvit o té vestě, jak mi to nešlo dohromady s tím životním prostředím, tak pak jste nám ty kapsičky vysvětlil. A je to krásné a příkladné, jak se teda umíte starat o životní prostředí, že neublížíte jenom po sobě, vlastně, ale také po ostatních.
1: A když pak jdu teda vlastně kolem nějakého odpadkového koše, tak si kapsu vyprázdním, aby se tam vešly další. To jsem ještě vlastně k tomu měl asi dodat. No.
0: Kdybyste měl poslat jeden jediný vzkaz budoucím generacím o vztahu k přírodě, jak by zněl?
1: Nevytvářejte odpadky. Nehažte je na ulice, nehažte je do keřů, do trávy, do řek. Není to dobrý, prostě ta planetka si to nezaslouží, příroda už vůbec ne. Tak buďte tady k tomu našemu prostředí uslužní.
0: A tímto hezkým poselstvím se můžeme rozloučit. Pavle, děkujeme za to, co děláte pro životní prostředí i za ten milý vzkaz na závěr. Mějte hezký večer a zase někdy.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Příroda nám každý den něco dává, ale všímáme si toho ještě. U příležitosti Světového dne životního prostředí si budeme povídat o tom, jaký vztah k ní máme.

весами не зда. Že chtěl bych jinam jít.

0: Jsou věci, které jsme jako společnost zvládali lépe než dřív. Máme ale ještě hodně co dohánět, co říkáte. Zavzpomínejme na to, jak vypadalo naše okolí před desítkami let a jak jsme se o přírodu starali kdysi a nyní. Zdravíme do Plzně, krásnou noc.
1: Krásný dobrý večer, tady Anet a Ondra z Plzně.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc vám přejeme oběma. Tak povídejte, jak jste na tom vy s ochranou životního prostředí. Co pro
1: No tak mě to hned děláte? Napadlo vlastně téma mojí mamky, protože moje mamka občas chodí do second handu, kde třeba nakupuje nějakou obuv, která vypadá jako, že už je zničená a špinavá, ale doma vždycky tomu dá druhý život a třeba se snaží ty věci vyčistit a potom je třeba znovu prodává a tím vlastně šetří životní prostředí. Protože v dnešní době je strašně častý jako plýtvání oblečením a celkově jako ten second hand, že je super.
0: To určitě ano, to s vámi naprosto souhlasím, jsem ráda, že to zmiňujete. Co vás dokáže nejvíc rozčílit, když vidíte v přírodě? Jako
1: asi když
0: odpadky.
1: Lidi házejí odpadky, když prostě na féra jdou a vyhodí před sebe odpadky a ještě když mají koš vedle sebe.
0: A pamatujete si nějaké místo z dětství, které dnes vypadá úplně jinak právě proto, že ho lidé dostatečně neuchraňovali?
1: Asi určitě v Plzni na Lochotině je hodně nepořádku, hodně odpadků, ačkoliv jsou všude popelnice a bohužel lidé se neumí o to starat a neváží si naší přírody.
0: Teď se možná zeptám Ondry, kterého tam máte u sebe. Co se u vás doma nikdy nevyhazovalo a vždycky se našlo jiné využití?
2: Tak u nás vždycky určitě jsme třídili plast, takže jsme měli vyloženě koš na normální odpadky na tříděný. A potom jsme určitě měli jakoby vyloženě koš na plasty, který jsme házeli a určitě jakoby doufáme, že se to bude recyklovat a bude se to posouvat nějak dál, jakože se to nebude prostě plejtvat.

0: A vy máte kolem sebe vy nějaké místo, které bylo dřív naprosto výjimečné a dnes je zapomenuté třeba právě díky tomu, že to zničil člověk?
1: Tak teď jsme na kempu Planý, takže tady určitě je u nás řeka Berounka a ta určitě za mě dřív byla víc čistá a vlastně v poslední době se tam mnohem víc vyhazuje, ačkoliv by nemělo naše mladší generace, takže já bych byl moc rád, kdyby to mladší generace změnila, dávala si na to pozor, kdyby se víc jakoby začaly stavět koše prostě a mohlo by se to víc vyhazovat. A určitě tím, že žijeme na Lochotině, tak tam je jakoby u Lochotina takový pěkný, moc krásný les. Já tam odmala chodím a určitě si všímám v posledních letech, že tam je čím dál tím víc odpadků. A to se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby lidi vyhazovali prostě věci do košů a nebyli hovada prostě, když takhle řeknu blbě jako a neházali to na zem, jo, takže to bych byl rád prostě, kdyby se to třídilo a vyhazovalo.
0: Ondro, já jsem moc ráda, že jste oba zavolali. Vlastně bych možná poděkovala všem mladším posluchačům, kteří nás poslouchají nebo se i ozvou. Mám radost, že vám není lhostejné životní prostředí, to prostředí, ve kterém žijeme a že přemýšlíte nad tím, co se dá dělat lépe. Často slýcháme, že mladá generace se zajímá hlavně sama o sebe, třeba řeší stále jenom nějaké telefony, počítačové hry a podobně a je nádherné slyšet, že si všímáte těch věcí kolem sebe, že se nedíváte jenom do těch telefonů a že vám třeba naopak někdy ten telefon pomůže v tom, že vám třeba poradí, jak třídit pravdu. Odpad.
1: Určitě, tak naše generace umí být hodně sebecentrická, prostě proč se zajímat o sebe, zajímat se o internet, o počítačové hry, ale já si myslím, že je potřeba taky se zajímat o tu přírodu. Prostě.
2: Musíme se starat pro své děti.
1: Určitě, pro své děti, držet se těch starých tradic, prostě, když starší lidi se o tu přírodu starají, prostě vyhazují věci do odpadků tam, kam se má. A myslím si, že to by bylo potřeba zavést a možná i na ten internet to víc jako šířit, prostě, aby naše generace se o to víc starala, protože je pravda, že přírodu máme jenom jednu, svět máme jenom jeden a je potřeba se o ní starat, aby vydržel co nejdíl.
0: Můžu se vás zeptat obou. Víte, jak naložit s kuchyňským olejem?
2: Tak kuchyňský olej by se správně měl třídit zvlášť, měl by se vždycky vylivat do nějaký nádoby a měl by se odvážet někam zvlášť na skládku.
1: Určitě ne ho vylivat do dřezů, to je špatně.
2: Ani do záchoda.
0: Vy jste naprosto úžasný. Já smekám, já jsem si říkala, že toto určitě vědět nebudete. To totiž spousta lidí neví. A když jsem se připravovala na toto téma a dělala jsem si obsáhlou rešerši, tak právě olej nevěděla 85%
2: no, dotázených,
0: kam se dává.
2: Teď si vemte, ale kolik procent peče, že jo, a smaží řízky na Vánoce. To je celý Česko a potom ten olej končí na špatných místech.
1: A kolik nevzdělaných lidí to prostě vylejvá normálně do odpadu, prostě do dřezu, to je šílený, prostě to se nesmí.
0: No a my hlavně nejenom na Vánoce, my jako Češi milovníci řízku, v podstatě bych řekla, že to je každý víkend.
2: Sýru.
0: Ano, právě takové znalosti a návyky mají smysl, protože ochrana životního prostředí začíná u každého z nás doma. Děkuju, Ondro, děkuju, Anetko, že jste se ozvali. Jsem ráda, telefon si uložte a zase zavolejte, až budete mít prostor.
1: Dobře, děkujeme vám moc a hezký večer. Naschledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý z nás po sobě na světě zanechává stopu. Někdy doslova, někdy obrazně. Jaká je ta vaše? A co byste přáli krajině, ve které žijeme? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu právě teď paní Nory z Frenštátu pod Radhoštěm. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Velmi příhodné téma, sice bylo už několikrát, ale vidím, že o tomto tématu se dá mluvit opakovaně. Škoda, že se o něm ale prakticky víc mluví, než dělá. Ale to je ve všem, to pozoruju v naší politice. V pražští politici pořád mluví, je toho až moc, ale skutky jsou někde daleko. A když jsou, tak jsou nějaké překotné. Už mě to někdy až nazvedává. Tak, jednak se tam mluvilo o tom, nedělejme odpadky. Jak je nemáme dělat, když si vzpomeňte, kolik je to roku, to už je nejméně ale 10 roků zpátky, kdy se probíralo ve všech médiích, jak by měla vypadat obalová technika, jak se dělají zbytečně velké odpady, obaly, kde je prakticky jenom 3/4 nebo poloviční balení toho určitého zboží a podobně. Vymýšlelo se, přemýšlelo se, mluvilo se o tom a jak vidím, tak skutek utek, protože když někdy poslouchám Černé ovce v televizi, tak většinou se zase mluví o tom, jak jsou velké ty obaly, že by stačily mnohem menší a podobně. Taky si všimněte, kolik se používá plastových obalů. A když vidím, že lidé, kteří jsou odsouzení k tomu, aby nakupovali jenom v marketech, kde většinou je zboží vakuově baleno, to jsou samé plastové obaly. To dříve taky nebylo. Já jsem se narodila na začátku války, takže to byla doba úplně jiná. Jinak se žilo, jinak se hospodařilo. Většinou se topilo tehdy v kamnech, takže papírový odpad se dal spálit. Když bylo něco dřevěného, dalo se spálit taky. Kde byly nějaké zbytky třeba i jídla, starého pečiva a podobně. Měli lidé zahrádky, měli hospodářství, měli domácí zvířata, skrmilo se to a podobně. Když začal boom těch plastů, tak to je zaneřáděný celý svět. Vzpomeňte si, ještě za minulé vlády, pořád se mluvilo o tom PET lahve. PET lahve budou se vracet, potom se zavedlo za ministra Hladíka, že se nechají ty víčka, to mě teda pilo krev, protože když už jsem něco musela koupit PET lahví, tak mě tam to zase vadilo, když se to víčko muselo pořád takhle bylo tam přichycené a muselo se oddělávat a podobně. No ale stejně se nic nezměnilo, jak takhle pozoruji. Čili to je jedna věc. Ne všechny obchody používají třeba z nějaké papírové sáčky, které by šly lépe znehodnotit. Stejně tak to máte s tím textilem. I když mě překvapilo, že paní dává do pořádku second-handu boty, protože boty, bych řekl, by vám každý ortoped si potřebují zvyknout, nebo noha si potřebuje zvyknout na tu určitou botu, ale není vhodné, abych pro svou botu používala to, co jiná noha už vychodila, protože ta bota už se tomu přizpůsobila. Ale když vezmu textil, tento týden jsem slyšela v jednom pořadu v televizi, jaké se používají třeba z materiály na ošacení, bylo to tam většinou dámské ošacení, že se začínají víc používat kvalitní materiály. Hedvábí, len, bavlna. Jsou to materiály i dražší, vlna taky, ale tak jako tak si všimněte, já tomu říkám, to jsou obchody z hadry, kde všecko je z nějakého recyklovaného umělého vlákna, kde to je polyester, polyakryl a já nevím, co ještě. Je to možná vhodné někdy na nošení do nepříznivého počasí, je to lehké na údržbu, ale všechno má své pro a proti. Takže jak se tady stoč tohoto dostat? A potom ten nesmírný nárůst toho zboží z východní Asie. Ať je to z Indonésie, ať je to z Číny. A když jste, paní Jarmilko, říkala na začátku, když se podíváte z okna, co vidíte u vás, co by eventuálně mohlo být lepší a mohlo se spravit. Od dob svého narození v roce 1941, když se podívám z velkého okna naší kuchyně, bydlíme v Nádražní ulici, tak hnedka naproti vidím továrnu textilní, která tam vznikla, myslím, že ještě za Rakousko-Uherska. Byla to textilní továrna, tkalcovna. Tak tam stojí do dneška. No, jenomže ono se to po revoluci vrátilo původním majitelům, ale potom někdo to koupil, přešlo to do soukromých rukou, pronajímal to nějaké firmě, byl tam takový sklad. A teď od prosince jsme se dozvěděli, že na tomto místě bude stavět Kaufland svou provozovnu. Nevím, v jakém běhu to je. Na radnici jsem se konečně dozvěděla, že už dostali na stavební oddělení žádost o povolení této stavby. Nevím, proč se takhle rozrůstají ty markety. Přitom opakovaně slyším v rádiu i v televizi, že naše republika má nejvíc těch hyper a supermarketu a neví, jaký ještě marketu. Zajímavé, že neříkají hypomarkety, protože oni většinou jsou pod úroveň, tak jsou to hypomarkety. Kdo je tady k nám nacpal, když ti majitelé odvážejí stejně ty peníze do zahraničí a naše republika z toho nic nemá? A potom se nám mohou také určité okolní státy smát, že my bereme to zboží od nich, které oni považují za šunt pro ně, ale pro nás, pro Čechy, se hodí. Já myslím, že takové hanobení bychom si neměli nechat líbit. Ale proč tolik lidí touží potom, aby nakupovali po těch marketech pod jednou střechou? Přitom málo kdy se dívají na kvalitu toho zboží. Říkám to teďka dost ostře, protože tato situace mě rozčiluje už řadu let. A teď ve Frenštátě, když vidím, že tady má stavět Kaufland, přitom je tady Albert, je tady Penny a dokonce je tady Lidl, potom je tady Kik, což je úplně úchylný obchod, a v centru města, v tom obchodním centru Kitchera, tam jsou nacpané nějaké ty firmy, já vám nevím, Toby, Tebi a jak se to jmenuje, což jsou tam takové, jak já říkám, dreky za nízké ceny, ale takové věci, které k běžnému životu nepotřebujete, ale lidé letí na to, že toho tam je hodně, že to je za pár korun a ono se to sejde a podobně, ale z čeho se to vyrábí? A kolik toho zboží je tam právě z Číny? A Čína nás doslova tímto zaplavuje. Já nerozumím tomuto zahraničnímu obchodu. Proč to by měli říct ekonomové? Proč to k nám tolik jde? Proč toho zboží je tady tolik? Proč jsme zahlcení tím levně ušitým textilem z Indonésie, z Bangladéše, z Pakistánu a podobně?
0: Paní Noro, já bych vám chtěla poděkovat za zavolání i za vaše milá slova.
1: To nejsou milá slova, to jsou ostrá slova. Paní Jarmilko, bych byla ráda, kdybyste se všichni ozvali k tomu. Děkuji.
0: Paní Noro, ještě vydržte, já jsem chtěla ocenit, jak srozumitelně jste vyjádřila ty myšlenky. To je pro mě, když vám řeknu, že to jste vyjádřila krásně, tak to myslím právě opravdu srozumitelně, že to má vždycky hlavu, patu. Je nám to naprosto jasné a jde vidět, že ano, umíte i říct věci z ostra a že vám to jde od srdce, ale máme dnes den ochrany životního prostředí, světový den životního prostředí a já jsem ráda, že to vezmeme z ostra, protože, jak vy jste to zmiňovala, je to důležité. Proto taky tady toto téma právě teď a právě dnes. Opatrujte se, posílám Hanu Zagorovou a těším se na vaši další návštěvu.
1: Děkuji. Doufám, že ta moje slova k tomuto tématu také patřila. A byla bych ráda, kdyby se lidé ozvali. A tady ve Frenštátě to poslouchejte, řekněte taky něco. Zatím každý jenom přikivuje, že tady bude další market. No ejhle, sláva tomu. Tak dobrou noc.
0: Uvidíme, jak to bude pokračovat, budeme ve spojení a budeme držet pěstí, aby to bylo tak, jak si přejete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma se týká každého z nás, ať už bydlí na samotě nebo uprostřed města. Jak vnímáte životní prostředí tam, kde trávíte své dny? To je otázka na dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, tady Vašek, taky od Plzně. Tak mě zaujalo to téma, jak se vlastně to životní prostředí změnilo za tu dobu, co vlastně jsme tady na tom světě.
0: Ano.
1: Jo, tak když jsem byl malej, tak já taky vlastně pocházím kousek od Berounky, nebo vlastně jsem žil u Berounky. A když mě bylo, já nevím, ještě jsem chodil do školky, tak jsme chodili jako k té řece a to bylo úplně, když se pere prádlo, tak to myslím, že tohle to jako to nezapomenu, jako ten smrad úplně, to bylo takový pěný, úplně hroudy a to byly vlastně raný devadesátky, takže si myslím, že ta řeka se jako dost vyčistila, jako co se týče těch čistých odpadních vod a toho, co jde vlastně z té Plzně jako dál potom.
0: A jakou největší změnu ve svém okolí jste zaznamenal za celý svůj život, když se budeme bavit o tom životě ve městě? To jste zmínil teda přírodu
1: okolní. No, já jsem teda
0: okolní
1: vesnice a co mě tak jako s tím životním prostředím, tak my, když jsme byli na základní škole, tak vlastně předtím, když teďka taky končí ten školní rok, tak jsme vždycky měli na konci roku takovou akci, že jsme šli uklízet obecní les a pak jako obec nám přispěla na školní výlet. Tak si pamatuju, že všude byly jako spoustu těch odpadků a ty černý skládky a dávali jsme to do pytlů. A to si taky myslím, že se jako změnilo, že už to člověk, když jde tím lesem, tak úplně na to nenarazí na každém kroku. Když jsou teda sice výjimky, že to tam někdo hodí, ale myslím si, že jako dost se to změnilo. Bo za těch třeba těch 20 let, co už na té základní škole nejsem.
0: Máte doma nějaký zvyk, kterým se snažíte zbytečně neplýtvat?
1: No, tak jako samozřejmě třídíme ty plasty, flašky a tohle, to určitě. A taky jako člověk se snaží úplně nekupovat zbytečné věci, nebo jako ty spotřebiče a tak, no. Ale je to dneska těžký, že jo, tak dřív, když si člověk koupil lednici, tak za to dal třeba, já nevím, dva platy a dneska to koupí za čtvrtinu nebo úplně jako pětinu platu, tak taky se to musí odrazit, že jo, na té kvalitě asi to taky nevydrží tolik, co tehdy.
0: A co byste poradil někomu, kdo chce začít žít o něco šetrněji k přírodě než dřív? Třeba nad tím někdy úplně nepřemýšlel, chce udělat ten první krok? Co by to bylo?
1: No, já si myslím, že by se ty lidi trošku měli zamyslet a nekupat úplně to, co nepotřebujou. Že ten dnešní spotřební život...
0: Možná, jak paní Nora zmiňovala, ty plastové obaly, to je velký problém. No, máte zkušenost s pěstováním vlastní zeleniny nebo bylinek?
1: No, to úplně nemám, ale zase na druhou stranu jako tu energii, co člověk do toho vloží, do toho pěstování, a kdyby se asi věnoval něčemu jinému a pak si to koupil v tom obchodě, tak zase úplně jako nevím, jestli to je jako ten správný přístup. Jako dneska se třeba mluví o těch automobilech, že ty bateriové automobily, že je to šetrný životního prostředí, ale co takový člověk, který najede pár kilometrů za ten rok a má starý auto, který třeba úplně není tak jako šetrný tomu životnímu prostředí. A když si koupí nový a kolik jako to auto má vliv, když při té výrobě, kolik jakoby to zabere toho, jakoby jaký to má vliv na tu přírodu. A pak zase se to starý by se muselo nějak recyklovat, tak jestli na druhou stranu není lepší si prostě tu starou věc nechat, než ji úplně vyhodit a koupit si něco, co třeba jako je lepší k tomu životnímu prostředí, než i třeba ta stará věc, která je i trochu jako horší k tomu životnímu prostředí. A když ji ten člověk tolik nepoužívá, tak ve výsledku možná by to mělo i ten pozitivnější vliv. To si třeba myslím.
0: Já bych možná dovysvětlila to pěstování rajčat, salátu, bylinek na zahradě a podobně. Co to má společného s životním prostředím? To souvisí s tím, víc možná, než se na první pohled zdá, protože když si něco vypěstujeme sami, nemusíme to vozit přes půl republiky nebo z jiného státu nebo od někud. Často se obejdeme bez těch zbytečných obalů a taky máme větší vztah k tomu, co jíme. Není to často chemicky ošetřeno a podobně. Kdysi se člověk živil pouze tím, co si doma vypěstoval, a právě ta konzumní společnost nás nastavila trošku jiným směrem, ale mně se moc líbilo to, co jste říkal o těch autech, mělo to hlavu a patu. Ano, ano. Myslím, že mnozí přitakávají.
1: Zase, když někdo si bude pěstovat pár rajčat a taky co do toho dá, a tak stejně jaký neví, jako jaká je ta zemina, jestli je dobrá, nebo co tam předtím, jako kdo dal,
0: no,
1: do toho.
0: To by bylo taky velké téma. Rozumím
1: právě,
0: tomu,
1: no,
0: jak to myslíte.
1: Všechno, ta mince má obě strany. No.
0: Děkuji, Tomáši, za vaše názory, za vaši společnost v Noční lince Českého rozhlasu. Přeju vám, ať se vám daří a zavolejte zase někdy. Ano?
1: Jo, hezký večer. Naslyšenou. Naschledanou.

0: Noční linka.
1: Máme minutu po půlnoci a vás vítám u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Připomínáme si Světový den životního prostředí. Povídáme se o tom, jak se každý z nás může starat o svět kolem sebe, třeba i úplně obyčejnými věcmi, obyčejnými každodenními rozhodnutími. Pokud jste se ještě nedovolali, nebo jste se právě teď připojili, budu ráda, když se ozvete. Jaký vztah máte k ochraně přírody vy, k ochraně životního prostředí? Co podle vás můžeme dělat lépe? Těším se na vaše telefonáty i příběhy v této noční lince. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte pocit, že si dnešní generace přírody váží více než ty předchozí? Pojďme společně hledat odpovědi i osobní zkušenosti. Noční linka Českého rozhlasu vítá další návštěvu. Tou je kdo? Zdravím vás. Halo, halo. Tak, byla tam paní Eliška, která volala od Prahy, ale... nevím, co se stalo, nicméně spojení se přerušilo. Pojďme tedy zvednout někoho živě. Kdo je překvapený, že se slyší najednou v éteru Českého rozhlasu?
1: No, já jsem byla překvapená, Jaruško, já vás moc zdravím, zdravím vás i Hučech. Já jsem poslouchala dneska pozorně, paní protože Dana, životní ano. prostředí, ano, paní Dana, já jsem se nepřestavila, omlouvám se, ale já jsem byla fakt tak překvapena a velice příjemně. No k tomuhle tématu bych chtěla říct několik zásad svojich osobních. Já si vzpomínám na dětství, kdy se opravdu šetřilo na všem všudy a nebylo to vůbec špatné, opravovalo se, kde co se dalo, co bylo opravitelné, neplýtvalo se ničím. Dneska je doba taková, že prostě se žije fakt konzumně, až nadmíru konzumně, všechno se dneska likviduje a já navážu na ty předřečníky, protože mě zaujali Plzeňáci, jednak Tomáš a jednak ti dva mladí a jako poslouchám pozorně od začátku a když to tak vezmu, já ze své vlastní zkušenosti, tak my jsme sbírali kde jaký papír, který byl pohozený, sbírali jsme papír do sběru, sbírali jsme bylinky a sbírali jsme, kde to všechno se dalo. A fakt jsme ničím neplýtvali nikdy. Mí rodiče mě to naučili, já tak žiju. A opravdu, dokud nedoslouží něco, co je neopravitelné, tak nevyhazuju. Samozřejmě třídím odpad, to určitě, ano. A samozřejmě teda petky mě nevadí, jako protože já se jich nemám takovou velkou spotřebu. Já spíš radši se napiju studené vody, která díky za ní, i když čím dál tím je dražší. A co mi teda hodně vadí, ještě abych dodala, že se zastavují plochy prostě úplně zbytečně, protože spoustu starých domků, který by chtěli opravit, jo, to je přesně o ty opravování, jo, který by se dali využít a zbytečně se zastavují prostě plochy, komplexy, ať už průmyslovými, tak prodejními, ale jako já jsem za obchody ráda a jako za hypermarkety nebo no my tady zase nemáme, my tu máme jenom Penny a Lidl u nás, ale mě to stačí dojet do Písku 25 kilometrů a tam je to daleko víc, ale je to větší město.
0: Tak a Jaruško, souhlasím s, vám, s vámi, ano. No, mě by zajímalo, jak to máte s potravinami, jestli opravdu, když vám zbyde knedlík, tak jestli ho pak ještě tak na třikrát dokážete...
1: Knedlík s vajíčkem.
0: ...skonzumovat, určitě. Nebo jak. Právě plýtvání jídlem je to nejhorší. Prý.
1: Plně nejvíc.
0: Podle nových statistik.
1: Protože když to přesně vidíme v popelnicích, co se všechno nachází.
0: Ano.
1: A pak mi vadí teda i nejvíce, co mě irituje, další věc, je ta, když jdu prostě do parčíku, který mám pár kroků, tak tam nestačím sbírat odpadky, jo. A přitom kousek dál jsou kontejnery. To mě fakt, to mě úplně přivádí v šílenství, jo, tohleto. Já, když je tam někdo mladý a odhodí tam prostě hlas, tak řeknu, prostě laskavě si ji odnes tamhle do kontejneru, jo, buď tak hodný. No.
0: Takže se nebojíte reagovat? A...
1: Nebojím se nereagovat, já jsem svá, víte co, já to umím říct i v Lidně, ale tak, aby si to ten člověk zapamatoval a příště to tam prostě neodhazoval, jo, já to neříkám nějak rázně, ošklivě, to vůbec ne, a jenom prostě poprosím a dokonce třeba i netykám, třeba samozřejmě vykám, jo, to určitě. No a co se týče zahrady, tak my kompostujeme, všechno. Mm-hmm. Větvičky se nařežou a bylinky tam mám a jako nepěstujeme už dneska moc zeleninu, protože já to mám do té zahrady 2 kilometry, bo je to na okraji vlastní prostě a města a takže je to trošku složitější, jak se tam dopravuju na kole, že jo, tak ekologicky.
0: A jaké místo z vašeho dětství byste dnes ráda znovu viděla v původní podobě? Já takové místo třeba mám, já bych se tam místo jednoho bytového domku přála, opět dětské hřiště s tou nejlepší houpačkou, kterou kdy svět viděl. No, máte přesně, vy něco takového?
1: Přesně. Já vám to říct přímo tak, jak to je. Já mám pořád krásné vzpomínky na bývalou cihelnu, kde jsme bydleli s mými rodiči ve vile. A mý rodiče tam pracovali, teda pak už ne, ale než jsme přešli do Blatní. Ale prostě já jsem to tam milovala, ale když to tam vidím, co zbylo, jaká to je ruina, jak je to neopravitelný, i ta vila k bydlení je prostě nepoužitelná, tak já pořád žiju, já v tomhle směru žiju raději vzpomínkami na ty krásné časy, když jsem tam zpívala do kopretin, co by do mikrofonu, nebo do kopretin, no, do slunečnic, jo, a běhala jsem tam po louce a prostě byly louky všude a lesy a krásné čisto a my jsme opravdu sběrem pomáhali té přírodě a říkám, já ty vzpomínky prostě v tomhletom směru mám vzpomínky velice ráda. Protože to, co nás poutá k tomu dětství nebo k mládí, to je prostě nenahraditelné. A tím bych asi ukončila náš hovor.
0: Paní Dano, já bych se s dovolením ještě doptala, ano? To jsem se ještě nikoho neptala. Bylo něco, čeho bývalo dříve všude plno a dnes to téměř nevidíte? Nějaké bylinky, rostlinky, co zmizelo?
1: No tak, víte co? Bylinky si myslím,
0: že... Já jsem třeba neviděla přesličku dlouho.
1: No přesličku, já ji z rovínka občas nám roste v zahradě a my ji nelikvidujeme, jo? Jako,
0: tak něco jiného.
1: No, přeslička a ta bývala právě kolem té cihelny, Jaruško. Kdybyste to viděla, kolik tam bylo přesličky, jak já jsem to sbírala a sušila vždycky v takových větlevkách, prostě svázaný provázkem. No prostě úžasné je naše mládí. No a co už dneska není, hlavně není, protože takovej ten řád ve všech věcech. Chybí řád ve věcech a i v konzumaci. Opravdu neplýtvat, jak říkám, neplýtvat, nevyhazovat zbytečnosti, nenakupovat zbytečnosti a tak dále. A všechno, co zbyde, tak se dá ještě upotřebit, jako myslím z těch potravin, jo. Dá se to zpracovat, pokud to není vyloženě zkazené, tak to samozřejmě zlikviduju, ale já neplýtám ani těmi potravinama. A opravdu se snažím žít pokorně a skromně a neznečišťovat vůbec zbytečně životní prostředí.
0: To je hezká tečka za naším povídáním. Paní Dano, loučíme se a děkujeme za účast.
1: Zdravím do Zlína, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeky, lesy, louky i městské parky jsou součástí našich dnešních příběhů. Které místo v přírodě máte nejraději a jak se podle vás proměnilo?

0: Co vás v poslední době potěšilo nebo naopak zarmoutilo při pohledu na přírodu kolem vás? Podělte se o své postřehy v dnešní noční lince Českého rozhlasu na téma Světový den životního prostředí. Byl včera. Je s námi? Kdo? Krásnou noc. Haló, haló, pozdravte nás.
1: Haló?
0: Vítejte, už jsme ve vysílání. Kdo volá?
1: Luboš ze Slovenska. A já jsem slyšel, že se tam, musím ze Slovit rádio, že se tam přihlásili lidi od Berouna a tam jsou dvě známý takový jezera chráněný, Malá Velká Amerika, a kdysi v 85. roce byla o tom debata, že se tam zaváží odpadem, a teď nevím, jestli Malá Amerika nebo Velká, a byla to kritika v rubrice Mladého světa na konci stránky Táborový oheň. A z hodou okolností mě tam vytiskli básničku takovou krátkou, jestli si vzpomenu, ještě v 85. roce. A bylo to asi on změní momenty. No, najdu to.
0: Hledáte v paměti nebo v nějaké sbírce vaší? Tak zkuste.
1: Jdeš a noha rozhrnuje dubové listy na hromadách archeologických nálezů časů minulých. V hromadách langšmitů prázdných konzerv se potkáš s pohledem rosničky, co má jen tři nohy. Chtěl by si zlétnout jak Ikarus a najednou se probudíš. Jmenovalo se to Zlý sen a zveřejnili mi to pod pseudonymem na Slovensku a dokonce mi listonožka donesla 90 korun odměnu za to. A to bylo takový paradoxní, že to bylo v 85. roce a už tenkrát měla ta doba svoje kritiky a které se nelíbili lidem a tak je to i dneska. Mě to poprvé zaujalo, když jsme přijeli do Rakouska po revoluci a lidé ve městech sbírali na ulici papírky a nesli je do odpadkového koše.
0: Mm-hmm.
1: No a když jsme dojeli třeba do Celdvegu na Formuli 1, tak nás dávali na kraj kempu, to jsem nevěděl proč, a v noci tam po nás házeli nedopitý láhve s pivem a takový, takže ta kultura taky nebyla úplně všude. No ale vzpomněl jsem si na tu básničku o té Berounce a jak tenkrát už tam zaváželi za totality v roce 85 odpadem tu Malou Ameriku.
0: Mm-hmm. Luboši, máte pocit, že si dnes lidé dost váží vody, když jsme teda u těch lomů?
1: Voda. Bydlím u Moravy a měli jsme tu splav, který držel určitou hladinu stavu vody a co zabezpečovalo úrodu vysokou vlastně na Sahaře okolo Moravy. To je všecko písek, vysušená Sahara. A byly vybudované zavlažovací centra, trubky, hydranty, hadice. A zalívalo se celé okolí a byla obrovská úroda. Po revoluci všechno rozkradli tyhle ty centra, včetně těch trubek, rozvodů, a zničili to ty umělé stavidla na Moravě, které drželi tu hladinu, to se všechno zrušilo z komerčních důvodů, aby se mohlo jezdit na loďkách, to se nedá provozovat, protože je málo vody. No tak je to na jednu stranu špatně, na druhou stranu to byla dobrá myšlenka, že turistika, aby byla, ale už ta turistika zanikla, aj ty stánky okolo Moravy trošku, a pro mě teda Baťového kanálu, ale ty původní myšlenky zanikly a ta Sahara zůstala.
0: Dobře, Luboši, dívám se na čas, tak
1: jo,
0: budeme se loučit, ale určitě ještě máme 30 sekund závěrem. Jak bychom to ukončili? Jaké poselství byste dal závěrem?
1: Je to složitý, když vám řeknu, že devadesátky, které začaly rabováním, ještě neskončily a městský úředníci a jejich priority jsou rabovat, bohatnout a všechno ostatní jde bokem, tak je zbytečné kolem toho nějak filozofovat.
0: Dobře. Luboši, jsem ráda, že jste teď s námi vysílal noční linkou. Ozvěte se zase někdy, až vám sedne téma a budete si chtít popovídat, ano?
1: Moc vám děkuju a miluju váš hlas, takže se těším, když vás zase uslyším.
0: To je milé. Je to motivující. Dnes večer není řeč o velké politice ani o složitých projektech. Povídáme si o obyčejných věcech, které my můžeme udělat pro místo, kde žijeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že bychom věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Petit parmesan.

Sunday.

0: Světový den životního prostředí není jen datum v kalendáři. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co kolem sebe vidíme a co po sobě zanecháváme. Noční linka Českého rozhlasu teď vítá Katku od Trnavy u Plzně. Krásnou noc.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tak já bych chtěla mluvit ohledně toho, že jsem matka dvou dětí a chtěla bych říct, že ta výchova dětí už od malého věku je velice zásadní. Už jenom to, že my samotní rodiče ukazujeme dětem, jak by měli třídit odpad, jak by měli šetřit s vodou, s energií, jak by měli o zahradu pečovat, jak by tam měli pěstovat rostlinky, případně jak by mohli dělat různé věci, jako vyrábění, případně potom ještě učit taky, jak správně nakupovat, tak to všechno se učí ty děti od nás, od rodičů.
0: Ano. Děkuju za ten pohled, myslím, že jste to pojmenovala velmi dobře a že to je důležité. Mnoho návyků si totiž neosvojíme z knih nebo přednášek, ale právě doma od rodičů, prarodičů, když dítě vidí, že se neplýtvá jídlem, že se po sobě uklízí nebo že si vážíme obecně přírody kolem sebe, tak to najednou vezmou jako přirozené.
1: Ano, ano. Když se to právě, když oni to vidí, když to někdo dělá, tak oni to pak budou dělat taky. Mm-hmm. Takže jak už tam někdo mluvil o tom, že se vyhazují různý odpadky, ať je to někde hned u silnice nebo u chodníku, nebo přijdou tam někam do přírody se podívat a najednou dojí tam nějaký perník a ten obal vyhodí jen tak do přírody, tak to je prostě špatně. Takže my rodiče

0: 2002, kdy se objevily v Česku žluté kontejnery. Takže najednou změnit ten návyk chvilku trvá.
1: No. To ano, to chvilku sice trvá, ale už je to nějaká doba.
0: Ano, teď už ano, ale že to bylo náročné pro ty lidi v té době najednou začít něco dělat. A vy velmi dobře říkáte, že vlastně teď té mladší generace by to mělo jít líp, protože ti už vlastně budou mít ty dobré návyky od malička.
1: Ano, ano.
0: Krásná myšlenka, moc za ní děkuju. Tak to je krásné, že k tomu tak přistupujete, kolik mají děti, jestli se můžu zeptat.
1: 4 a 10 let.
0: Tak to vám můžou pomáhat v kuchyni a u toho hned vy budete říkat toto žlutá, toto modrá, toto kov.
1: Ano, ano, přesně to tak i děláme.
0: A věděla jste to o tom oleji, kam se tedy má, jak se má likvidovat?
1: Jo, já to takhle dělám pravidelně s tím, že ten olej liju do flašky a my pak máme tam na obci kontejner přímo na ty oleje, takže my to dáváme i do toho. Stejně jako, že tam máme kontejner na kartony, máme kontejner na hliník, na elektrospotřebiče, i na oblečení, na papír, na plast. Prostě je tam spousta. Takže a je to navíc i kousíček. Každá ta ovce se snaží o to, aby opravdu udržovala to životní prostředí. Že my, když to vidíme, tu popelnici, že tam máme blízko, tak nás to i víc nutí to třídit, než když ta popelnice bude nějak milion, několik kilometrů daleko.
0: Přesně tak. Ano. Moc vám děkuju za vaše zavolání, za váš postřeh. Bylo znát, že se nad tím tématem zamýšlíte a že vám není lhostejné prostředí, v jakém žijeme. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuju a nashledanou.
0: To byla Katka, která volala od Trnavy u Plzně a toto jsou Plavci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

zpívalo. Taky mám tuto písničku moc ráda. 36 minut po půlnoci končí Plavci a Inženýrská. Milí posluchači, já vám chci říct, že mě dnešní vaše příspěvky velmi potěšily. Byly to pestré názory, nebo stále jsou teda vaše zkušenosti, které se sešly. Ozývají se nám posluchači různých generací, mluvili jsme už o třídění odpadu, šetření vodou, o věcech z druhé ruky i o tom, jak důležitou roli hraje rodina a výchova k dobrým návykům. Já bych vám chtěla přečíst vzkaz paní Lídy z Příbramy. Dobrý večer, paní Jarko. Dnes poslouchám noční linku a chtěla bych říct, že mám radost z těch mladých posluchačů, kteří se ozývají. Je mi 91 let a moc mě těší, že se ti mladí dnes zajímají o přírodu možná víc než my a o to, jak se chovat k životnímu prostředí. Člověk pořád slyší, že mladí mají jiné starosti, ale dnes je vidět, že jim není všechno jedno. Poslouchám jejich názory a připadá mi to moc hezké. Až mě to dojímá, protože mám pocit, že svět bude v dobrých rukou. Děkuji za dnešní povídání a zdravím všechny volající i nevolající posluchače. Lída. Paní Lido, my děkujeme vám za milý vzkaz. Posíláme Lucí Bílou.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá zpívala Děkuju ti 4 minuty před 1:15. S námi je paní Jana, která volá z Brna. I vám krásnou noc.
2: Dobrý večer vám všem.
1: Téma, možná můžeme připomenout, Světový den životního prostředí.
2: No a já tedy obdivuju, když tenkrát pan Wagner dokázal z Afriky přivez k nám zvířata, což by v dnešní době vůbec nebyl, protože jsou tak vzácní nosorožci, nebo prostě, že by to ani nešlo. Ne, nešlo, ale my ty přírodě dáváme tak na frak.
1: Jenom abychom se pochopili, myslíte Josefa Wagnera, muže, který přivedl Afriku do Dvora Králové?
2: Ano. Ano, ano, a pak taky obdivuju, když třeba někdo vynalezne třeba kontaktní čočky a pomůže lidem, kteří jsou zrakově na to hůř nebo špatně nebo nějak a pomůže prostě, že ty lidi, když si to jako nasadí nebo můžou a jsou šťastní, že dobře vidí nebo tak.
1: No, tak to byl zrovna český chemik Otto Wichterle.
2: No, tak to prostě to taky jako obdivuju a taky si říkám, no, to jako
1: ano.
2: Klobu.
1: Jani, jak to bylo u vás doma, když jste byla dítě? Jak se šetřilo životní prostředí? Řešilo se to tehdy? Vnímala jste to, že je potřeba přírodu ochraňovat, anebo ne? Ještě nebyla známá ta rizika, respektive nemluvilo se o tom?
2: Takhle, já jsem z paneláku, ale můj tatínek z vesnice a my jsme chodili jako na ves. A na tý si prostě ty zvířata a to všechno, já to považuji jako součást. A jsem strašně ráda, že prostě my jsme přešli cestu a byli jsme v lese. Takže třeba ráno jsme řekli, vyrazíme brzy na houby, nebo tak jako prostě pro mě je příroda a tohle to jako součást života. Jo, já jako bych být někde zavřen, tím se jako nechci vysmívat nějakým těm lidem, nebo co jsou takhle to, ale prostě být někde zavřená nebo někde takhle jako.
1: Jani, pamatujete si dobu, kdy se věci běžně opravovaly, že ano? Co jste si naposledy nechala opravit vy, místo toho, abyste ho vyhodila, tu věc?
2: Takhle, počkejte.
1: Napadne vás něco?
2: Boty.
1: Boty.
2: Třeba, jo? Nebo u nás máme jako tam ve městě, nebo
1: Já jsem šla nedávno si nechat opravit boty. A ta oprava byla dražší než ty boty. Takže jsem zase odešla. Opravdu, no.
2: Takže jo, jo, jo, jo.
1: Pravda, pravda, no, že oni, práce těch řemeslníků prostě je
2: vyšší. Koupím si nový a budu na tom líp.
1: Tak Jani, kdo byl u vás doma ten, kdo byl domácím kutilem a stále něco opravoval? Byl to dědeček, tatínek, bratr?
2: Samozřejmě rodiče a jako babička s dědou a tak jako jo, a co nám bylo kladeno, ať jednou nebo druhou babičkou, třeba mi řekli, hele, tady máš svačinu, jestli ti to nechutná, přines to domů, nevyhazovat prostě zacházení s jídlem, nebo jak bych řekla, takovýhle tyhle ty věci, jako to bylo u nás, jako v rodině, jako že se prostě nesmí plejtot a takový, no.
1: Ano, někdy se nesměli odnést zbytky jídla ani v jídelně vlastně do okénka zpátky, nebo nevím, jak jste to měla vy, ale u nás na škole to tak bylo. Teď předpokládám, že za to nikdo pohlavek nedostane, jak my.
2: takže tohle to jako...
1: Bez vajení. Máte ještě něco
2: na srdci? Neubližovat zvířatům. Prostě nějaký takový jako násilí na zvířatech nebo něco tak. To vůbec v žádném případě neexistovalo. Prostě je to tvor, nemá tvář. A nějaký takový jako ubližování nebo nějaký takový... Ne, to ne.
1: Dobře, jsme rádi, že jsme vás tu měli. Děkujeme za návštěvu, Jani.
2: Taky vám zdravíme, děkuju, a budu vás poslouchat i dál. A všechny vás moc a moc zdravím, ať se vám daří.

0: Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Povídali jsme se o Světovém dni životního prostředí a o tom, jak každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se nám kolem nás žilo lépe. A ještě než se s vámi rozloučím, čeká nás poslední telefonát tohoto večera. Jsem ráda, že si na nás udělal čas i v tuto hodní, pozdní hodinu další posluchač, respektive posluchačka. Bude to paní Helena z Prahy. Tak těšíme se, jaký pohled na dnešní téma nabídnete vy.
1: Krásnou noční linku. Já bych ráda řekla, že jsem asi od 5 let jezdila do Jizerských hor na pustiny a tam bylo vždycky jako hodně skládek v lese, jo, od místních i od chalupářů a u nás, jako pro nás děti, jo, jako když už jsem pak byla trošku větší, tak to byly takový poklady, jo, protože tam se vždycky nacházelo prostě hrníčky pěkný a takový všelijaký věci. No ale bylo to na druhou stranu smutný, že jo, že takhle jako se zaneřádil i les. A bych ještě měla další, že třeba nechci jako nějak vychvalovat komunisty, ale pamatuju se jako holka, že tady byly akce Z, a bylo to takové zvelebování okolí bydliště, jako lidi zdarma prostě dělali jako pro okolí něco dobrýho. Můj tetka byl dlaždič a on tady třeba vydlažďoval některé cesty, jo, dláždil zdarma. Pak taky třeba teďka, já bydlím v Břevnově, v Praze, a teďka u školy se postavily dřevěné lavice, jo, a ten nepořádek okolo nich, to je prostě strašný, jo. Oni tam, ty dětičky, všechno vyhazujou. Obaly, jo, od všeho možného. A divím se, že ta ředitelka té školy, že tam asi nechodí, že jí jedno, jaký je okolí, jo, že je tak zaneřáděný. A my, jako děti, jsme měli pozemky a dílny. A my jsme se starali o okolí školy, jo. To prostě učitelka s náma šla a my jsme tam třeba hrabali listí, jo, a všechno jsme tam takhle vyzbírali, když tam někde něco bylo. A to myslím, že chybí teďka. A taky v naší ulici byly dříve jenom dvě auta. A teďka ty auta nemají ani kde pomalu zaparkovat. Jo? A někdo má třeba 2-3 auta v jedné rodině. To je taky hrozný. A pak tady u nás ústí tunel Blanka na Patočkově ulici. To je jako další nějaká dálnice, mi to přijde. Jo? Šňůra aut, je to hrůza. A poslední dobou se tady strašně práší a já v bytě nestačím utírat prach. No, je to takový smutný. No. A dříve se teda topilo v domech uhlím, jo? A to je pravda, ale ten popel se zimně rozsypával na cesty. A nyní je všude rozsypáno plno kamínků a máme toho pak plný podrážky, ničí nám to boty a nanosí to lidi pak i do domu. Ja? A dříve se taky hodně uklízelo v ulicích, bylo vidět hodně metařů a těch je nyní nějak poskrovnu. Ja? A jezdili všude kropící auta a čistili prostě silnice a nyní jezdí kropící auto pouze snad v létě a rozstřikuje do vzduchu úplně zbytečně drahou pitnou vodu, která se okamžitě vypaří. A to prostě nemá smysl. A nejhorší jsou fukary, které rozfoukávají prach až do výšky třetího patra. Kdo to vymyslel, to byl teda strašně chytrák, jo. To prostě oni nezamytají. Oni prostě hlučejí s těma fukarama, jo, a prostě všecko rozfoukají. To je prostě taky jako na palici, jo. A je hrozný taky, co všichni lidi prostě jako odhazují na ulici, jo. Je jim to jedno, jo. Cigarety, jo, plasty, pak je tady v Praze plno psů, jo, a já teda mám strašně ráda psy, jo, ale to je vina majitelů, jo, že nechají někdy ty psí exkrementy, že je neseberou, nechají očůrávat ty psy všechny možný rohy, prostě i třeba u branky, našeho vchodu do domu, tak ty sloupy jsou prostě očůraný, jo. Úvrat na parkoviště, jako do parkoviště, tak ty sloupy taky. Je to hnusný, jo. Já když třeba něco doma umejvám, tak pak jdu a pak to tam polejvám, ale vím, že je to zbytečný, jo. Že za chvilku to tam bude zase hnusný. No a tak mám jako, nevím, no.
0: A taky jako no?
1: Dřív chodila hodně, jako v ulicích jí bylo vidět, jo. Teďka skoro nevidíte policajta, jo. A měli by tyhle ty lidi, kteří dělají nepořádek, měli by je pokutovat, jo. A ještě to jsem chtěla říct, že mě vadí, jako někdy mi přijde, že důchodci mají asi hodně peněz, jo, protože svítí od večera až do rána a ten světelný smog je teda taky hrozný. A my třeba máme takhle jako v jednom domě, jako tam je strašně svítěj, nemají závěsy, nemají rolety a svítí to. A my tam máme zrovna jako ložnici. A sice máme ty žaluzie, ale to světlo, jo, jak je tak intenzivní, ono prosvítá. A ještě máme bílou ložnici, která prostě to světlo odráží. A já jsem z toho nešťastná. A bohužel můj manžel není schopný koupit novou garniš, která nám praská, a dát mi tam závěsy, který já mám, jo.
0: Dobře, paní Helenko, myslím, že jste v úvodu otevřela takovou zajímavou otázku, kterou bychom možná mohli zakončit to naše povídání. Zda jsme si jako sousedé a jako komunita nezvykli spoléhat víc na někoho jiného, než na sebe navzájem. Že si říkáme, že se třeba o to někdo postará. Děkuju za váš pohled a za připomenutí této zkušenosti. A protože za 3 minuty se přepojujeme ze Zlína do Prahy, tak se musíme rozloučit. Děkuju za telefon. Zavolejte ano. Zase.
1: Ano, krásnou noční linku a dobrou noc všem.
0: Končíme. Končíme s noční linkou, ale nikoli s tématem. O životní prostředí totiž pečujeme hlavně ve chvílích, kdy zrovna nesedíme u rozhlasu, ale žijeme obyčejný den. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i zamyšlení. Přeju klidnou noc, příjemný víkend a naslyšenou v neděli. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
2: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforismy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforismů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap,

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle. 15 korun. Fake 15 korun. Fake 15 korun.
1: Za to jsou 4 piva.
0: Ah, to je jedno.
1: To je jasný, hele.
0: Seš mizernej chlap.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za nimi ještě naskok vypravíme.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
0: Myslíš ty naše, nebo...
4: Ne, já nemyslím doma, jako.
0: Jo,
4: já nemyslím,
0: takhle, já myslím, jak s kým? Jak
4: my vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
0: To
4: a...
0: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
4: no, počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
0: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
4: Jo,
0: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
4: Moment,
0: že?
4: To si ani nepamatuju, kdy? To
0: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel a ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
4: A... No počkej, povídej, dál.
0: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
4: Jo, kafičko, no, kafičko.
0: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal, no, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochu mu klízet, přeci.
4: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
0: To jsem rád, že máš rozum.
4: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal, teda, to by mě zajímalo.
0: No, šel jsem za tebou, když ti to říkám.
4: Jo.
0: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, dej to
4: já,
0: tady říkám.
4: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To. To včera jsem byl. A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, no, to bylo jenom náhodou.
0: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
4: No
0: co?
4: Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
0: vypadá,
4: že,
0: no,
4: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
0: Ne,
4: no, Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
0: Jsi včera byl?
4: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
0: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
4: No, to jo. No.
0: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dá dozadu kafíčko.
4: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
0: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
4: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
0: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
4: Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
0: Víš co?
4: No.
0: Já myslím asi takhle.
4: No.
0: Hlavně zdravíčko.
3: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší, začal psát i pro druhé a tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon? nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se na, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo,
1: znáš? No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: jako... Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských případů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může, novákovský krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to... Dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí, tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další, až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.

0: Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít dva významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
1: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
1: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
1: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
1: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
1: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
1: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
1: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: sobota, myslíš?
1: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk.
2: Luděk. No, no to je víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych ti obejval i snad záviděl.
1: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu sobota?
1: No, nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
1: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
1: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prově, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsme to nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
1: No jo, no.
2: No, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
1: Tohle, tě, no.
2: A tak a potom vypadám jako nějakej takový teda... Promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
1: To nic, silný chlap, silný výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
1: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bys si dal? Já mám dost bohatý...
1: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
1: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
1: Dej, to neříkej. Ten neříkej,
2: proč, no tak...
1: tím je náš život doslova protkán, já bych...
2: Ne, to já si to umožním sám
1: no,
2: sobě.
1: Tak dobře.
2: Hrome!
1: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
2: Jo.
1: To jsem neznal, no a já myslím...
2: Nebo ještě vodku mám.
1: To už vůbec ne.
2: Ne, tak vodks.
1: Silnej výraz vodks?
2: Vodks ještě mám.
1: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.

0: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem... Myslel jsem jenom, že... Napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl? Kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak, tak prosím, Jiří Cízle. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její jsem já, ne, její.
1: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co? Tak konkrétně kdo?
1: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo přátelské by... ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá?
1: Ne,
0: ne, ale, co to řekl, ale tady před lima,
1: ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... dělal jako...
0: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel. No teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne. Ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně.
1: Ne.
0: Já už to mám dost, teďka už to ale řekni, jasně tě, páč, co si
1: ne,
0: budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a A potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur.
2: Co jsi to řekl?
1: A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl?
1: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě, no, řekni
1: ne,
2: to
1: jenom. Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně.
2: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu. Chraň
1: se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni, už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku.
2: Já uklidni se, dítě.
1: Jenom taková hra, ne?
2: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Spotela. No já to vím, samozřejmě, že to vím, že no, to bylo z hotela, mám takovou
1: zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra, co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak si předveď ještě nějakou roli. A...
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, ale peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil vlastně jsem je nemohl vytratit, já mám zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naleží to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat k ruci. Nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil. Musel si... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Když jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všechny dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
0: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že? A ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Už je mám, už je. Ne, už je mám, no, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě s tobou.
1: No, jasně.
0: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdem, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl.
0: Prosím.
4: Yeah.